Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

Dnes nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc velká porce bluegrassu. Pořadu Na cestě se vrátíme na 54. ročník Banjo Jambory do Čáslavy a budeme poslouchat záznam z vystoupení prvních dvou vystupujících pátečního večera. Budou to kapely Rusty Strings a Abalone. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: wondering when the years of my life has flown.
1: Kapela Rusty Strings zahajovala nejenom páteční večer, ale vlastně celé Banjo Jambory, což je nejstarší evropský bluegrassový festival a taky jeden z nejstarších na světě. V červnu se konal už 54. ročník a Rusty Strings začínali nejenom nepsanou bluegrassovou hymnou Build the Circle Beyond Broken, ale pak odehráli i svůj 3/4 hodinový blok.

pořadu Na cestě právě posloucháme kapelu Rusty Strings v záznamu z letošního Banjo Jamboree. Rusty Strings jsou v podstatě kapelou rodinou. Hrají od roku 2007. Pilířem jsou houslistka, zpěvačka Julča Nováková a s mandolinou její manžel Honza, kapelník. Syn Matěj doplňuje sestavu banjem. Nově je v kapele kytarista Honza Bíba. U kontrabasu mám v poznámkách trochu zmatek. Mám zapsaného Martina Krále, ale na webovkách mají uvedeného Josefa Linharta. Tak nevím. Pojďme ale na jejich další muziku.

Rusty Strings bývají na Banjo Jambory hosty pravidelnými, i když zrovna nevystupují. Navštěvují workshopy, můžete je potkat při nočním jamování. Patří k opravdovým bluegrassovým nadšencům. My se s nimi pro dnešek rozloučíme, abychom pak dali příležitost druhé dnešní kapele. Její vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který posloucháte, a který na Banjo Jambory jezdí už spoustu let. Teď tedy ještě jednou kapela

To už po řadu na cestě posloucháme druhou kapelu, která vystoupila na červnovém 54. ročníku Banjo Jambory. Opět patří k pravidelným vystupujícím, jmenuje se Abalón. Přivezli do Čáslavy i gospely a skladby zpívané a kapela.

0: Děkujeme moc.
1: Kapela Abalón má za sebou víc než 15-letou existenci. K zakladatelům patří dobrista Darek Houška a Pepa Plecity s kontrabasem. Brzy je doplnil Miloš Andrt. Současnou sestavu, která hraje asi 10 let, tvoří domestikovaný Američan, zpěvák a kytarista Matt Whitten a benžista Pavel Dočkal.

0: Děkujeme moc, díky.
1: Pořadu Na cestě posloucháme záznam bluegrassu, který Český rozhlas Olomouc pořídil na letošním ročníku Banjo Jamboree. A teď právě je to kapela Abalón, která jako jedna z mála měla v repertoáru několik skladeb jen zpívaných a kapela. A to nejenom tradiční gospel s duchovním obsahem. Repertoár Abalón je velice široký. Po předcházející skotské lidovce jsem vybrala ještě filmovou melodii Moon River z filmu Snídaně u Tiffanyho.

0: Díky moc.
1: Přestože páteční večer v Čáslavi byl pokropený deštěm, divákům, kteří přijeli nejenom z celé republiky, to příliš nevadilo. A navíc se postupně počasí umoudřilo. Kapel na 54. ročníku Banjo Jamboree vystoupilo 21 a všechny si časem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme. Dnes se rozloučíme s kapelou Abalone v pořadu Na cestě na dvakrát. Nejprve poeticky a pak rázným bluegrassem. Loučí se i Jarka Nosková. Yeah.

Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pusta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robrousek.
2: Dobrý den.
1: Jaký je podzim?
2: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
1: Výborně.
2: Je to krásný.
1: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
0: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavné?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to ano, jsme už povedali.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odeť začíná být celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese jsme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Halo, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať: varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A víte, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok druhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale
3: nikto,
2: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho. A možno,
2: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Pani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezky slární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, mm-hmm. i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo,
1: No do dneška. Já jezdím za Luchou, Luce je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem shodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pane Otakaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda macešce.
3: A já bych si přála... Jak to říkal Ačko, myslím, že?
2: Juju Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska.
4: Dobrý Já den, vás pane také Brouska. Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakub u telefonu. Zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se Šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jaký to zasrážnice, co se hodí Bčko?
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak je, jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte, a ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
8: No tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten jej je takovej šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten všechno dělá sám. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte, protože on si na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, spusejte se, já jsem se chtěla zeptat, víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: Těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravený.
7: No, připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no, tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás, no. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít s sebou třeba i Robertka.
7: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej.
8: Prosím vás, teď ten je na baterky.
7: Na baterky. Abyste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: No to trochu pokračujem v tom rozhovoru.
4: No, pokračujem v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
2: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
2: Pomůcky byly.
4: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale otázka, zdali člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. Pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska.
2: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, teď je všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou v sítě.
2: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl o kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Ještě další 9 let to vydrží.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u inz, nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMS-ku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání. Tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, další v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes o Takar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik
2: Ozehnal. Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: Nápodobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý den.
4: Oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, ano. Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas, telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
6: Opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se
6: někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: A
6: já bych teda volil bys teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Naslyšeno.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Zdravím vás oba dva ve studiu. Přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
2: No, zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad. To bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc, no. Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou. Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Tak opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou.
0: No. Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no tak.
2: Krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba?
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Julda Brousek?
2: Tak? Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde
2: jako,
1: dejít a tak.
2: No, teď jakoby dát dohromady. No, režirujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tudou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tuldou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo Silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten nám se sám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
4: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem. Teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, no, mně to tak prostě připadá. Přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
4: Myslíte Silo, jo?
3: No to Silo, no.
4: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře.

0: plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl. Frantiku, kde seš? Frantiku, a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom. Frantiku. Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forza di mandare chi sono raso, si riesco a innamorarmi, vedi che ero questo oltraggio, quando ce lo sia, so che tu... Já nemám Frantika tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantiku. Říkám, Franto, pojď už. Nehoď, je to gauner, nebo bejt. Frantiku, já už nemůžu, Frantiku, objev se. Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co? Frantiku, ty jsi mě našel. A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantik mě našel a dovedl mě až sem, takový je to kamarád.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
3: No doprovody, ale znám jednu a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce nebo někde, to už není důležitý a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pánbu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo.
2: Kolibátor.
3: Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Nenutilem a vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900 studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
3: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano,
1: dobře, dobrý děkujeme den. Za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Petr Zezdounek ze zamračených Lahočovic. A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něj ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně. Krásně.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školek.
5: Pohádkový pohádky. Dědeček se
1: ano.
5: Tomu tady.
3: No, vynikající.
5: No. A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál, no.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách, kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak osekne. To nevydrží, tak nemám vlastní vody. Ty vole, ten valí. Miro, kam bereš šňůra? Já říkám, Franto, klesu. Já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni běvávají. Já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se, a tam jelen, 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene, pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, potřebujem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty, no, to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo, kde pak úhoř, víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko TT, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další virožka.
1: No. poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
7: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
7: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehutil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústecký kraj zahajuje přestavbu bývalé střední školy na severní terase v Ústí nad Labem na transformační centrum. Řeka Bílina na Ústecku u Trmic je plná pěny. Podle rybářů to způsobily saponáty. Liberecké technické služby začaly s přípravou na zimu. Dnes čekáme zmenšenou oblačnost, postupně oblačno, k večeru občasný déšť a teploty do 15 stupňů. Krásné páteční ráno, zprávy a Jana Moravcová. V Ústí nad Labem začala přestavba bývalé střední školy v ulici Stará na severní terase na transformační centrum. Celkové náklady na výstavbu jsou to téměř 1,2 miliardy korun. Z toho 85% nákladů pokryje dotace, a to z Fondu spravedlivé transformace. Pokračuje projektová manažerka centra Simona Kosíková.
2: Budou tam samozřejmě i nějaké takové obslužné provozy, bude tam i jako jedna, počítáme s menší dílnou otevřenou veřejnosti. A zároveň i počítáme s tím, ten areál, že sroste tady s tím prostředím okolo. Že on pomůže tady skultivovat a oživit prostředí vlastně na okraji panelové zástavby.
0: Vzniknou tam taky kanceláře pro začínající firmy, dílny na výrobu prototypů anebo konferenční prostory. Řeka Bílina u Trmic na Ústecku je pokrytá pěnou. Jde zřejmě o saponáty, které jsou vodou ředitelné a podle rybářů nespůsobují úhyn ryb. Hasiči na místě nezasahují. Podle mluvčího Severočeského rybářského svazu Jana Skalského se pěna objevuje u Trmic nepravidelně už několik let. Zdroj znečištění není známý a podle Skalského přitom může být už na Teplicku v oblasti Velvět. Pak chemickou látku promění v pěnu. Technické služby v Liberci mají na letošní zimu připravených 6 000 tun posypové soli. To je množství, které by mělo vystačit na dvě průměrné zimy. Ulice a chodníky ve městě budou sypače udržovat taky za pomoci kamenné drti. Té město pořídilo 2 000 tun. Vozy už technické služby začaly přestrojovat na zimní variantu. Část techniky taky obmění, říká vedoucí střediska čištění města a zimní údržby Jiří Házl.
3: Přijdou nám dva úplně nový sypače zimní výbavě v nejbližších dnech, samozřejmě čtyřkoli, ale je to vlastně jenom prostá výměna, že nejstarších strojů se zbavíme, který silou vůbec držíme na silnici za cenu velkých servisních nákladů, takže si tím naše dílna trošku uleví.
0: Na letošní zimní údržbu má Liberec připravených 45 milionů korun. Pražské letišní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák taky popřel tvrzení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásili 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl České aerolinie v době jejich úpadku.
1: Počasí.
0: Čekáme zmenšenou oblačnost, k večeru občasný déšť, teploty do 15, na horách do 11 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Úžice na D8 pozor na kusy pneumatiky ve vozovce a na silnici 1/13 u odbočky k čerpací stanici u Rynoutic na Liberecku omezují provoz práce na silnici. To byly zprávy v pět, pěkné ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever, je tu ráno páteční, dneska už máme 9. října a právě dnešní datum budeme probírat už za malou chvíli v kalendáriu s Petrem Jungmanem. Samozřejmě nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, takže vám zaspívají třeba Petr Rezek nebo Pavel Bobek.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Dospíval Petr Rezek a na Českém rozhlasu Sever pohled do kalendáře. Máme 10 minut po 5. hodině a připomíná mi tu pátek 9. října.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka. A ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. 9. členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
3: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
2: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou šedesátku má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 16 minut, Europa na Českém rozhlasu Sever, pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Přecházela přes nás studená fronta, nicméně ráno jsou teploty velmi podobné jako v těch minulých dnech, i když se to otočilo, teď už není teplotní inverze, takže v nížinách 8 stupňů a na horách třeba klidně jen 4. Na radaru v tuhle chvíli žádné srážky a co říká předpověď? Zpočátku zmenšená oblačnost, pak se začne zatahovat, odpoledne a k večeru se místy může vyskytnout občasný déšť. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 12 až 15 stupňů.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 17:30 a s vámi je Český rozhlas Sever. My teď míříme do Krupky, základní škola seniorská, tam má novou učebnu a tělocvičnu a včera tam začal další ročník unikátního městského projektu pro volnočasové vzdělávací aktivity seniorů. Město zaplatilo za modernizaci prostor v patře komunitního centra zhruba 350 tisíc korun. Účastníci pak absolvují různé přednášky, tvůrčí činnosti, ale i třeba tělocvik nebo školní výlety.
1: No, tak jakože se tady pobavíme a i ten, jakože nám to něco dá, hlavně na tu hlavu, to víte, už 80 let, tak to už je něco, že jo, to už zapomínám taky.
2: Usmívá se Květa Černá, která už absolvovala jeden tříměsíční kurz seniorské základní školy. Zkušenost má taky vystudovaná socioložka Jitka Slobodová.
3: Každý předmět mě přinese něco nového do života a hlavně dobrou náladu mezi lidmi.
4: A teď tady máte teda takovéhle i nové prostředí.
3: To je luxus, absolutně velice příjemný, krásný. Maminka tu dělá ředitelku tady toho zařízení kdysi dávno. Takže já to znám a teda ta změna je neuvěřitelná.
2: Činorodost seniorů obdivuje asistentka kurzu Šárka Holpuchová.
5: Jak jsou šikovní. Kolikrát se říkám, že třeba vymodeluju tu sošku nebo namaluju lepší. A ono to tak není. Oni jsou o hodně lepší. Chodějí, jak vím, jak ráno, když musíte stávat, že nějaké povinnosti a oni všechno prostě dodržej, splněj, rádi se učej.
2: Prostory v patře komunitního centra uvolnila charita. Půlroční přestavba skončila tento týden. Podle vedoucí projektu Ani Zvoníčkové z Krupského úřadu montovali řemeslníci nábytek ještě večer před otevřením.
6: Prostředkovala nám to vlastně firma, která disponuje i designerskými návrhy. Je to nábytek na míru. Pro ty seniory nechceme nic v podobě tvrdých dřevěných lavic, tak jsme volili právě tenhle koncept nějakých polstovaných křesílek.
4: Tady teda seniorská škola, tady se budou absolvovat různé přednášky.
6: Ano, přesně tak. Přednášky se budou absolvovat zde, potom máme teda ještě i druhou třídu o jedno patro níže. Dochází nám sem lektoři a vlastně od pondělí do čtvrtka zde vedeme výuku od 8 do 11.
4: A vedle je tedy, jak jsem slyšela, ještě tělocvična.
6: A vedle je tělocvična, ta je teďka společná pro obě dvě třídy.
2: Seniorská škola odstartovala loni v únoru s 9 účastníky. Teď jich je už 22. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

5 hodin a 26 minut, dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Máme tu ráno páteční a za malou chvíli nás čekají také další aktuální zprávy. Liberecké technické služby budou v budoucnu čerpat vodu z nových podzemních vrtů. I to vám řekne Jana Moravcová přesně v půl.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14 hodin. Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. Charitativní běh dvou kostelů na Teplicku se letos rozšířil na tři. Podle organizátorů přibyly k Bořislavě a Hradišti tentokrát ještě kostomaty pod Milešovkou. Běh přírodou Českého středohoří startuje zítra v 10 hodin v Bořislavi, kde je taky cíl. Liberecké technické služby začnou v budoucnu čerpat vodu z nových podzemních vrtů. Město je plánuje vybudovat v jejich areálu ve Vltavské ulici. Do sbírek Národního technického muzea v Praze můžete dnes a zítra přinést staré elektrospotřebiče. U příležitosti Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum pořádá 12. ročník recyklačního víkendu. Hokejisté Chomutova prohráli v dohrávce 11. kola Maxa ligy s Táborem 2-3 v prodloužení. Piráti ve druhé třetině otočili díky gólům Kaskyho a Redlika skóre, ale náskok neudrželi. Čekáme ochlazení, k večeru místy zaprší, bude větrno, s teplotami do 15 a na horách do 11 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Chomutovské ulici v Klášterci na Tohří na Chomutovsku. Přesněji na kruhovém objezdu u Teska na místo jede policie. Bouralo se taky v České ulici v Novém Boru na Českolipsku. Tam boural autobus do dopravního značení a na D7 za Panenským Týncem ve směru na Prahu na 34. a 5. kilometru je nehoda dodávky s nákladním vozem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o půl šesté od Jany Moravcové. Pěkné ráno. Máme tu pátek a tak nás za chvilku čeká pozvánka k odpolednímu vysílání, kdy můžeme čekat doktorku Kateřinu Cajdhamlovou, Patrika Rozehnala a budeme samozřejmě mluvit o zdraví tentokrát o velkém a nepřípustném množství léků. Před 6 hodinou pak rozebereme peřiny, pěkně je rozřízneme a s Jarkou Vykoupilovou zjistíme, jestli dovnitř patří kachní nebo husí peří. Ovšem teď už jsou tu písničky, které nestárnou, zahrají a zaspívají Valdemar Matuška nebo právě teď Ilona Čáková.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Valdemar Matuška zpíval na Českém rozhlasu Sever. Já vám přeju pěkné ráno a teď už pozvánka na dnešní odpolední vysílání. Po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Jako téma si vybrali velké množství léků.
1: Jsme rádi, že nás zase slyšíte.
2: Budeme si povídat o přemíře léků, které nám doktoři předepisují, možná to ani vzájemně nevědí a my je bereme každý den.
1: Kde je ta hranice, že už je léků moc a mohly by nám i škodit, způsobovat vedlejší účinky anebo snižovat účinnost těch druhých?
2: Na to jste se ptali po našem posledním povídání na toto téma, tak se k těm lékům dnes vrátíme.
1: Dozvíte se, jak je užívat, jak polikat želatinové kapsle, koho požádat o kontrolu léků a čím je třeba nezapíjet.
2: A také se dostane na vaše dotazy, které nám zůstaly z minula. A možná lidi řeší něco podobného, co vy?
1: Tak si poslechněte dnešní poradnu Veselé a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině na této stanici.
2: A pozor, najdete nás také na stránce veseleazdravě.cz, na Facebooku a nově i ve videu, které ukládáme na naše stránky a taky YouTube kanál Českého rozhlasu.
1: Tak si nás přidejte do záložky a nejen poslouchejte, ale i sledujte na sítích.
2: Těšíme se na vás u tématu Mnoho léků.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: počasí.
1: Mám minutku po 6:15. Aktuální teploty venku většinou okolo 8 stupňů Celsia, na horách je chladněji od 1 do 4. Na radaru žádné srážky. No a předpověď tam mluví o tom, že teď ještě zmenšená oblačnost, pak se ale začne zatahovat. Přes den se dá očekávat většinou oblačno, odpoledne až zataženo, k večeru se může místy vyskytnout také déšť. Nejvyšší denní teploty pak 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl opět a Radeček a na Českém rozhlasu Sever tu máme babské rady. Tak schválně, jestli víte, co máte doma v peřině. Teď myslím samozřejmě peří. Patří do peřin peří z kachny nebo husy. Jak tedy vybrat a udržovat péřové polštáře a přikrývky, to ví Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Do peřin se s oblibou používá peří a prachové peří, především husí a kachní. Nejkvalitnější variantou je husí peří, které je velmi lehké, výborně hřeje, dobře propouští vzduch a má dlouhou životnost, proto je také nejdražší. Kachní prachové peří je o něco levnější a i to má dobré izolační vlastnosti. Často se používají směsi prachu a drobného peří, například v poměru 90% prach a 10% peří. Čím vyšší je podíl peří s brkem, tím je peřina i polštář těžší a zároveň méně hřejivý. Obecně se o peří dá říct, že přikrývky z něj jsou nadýchané, měkké a podobně jako u vlny vám vydrží spoustu let. Důležité je nechávat je pravidelně vyvětrat. Nejlépe rozloženy na čerstvém vzduchu a sluníčku. Vzpomeňte si na babiččiny peřiny v oknech. Ideální příležitost je udělat to vždy při převlékání povlečení, které je doporučováno každých 14 dní.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Pět minut před 6 hodinou to máme Decibely lásky, ale za chvíli nás čekají také další aktuální zprávy. Na Českém rozhlasu Sever je pro vás při pátku chystá Jana Moravcová. Podíváme se i do Cvikova na Českolipsku. Tam někteří voliči zamíří do jiných volebních místností. Jak to funguje a jak to bude fungovat ve Cvikově, to se dozvíte ve zprávách, které tu budou po písničce.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT 2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Ústeckém kraji ubylo 21 volebních okrsků, umožnil to nový zákon. Ve Cvikově na Českolipsku zamíří někteří voliči do jiných volebních místností. V Jirkově na Chomutovsku postaví holubník nebo cyklomičku. Čekáme ochlazení, k večeru místy zaprší a bude větrno. Zprávy s Janou Moravcovou, pěkné ráno. Dnes začínají komunální a na některých místech i senátní volby. V Ústeckém kraji jsou senátní volby na Děčínsku a v obvodu Louny, do kterého patří i část Středočeského kraje. Komunální volby se týkají všech měst a obcí. Někde ale letos snížili počty volebních okrsků. Upřesňuje ředitel krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí Roman Bechtold.
4: Nejvíce 10 okrsků bylo zrušeno v Teplicích, 6 v Děčíně, 2 v Mikulášovicích a po jednom v Křešicích, Proboštově a Chlumci. V okresech Chomutov, Louny a Most nebyl zrušen žádný okrsek. Snížení počtu volebních okrsků v roce 2026 umožňuje nový zákon o správě voleb.
2: Volby začnou ve 14 hodin a dnes skončí ve 22 hodin. Zítra bude možné hlasovat od 8 do 14 hodin. V Cítolibech na Lounsku budou lidé navíc v referendu rozhodovat o stavbě větrných elektráren. Někteří voliči ve Cvikově na Českolipsku budou během letošních voleb hlasovat na jiných místech než doposud. Vedení města to oznámilo na sociální síti. Změna se týká obyvatel ulic Horova, Nemocniční, pod léčebnou Slunečná, Ústavní a Žitavská a taky městských částí Trávník a Naděje. Přesun platí pro první volební víkend, ale i případné druhé kolo senátních voleb příští týden. Volební místnost po zmíněné oblasti a bude v kulturním centru Sever na Žitavské ulici. V Jirkově na Chomutovsku skončilo hlasování v rámci tamního participativního rozpočtu s názvem Pozvedni Jirkov. Zúčastnilo se ho téměř 500 obyvatel, kteří rozdělili více než 1000 hlasů. Radnice o tom informovala na webu. Na uskutečnění vítězných návrhů má 1 milion korun.
5: Nejvíce hlasů získal návrh na vybudování městského holubníku. Lidé také hlasováním podpořili vznik cyklomičky nebo discgolfového hřiště. Veřejný prostor by měla obohatit nová květinová výzdoba nebo mobilní meditační zvony. Radnice začne uskutečňovat návrhy obyvatel v příštím roce. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
2: V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje zkrácení jejich povinné praxe po vysoké škole. Nově by místo 4 let měl stačit 1 rok. Proti návrhu jsou vysoké školy i profesní organizace. Podle nich není roční praxe dostatečná a navrhované změny by vedly k nižší kvalitě péče.
3: Počasí.
2: Čekáme ochlazení, k večeru místy zaprší, bude větrno, teploty do 15, na horách do 11 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Klášterci na Tohří na Chomutovsku v Chomutovské ulici na kruhovém objezdu u Teska varovala 2 osobní auta. Bouralo se taky v Novém Boru na Českolipsku v České ulici a nebo na D7 za Panenským Týncem ve směru na Prahu na 34. a 5. kilometru.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pěkné ráno, tak to byla Jana Moravcová, která přinesla zprávy v 6 hodin. Za chvilku probereme další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát míříme do Chomutova, kde kriminalisté objasnili případ praní špinavých peněz. Pak si uděláme procházku po stopách mlýnů a lomů v Opárenském údolí, to je mezi Ústím a Litoměřicemi. No a teď už písničky, které nestárnou, Petr Novák nebo Žlutý pes.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Chomutovští kriminalisté objasnili případ praní špinavých peněz. Muž založil několik bankovních účtů a poskytl je další osobě, která přes ně převáděla peníze získané internetovými podvody. Šlo třeba o podvody spojené s falešnými nabídkami investování nebo údajnými výnosy z kryptoměn. Muž poskytl také své účty u sázkové společnosti. Přes všechny tyto účty prošlo víc než 1,5 milionu. Kriminalisté ho zadrželi a obvinili z legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení mu hrozí až 8 let vězení.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je 6:45, tak jaké máme počasí, aktuální teploty většinou okolo 7-8 stupňů Celsia, ale na druhou stranu na horách v těch nejvyšších polohách třeba 1 nebo 4 stupně. Na radaru v tuhle chvíli žádné srážky. Jinak dnešní předpověď bude pošmourno, no. Zmenšená oblačnost je jenom teď ráno, od západu se ale začne zatahovat. Přes den očekáváme už převážně oblačno, odpoledne až zataženo a k večeru se vyskytne místy občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 15. No a pokud přemýšlíte o víkendu, asi bude trochu lepší počasí. V neděli, protože na většině území bude občas zítra pršet, pak se během odpoledne začne oblačnost protrhávat a vyskytnou se už jen přehánky. Večer může být skoro jasno a nejvyšší denní teploty 13 až 16.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: I dnes si uděláme procházku s Českým rozhlasem Sever a tentokrát vás zavedeme opravdu do krásné krajiny. A je to vlastně i pozvánka, protože v neděli se můžete vydat po stopách mlýnů a lomů v Opárenském údolí. To je mezi Ústím a Litoměřicemi. Tak nás pozve průvodce, historik a památář Antonín Kadlec a redaktorka Eva Bucharová.
2: Pane Kadleci, dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Kde se sejdeme v neděli?
3: V neděli bychom se sešli v 10 hodin na návsi, kde vlastně tu naší cestu zahájíme a nakonec taky skončíme potom ve Velemíně na návsi. Tak.
2: Před námi je takový okruh zajímavý, kolik asi bude mít kilometrů.
3: Je to přibližně 9 kilometrů.
2: Jaké nás čekají zastávky?
3: Budeme se zastavovat u jednotlivých mlýnů, které se nám vlastně alespoň třeba částečně v Opárenském údolí dochovaly, když ne celé mlýny, tak alespoň třeba mlýnské náhony, a zastavovat se budeme také u různých lomů, takových jako památek na práci člověka v tom Opárenském údolí, které lidi většinou znají jako prostředí klidné, ale v minulosti tam doopravdy probíhal celkem jako slušný ruch pracovní. Na ten pozůstatky toho pracovního ruchu se vlastně společně podíváme.
2: Půjdeme po stopách mlýnů a lomů. Souvisí spolu nějak mlýny a lomy?
3: Rozhodně ano. Minimálně, aby byl postaven mlýn, bylo zapotřebí kamene, bylo potřeba ten kámen nalámat, stejně tak mlýnská kola třeba, ta oblast vlastně toho Velemína, nebo potom třeba potom údolí, když se jde dál do Žernosek, kde se právě vlastně sekaly žernovy, což jsou takové ty ruční mlýnky, tak jako ty věci společně krásně souvisí.
2: U kolika takových mlýnů se v neděli zastavíme?
3: Máme tam takový jako 6 větších zastávek a několik menších.
2: A který z těch mlýnů se zachoval anebo byl znovu opraven a dnes vypadá vlastně, když to tak řeknu, jako nový?
3: Konrádův mlýn v Opárenském údolí, tam se vlastně zastavíme déle, asi si tam i pečeme buchta, takže to bude takové jako příjemné odpoledne.
2: Dobře, tak pojďme se to ještě pro naše zájemce shrnout. V kolik hodin se sejdeme a v kolik hodin bude konec procházky?
3: Vyrazíme v 10 dopoledne a kdy bude konec, tak to já opravdu vůbec neduším, ale řekl bych, že třeba kolem 5 odpolední nejpozději.
2: Na nedělní procházku po stopách mlýnů a lomů do Opárenského údolí pozval Antonín Kadlec. My děkujeme za pozvání a těšíme se na shledanou.
3: Shledanou, mějte se krásně.
0: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

6 hodin a 25 minut, za 5 minut bude půl osmé, tedy půl sedmé, to bychom to o hodinu uspíšili. A nás tedy čekají další aktuální zprávy od Jany Moravcové. No a co se dozvíte? Třeba to, že kvůli pravidelné údržbě bude ode dneška omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Samozřejmě začínají komunální volby a třeba v Cítolibech na Lounsku dneska a zítra ty volby doplní také místní referendum. I o tom budou zprávy s Janou Moravcovou.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ve 14 hodin se dnes po celém Česku otevřou volební místnosti pro komunální volby. Volit dnes bude možné do 22 hodin, zítra pak od 8 hodin ráno do 14 hodin. Komunální volby v Cítolibech na Lounsku dnes a zítra doplní místní referendum. Podle radnice v něm budou obyvatelé hlasovat o tom, jestli souhlasí s výstavbou a provozem větrných elektráren na území městyse. Kvůli pravidelné údržbě bude ode dneška omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové tam budou pracovníci ověřovat funkčnost bezpečnostních systémů a osvětlení a taky čistit odvodnění a stěny tunelu. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu se včelařským a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. Tenistka Nikola Bartuňková si v Pekingu poprvé zahraje semifinále turnaje kategorie Masters. Ve čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou za 68 minut 6-3 a 6-0. O finále se utká s ruskou Andrejevovou. Čekáme ochlazení teploty maximálně do 15, na horách do 11 stupňů. Bude větrno a k večeru místy zaprší.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte na D7 za Panenským Týncem ve směru na Prahu na 34. a 5. kilometru a nově počítejte s uzavírkou na Ústecké severní terase. Uzavřená je tam Svojsíkova ulice a uzavřená bude do půlky prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Český rozhlas Sever, Jana Moravcová a já přeju pěkné ráno společně s námi. Už za malou chvíli se opět dostaneme k dalšímu programu vysílání Českého rozhlasu Sever. Při pátku si řekneme, co přinese dnešní den a na severu Čech je toho opravdu spousta. Čeká nás také další díl našeho seriálu příběhů měst a obcí ze severu Čech a tentokrát nás Alena Škraňková zavede na Lounsko, konkrétně do Dobroměřic. Teď už písničky, které nestárnou, zaspívá nám Karel Gott nebo právě teď Richard Miller.

0: Týden pro seniory, prohlídkami zámku bez schodů, zámecká expozice v přízemí je seniorům přístupná až do neděle vždycky v 10 dopoledne a ve 2 odpoledne. V Chomutově začíná na náměstí 1. máje 12. mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky a je to mistrovství ve vyprošťování dopravních nehod. O 8:30 ráno se utkají týmy hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů a na soutěž navážou i podnikové a zahraniční týdny. Takže se můžete jít podívat, je to přístupné veřejnosti samozřejmě i s doprovodným programem. No a v Bílině můžete vyrazit do knihovny v pobočce za Chlumem, je tu digitální poradna pro seniory. Takže už od 9 ráno se můžete jít podívat a hlavně zjistit a také získat nějakou pomoc, třeba s ovládáním chytrého telefonu nebo tabletu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je právě 6:45, vy posloucháte Český rozhlas Sever, s kým jiným také vstávat, že zvlášť pokud vás zajímají informace o počasí tady u nás přímo na severu. A právě proto je na telefonu Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno i vám.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak to ráno vypadá? Přišla nás ta studená fronta, čili jak se nám to projevilo?
1: Tak teď aktuálně máme hodně oblačnosti, máme nějaké oblačno až zataženo a teploty celkem vyrovnané. Pohybují se nejčastěji kolem 8 až 10 stupňů Celsia.
0: A co říká předpověď, jaký bude pátek?
1: Pátek bude ve znamení velké oblačnosti, takže budeme mít nějaké převažující oblačno s tím, že během odpoledne postupně se nám zatáhne a budeme mít

0: zataženo a k večeru se bude vyskytovat místní déšť a teploty maximální dneska očekáváme v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia a zase opět nám trošičku pozlobí vítr, teď mírný západní 2 až 6 metrů za sekundu a během odpoledního a večerního času postupně očekáváme, že by mohl být vítr až čerstvého charakteru 4 až 8 metrů za sekundu a lokálně se mohou vyskytnout nárazy až 55 km za hodinu.
1: Takže to občas foukne. No, každopádně před námi je víkend, sobota, neděle. Jaký teda ten den bude lepší?
0: No, respektive bude lepší neděle, protože v sobotu ještě očekáváme, že bude zpočátku zataženo s deštěm. Ona, ta oblačnost a ty srážky budou postupně během dne ubývat od západu, ale počítat tedy s tím, že zpočátku nám bude pršet. Teploty v sobotu 13 až 16 stupňů Celsia. V neděli ta teplota sice bude 11 až 15, ale budeme tam mít víc sluníčka, protože budeme mít takovou tu proměnlivou oblačnost a těch srážek už se bude jednat o nějaké lokální přehánky. Takže teplotně neděle o něco chladnější, ale trošičku slunečnější a sobota zatažená s deštěm zpočátku a postupně se nám to bude tedy protrhávat a ubývat.
1: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za předpověď. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Hezký den a víkend a naslyšenou.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
4: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
3: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Krištof a plán na Českém rozhlasu Sever, za 10 minut bude 7 hodin. Pěkné ráno, my teď máme další díl seriálu, který se jmenuje Příběhy měst a obcí. Už z toho názvu vyplývá, že si děláme takové výlety a navštívíme třeba i méně známé město nebo obec v Ústeckém kraji. A tentokrát nás vezme Alena Škraňková do Dobroměřic.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec s půvabným názvem Dobroměřice najdete na Lounsku. Historie obce je nerozlučně spojená s řekou Ohří a mosty přes záplavové území. A to už od konce 13. století, kdy k opravám a údržbě mostů sloužily výnosy z Dobroměřického poplužního dvora. První písemná zmínka o mostu přes řeku je z roku 1295. Lounská měšťanka, vdova jménem Mečka, tehdy v závěti odkázala svůj dvůr v Dobroměřicích městu Louny a výtěžek z něj měl sloužit na opravu dřevěného mostu přes řeku. V letech 1814 až 1817 byl přes zátopové území mezi Louny a Dobroměřicemi postaven současný inundační most. Ten je od roku 1964 kulturní památkou. Jeho výstavba souvisí s napoleonskými válkami. Tehdy bylo potřeba zajistit hladký přesun armády po zemské silnici na Lipsko, která v Lounech vedla přes řeku. V roce 1804 bylo postaveno prvních 6 oblouků. Do roku 1816 pak většina z těch zbývajících. Most měří 210 metrů, s nájezdy 272 metry. Dobroměřický kostel svatého Matouše pochází ze 13. století. V září roku 2005 se do věže kostela vrátil gotický zvon Marie. Odlil ho neznámý zvonař v roce 1481 a zvoní každý den v poledne. Nápis na obvodu potvrzuje, že je opravdu původem z Dobroměřic.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Z hůru k výškám nás vzala Helena Vondráčková na Českém rozhlasu Sever. Už vás zvu ke zprávám, které tu budou za chvíli. Tři kostely na Teplicku propojí a už zítra charitativní běh pro jejich záchranu. I to vám řekne Jana Moravcová.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V komunálních volbách kandidují v Ústeckém kraji lidi od 18 do 93 let. Tři kostely na Teplicku propojí zítra charitativní běh pro jejich záchranu. Provoz tunelu na průtahu Libercem omezí pravidelná údržba. Čekáme ochlazení, k večeru místy zaprší a bude větrno, teploty do 15 stupňů. Krásné páteční ráno vám přeje Jana Moravcová. Ve 2 hodiny odpoledne se otevřou volební místnosti. Začnou volby do zastupitelstev obcí. Na Děčínsku v obvodu Louny, který zahrnuje i část Středočeského kraje a část Kladenska taky s Rakovníkem, také do Senátu. Dnes bude možné hlasovat do 10 večer. Zítra pokračují volby od 8 hodin do 2 odpoledne. V Cítolibech na Lounsku rozhodnou obyvatelé v referendu i o stavbě větrných elektráren. Voliči vybírají v Ústeckém kraji z více než 13 tisíc kandidátů do zastupitelstev obcí, říká ředitel krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem Roman Bechtold.
4: Nejstaršímu kandidátovi v kraji je 93 let a kandiduje v Litoměřicích. V roce 2022 v tomto věku kandidovaly dvě ženy v Roudnici nad Labem. Nejmladších kandidátů ve věku 18 let kandiduje v Ústeckém kraji 56, z nich je 20 žen.
2: Charitativní běh dvou kostelů na Teplicku se letos rozšířil na tři. Podle organizátorů přibyly k Bořislavě Hradišti tentokrát ještě kostomlaty pod Milešovkou. Běh přírodou Českého středohoří startuje zítra v 10 hodin dopoledne v Bořislavi, kde je taky cíl a záchytné parkoviště u bývalého koupaliště. Výtěžek pomůže s obnovou kostelů, které propojí tři různé trasy.
5: Nejkratší je rodinná 7-kilometrová nenáročná trasa, vede v přírodě převážně po zpevněných cestách. Rychlá 12-kilometrová je pro běžce, kteří volí svižné tempo. A 16-kilometrový trail je náročnější okruh z Bořislavy do Kostomlat a zpět, terénem s převýšením a krásnými výhledy. Z Teplicka Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Kvůli pravidelné údržbě bude ode dneška omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Podle mluvčí ředitelství silnice dálnic Petry Drkulové tam budou pracovníci ověřovat funkčnost bezpečnostních systémů a taky osvětlení a čistit odvodnění a stěny tunelu. Od dnešních 18 hodin do sobotních 16 hodin řidiči neprojedou autobusem ve směru na Děčín. Následně bude od do pondělních 4 hodin ráno zavřený autobus ve směru na Prahu. Norský Nobelův výbor dnes dopoledne oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Vybírá z téměř 300 navržených kandidátů, ať už konkrétních lidí nebo organizací. Jména nominovaných nejsou veřejně známá. Přesto se ale některé typy objevily. Společnosti pro obchodní predikce Polymarket uvádí jako favorita například zakladatele a ředitele organizace Save Ukraine Mikolu Kolebu nebo vdovu po ruském opozičním lídrovi Alexeji Navalnému Julii.
3: Počasí.
2: Čekáme ochlazení, teploty dnes maximálně mezi 12 až 15 stupni. K večeru místy zaprší a bude větrno.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na D7 u Panenského Týnce ve směru napravo čekejte vylitou naftu na vozovce mezi 36. až 35. a 0,5. kilometrem a v Reslově ulici v Ústí nad Labem počítejte s komplikacemi v podobě částečné uzavírky kvůli pracím na inženýrských sítích.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dobré ráno, Český rozhlas Sever s vámi vstává, to byly zprávy v 7 hodin, Jana Moravcová. No a za malou chvíli pohled do kalendáře, mimochodem dneska má výročí FAPka, tu asi máme doma všichni, a docela zajímavě o tom bude mluvit i Petr Jungmann ve svém kalendáriu. Před 7:30 se pak podíváme do Teplic, fotbalisté po dlouhé době se baví atraktivním fotbalem, stejně taky diváci, a zásluhu na tom má i letní posila Marcel Čermák. Povídat si s ním budeme před 7:30. No a teď už písničky, které nestárnou, Vinoš Birka nebo Věra Špinarová.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Písničku pro Katku zaspíval Miroslav Žbirka. Pěkné ráno i vám. A pokud se podíváte do kalendáře, najdete tam dneska 9. a 10. Ano, je 9. říjen. A tak pohled do kalendáře přináší Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yalea. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka. A ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. 9. členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
4: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
3: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou 60 má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech? Tak v tuto chvíli teploty většinou okolo 7-8 stupňů Celsia, na horách je chladně, tam jen okolo 4. Předpověď tam mluví o tom, že dnes můžeme čekat většinou oblačno, později i zataženo, přes den, odpoledne a k večeru se místy může vyskytnout občasný déšť. Ty nejvyšší denní teploty příliš vysoko nepůjdou, jen na 12 až 15 stupňů Celsia. A počítejte s tím, že občas může dokonce v nárazech vítr dosáhnout až 55 km v hodině.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Láska z oddělení Lahůdek, Divokej byl na Českém rozhlasu Sever. My teď míříme do Teplic, fotbalisté po reprezentační přestávce mohou poskočit minimálně na čtvrté místo, pokud zvládnou nedělní utkání proti Olomouci. Severočeši patří asi mezi největší překvapení průběhu soutěže, nejen díky výsledkům, ale i díky hře. Výraznou zásluhu na tom má i letní posila z pražské Dukly Marcel Čermák.
1: 27-letý záložník se nebál, že by v Teplicích udusili jeho kreativní talent.
2: Než jsem přicházel, tak jsem věděl, že vlastně v Teplicích se budou dít změny, co se tohle týče toho herního stylu a i ta příprava, i to všechno tomu vlastně nasvědčovalo i ty příchody těch hráčů. Takže jsem samozřejmě doufal, že takhle bude a jsem moc rád, že se to vlastně drží a že všichni v tom týmu nebo v celých Teplicích jsou nastavení, že prostě chtějí tvrdě jít si za tou svoji filozofii a odlišit se tímhletím od toho, co bylo.
1: Teplice výrazně změnily svou herní tvář. Jejich fotbal je mnohem zábavnější, přitom mají stále stejného trenéra Zdenka Frťalu. Ten dokáže Čermákovi ofenzivní schopnosti využít.
2: My se na každý zápas vlastně připravujeme takticky, aby vlastně všichni věděli, co mají dělat. Není to o tom, že bych měl přímo jako danou volnost, dělej si, co chceš, to vůbec ne. Naopak si myslím, že mám i úkoly, které prostě musím na tom hřišti plnit jako celý tým. Ale jak říkám, myslím si, že i ten herní styl, co tady praktikujeme, tak mě sedí hodně, že člověk hraje vlastně víc na tom balónu a pro moji hru vlastně je to nejdůležitější hrát s tím balónem, takže tím roste i to moje sebevědomí a myslím si, že můžu potom tomu týmu pomáhat co nejvíc.
1: Říká Marcel Čermák. Ten skromně odmítá, že by byl právě on jednou z nejdůležitějších postav teplické proměny.
2: To určitě není jenom o mně, to je o nastavení celého týmu, celých vlastně Teplic, kam Teplice vlastně směřují. A já jsem hrozně rád, že jsem toho součástí a že můžu přispívat tím nejlepším ze sebe a doufám, že toho budu předvádět ještě víc a víc, a že se to odrazí i v tom, že Teplice i já dohromady porosteme vejš a vejš. Člověk vidí, že celý ten tým má prostě to sebevědomí na tom balónu a myslím si, že i v tom Česku je v těch kvalitních fotbalistů hodně. Jenom je potřeba jim nechat tu volnost a tu kreativitu vlastně rozvíjet v tomhletom a myslím si, že tady v Teplicích se to daří a že člověk potom ukazuje i ty přednosti, které třeba má, to, že umíme třeba i běhat, bránit, ale potom i s tím balónem, že prostě v Teplicích najednou vidíme ten posun toho, že prostě všichni jsou mnohem víc odvážní dopředu a že si vytváříme ty šance a myslím si, že i to fanoušky baví, nás to baví a ještě to dělá ty výsledky, což je ta nejlepší kombinace, co může být.
1: Pochvaluje si Marcel Čermák dosavadní teplické výsledky, které mužstvo vynesly na páté místo ligové tabulky. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Magdalena, teď už je 7:26 a to znamená, že na Českém rozhlasu Sever pro vás bude mít Jana Moravcová další zprávy. Blíží se 7:30 a na severu Čech samozřejmě zůstaneme. Dozvíte se třeba to, že liberecké technické služby začnou v budoucnu čerpat vodu z nových podzemních vrtů. Více informací ve zprávách za 3 minuty.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin. Zítra pak od 8 ráno do 14. Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. V Jirkově na Chomutovsku skončilo hlasování v rámci tamního participativního rozpočtu s názvem Pozvedni Jirkov. Nejvíce hlasů získal návrh na vybudování městského hlubníku. Lidé také hlasováním podpořili vznik cyklomyčky nebo disk golfového hřiště. Radnice o tom informovala na webu. Liberecké technické služby začnou v budoucnu čerpat vodu z nových podzemních vrtů. Město je plánuje vybudovat v jejich areálu ve Vltavské ulici. Sál pražského radiopaláce už je téměř připraven na účinkování souboru divadla na Vinohradech. Jestli ale začne v náhradních prostorách vystupovat ještě letos, není jisté. Rekonstrukce bývalého kina Květem trvala rok. Hokejisté Chomutova prohráli v dohrávce 11. kola Maxaligy s Táborem 2-3 v prodloužení. Piráti ve druhé třetině otočili díky gólům Kaskyho a Redlicha skóre, náskok ale neudrželi. Dnes čekáme ochlazení maximální teploty do 15 stupňů, k večeru zaprší a bude větrno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Voláte nám z Klášterce nad Ohří na Chomutovsku ze silnice 1/13 Chomutovské ulice.
3: Dobrý den, Kinšberg nad Ohří, kruháč ve městě, který je na hlavním tahu na Chomutov, tak vlastně je v něm bouračka, musí se jezdit velmi opatrně, tvoří se tam velký fronty.
2: A s uzavírkou počítejte řidiči na ústecké severní terase, uzavřená je tam nově ulice Svojsíkova. To byly zprávy o půl osmé, pěkné ráno.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Zprávy o půl osmé jste slyšeli a za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč. Měli jsme zajímavé téma, povídali jsme si o krmení a překrmování domácích mazlíčků. Samozřejmě hlavní událostí dnešního dne, a to nejen na severu Čech, jsou také volby. Dneska začínají volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. V Ústeckém kraji kandiduje méně lidí než v těch volbách minulých. My tyhle čísla zajímavá a podrobnosti probereme s Janou Vytázkovou před 8 hodinou. Teď jsou tu písničky, které nestárnou. Jiří Kornerbo, Jaromír Nohavica.

0: 7 hodin a 39 minut. Tak jsme se svezli na windsurfingu s Jiřím Kornem. Ale teď se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč a změníme trošku téma, protože včera jsme si povídali o domácích mazlíčcích, o jejich krmení nebo naopak překrmování.
1: Nemám zvířata s nadváhou vůbec. Mám dvě kočky a pejska. Ale jsme všichni v domácnosti seniori. Nejmladší kočce je 10 let, nejstarší je 16. A pejskovi je taky 15 let, nebo bude. Chtěla bych jenom k té výživě těchto zvířátek říct, že je nutný hlavně u pejska dodržovat krmné dávky. Dnes už hodně lidí barfuje, hodně i chovných stanic. Ta strava se skládá ze zeleninové složky. Samozřejmě se dávají potravinové doplňky na různé bázi a syrové maso. Takže krmím tu svoji stařenku touto formou. U koček, ty jsou masožravci, tam prostě střídám normální stravu, ovšem vybírám pro kočky, které jsou kastrované.
2: Ano.
1: Takže já jim střídám granule a kapsičky, všechno vybírám právě podle toho věku. A hlavně, co je nejdůležitější, aby ta obezita nebyla, tak je pohyb.
0: No, dobrá rada, drahá, jak se říká. I dneska Dáme řeč po 9. hodině se Zdeňkem Lukeslem. Mimochodem je Světový den zraku, a tak právě o očích a o problémy se zrakem.

0: počasí.
1: Za minutu 7:45, aktuální teploty na severu Čech většinou okolo 8 stupňů Celsia, ale na horách tam už tedy teplotní inverze nefunguje, čili tam se teploty dostávají jen k okolo 4 stupňů a jsou i místa jako třeba na Klínovci, kde jen jeden stupeň, možná, že by se během dne mohly objevit i sněhové vločky, pokud to takhle půjde dál. No každopádně předpověď mluví o tom, že od západu se začne zatahovat, bude oblačno, odpoledne zataženo a k večeru se místy vyskytne občasný déšť. Nejvyšší denní teploty jen 12 až 15, prostě říjen.
0: Český rozhlas Sever.

0: 7 hodin a 8 a 40 minut, dobré ráno. Dneska je pátek, je 9. říjen a no, asi hlavní událost dnešního dne, o které všichni víme, je to, že ve 2 hodiny odpoledne se otevřou volební místnosti. Začnou komunální volby a u nás na severu Čech, tedy na Děčínsku a na Lounsku, taky senátní. V Cítolibech navíc ještě budou lidi hlasovat o větrných elektrárnách v referendu. No a podrobnosti teď probereme s naší reportérkou Janou Vitáskovou. Jano, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Tak jaký výběr máme my voliči v komunálních volbách?
1: To samozřejmě záleží na tom, kde žijeme. Ve větších městech je zpravidla víc kandidátních listin, v menších obcích může být jenom jedna. To se letos v Ústeckém kraji týká 91 obcí, před 4 lety jich bylo 80. Na druhou stranu nejvíc kandidátních listin, celkem 14, podali v Dobříně na Litoměřicku s 550 obyvateli, ale tvoří je pouze jeden nezávislý kandidát. V okresních městech je nejvíc kandidátních listin v Chomutově, a to 11, nejmíň v Mostě 8. Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice i Ústí nad Labem mají shodně 9 kandidátek.
0: No a kandidují častěji muži nebo ženy a v jakém jsou věku?
1: Průměrný věk kandidátů je 49 let, zhruba o rok víc než v roce 2022. Tehdy bylo nejvíc kandidátů v kategorii 45 až 49 let, letos je jich nejvíc ve věku 50 až 54. Nejmladších 18-letých je 56, z toho 20 žen, před 4 lety jich bylo 39, z toho 15 žen. A nejstaršímu kandidátovi je 93 let a kandiduje v Litoměřicích. Jen pro zajímavost, letošní nejstarší kandidát v republice je v Brně ve věku 99 let. No a muži na kandidátních listinách v Ústeckém kraji převažují, ale podíl žen zvrostl z 36% v předchozích komunálních volbách na současných 38%.
0: Volby. No tak čísla zajímavá, statistika určitě, ale pojďme k nám na sever Čech zpátky. Na Děčínsku a Lounsku jsou kromě těch komunálních zároveň volby do senátů. Kolik je tam kandidátů?
1: Tak o křeslo v Senátu na Lounsku, kam spadá i Rakovnicko a část Kladenska, se utká 6 kandidátů. Před 6 lety jich bylo 10. Na Děčínsku se o mandát v Horní komoře bude ucházet ve volbách 5 kandidátů. Taky minule jich bylo víc, 7, a vítěz tam vzešel už z prvního kola, když dostal přes 50% hlasů. No a v Cítolibech na Lounsku tam budou ještě lidi hlasovat v referendu o tom, zda souhlasí se stavbou větrných elektráren. Hlasovací lístky dostanou přímo ve volební místnosti.
0: Volby je potřeba stihnout do zítřka do 2 hodin do odpoledne. Kdy se dají očekávat výsledky a vůbec sčítají se nejdřív hlasy do komunálních nebo do senátních voleb?
1: Tak to záleží na volební komisi. Výsledky ale předává na přebíracích místech, kterých je v kraji 26 současně. Víc už říká ředitel krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem Roman Bechtold.
2: První výsledky za okrsky se dají v sobotu očekávat okolo 15. hodiny, první výsledky za obce okolo 16. hodiny. Výsledky ze všech obcí budou vzhledem ke dvojím volbám do zastupitelstev obcí a senátu k dispozici pravděpodobně až v nočních hodinách.
1: Volební místnosti se otevřou dnes ve 2 hodiny a voliči můžou chodit až do 10 večer, anebo potom zítra mezi 8 a 14 hodinou.
0: Tak pojďme k volbám. Jana Vitásková nám shrnula informace a samozřejmě Český rozhlas Sever vás o průběhu hlasování na severu bude informovat ve zprávách i speciálním volebním vysíláním. To začne zítra po 14. hodině. Jano, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 6 minut už tu bude 8 hodina a také další zprávy. Ve Cvikově na Českolipsku zamíří někteří voliči do jiných volebních místností. Víc vám řekne Jana Moravcová. 8 hodin ve zprávách.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes začínají volby do obecních zastupitelstev a části Senátu. Ve Cvikově na Českolipsku zamíří někteří voliči do jiných volebních místností. Čeští vědci vyvíjí nový přípravek chránící včely před nákazami. Čekáme ochlazení, k večeru místy zaprší a bude větrno. Zprávy s Janou Moravcovou, pěkné páteční ráno. Ve 2 hodiny se otevřou volební místnosti. Ke komunálním volbám přišlo před 4 lety v Ústeckém kraji zhruba 40% voličů. To je o 6% míň, než byl celostátní průměr. Nejvyšší volební účast v kraji byla v okrese Litoměřice, kde přesáhla 48%. Nejnižší pak v okrese Most, 36,5%. Nejnižší a nejvyšší účast v jednotlivých v obcích v roce 2022 uvádí ředitel krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem Roman Bechtold.
2: Obou hodnot bylo dosaženo v okrese Chomutov. Nejvyšší byla v obci Loučná pod Klínovcem, kde přišlo volit 87,4% zapsaných voličů, nejnižší v obci Vejprty 24,3%.
0: Hlasovat bude možné dnes od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14 hodin. Voliči vybírají budoucí zastupitele obcí a měst. Na Děčínsku a v obvodu Louny, který zahrnuje i část Středočeského kraje, pak taky senátora. V Cítolibech na Lounsku lidé v referendu rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Někteří voliči ve Cvikově na Českolipsku budou během letošních voleb hlasovat na jiných místech než doposud. Vedení města to oznámilo na sociální síti. Změna se týká obyvatel ulic Horova, Nemocniční, Podléčebnou, Slunečná, Ústavní a Žitavská a taky městských částí Trávník a Naděje. Přesun platí pro první volební víkend, ale i pro případné druhé kolo senátních voleb příští týden. Volební místnost pro zmíněné oblasti bude v Kulturním centru Sever na Žitavské ulici. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu se včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopni nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
3: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
4: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
3: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoct vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
4: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Do sbírek Národního technického muzea v Praze můžete dnes a zítra přinést staré elektrospotřebiče. U příležitosti Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum pořádá 12. ročník recyklačního víkendu. Cílem akce je rozšířit muzejní expozici. Z odevzdaných předmětů kurátoři vyberou ty, které se do sbírek hodí a ostatní spotřebiče nechají ekologicky zrecyklovat.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme ochlazení, k večeru místy déšť a větrno, maximální denní teploty do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na kruhovém objezdu v Chomutovské ulici v Klášterci nad Ohří na silnici 13 pozor na nehodu a na silnici 1/7 v Chomutově čekejte možné zdržení kvůli odstavené dodávce na 82. kilometru.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, to byly zprávy v 8 od Jany Moravcové a pokud vstáváte s Českým rozhlasem Sever, i při pátku dozvíte se něco, co v učebnicích nebylo. Na Martina Písaříka se za chvíli zeptáme, jak staré jsou vůbec nejstarší stromy. No a pak tu budeme mít poslední díl našeho volebního průvodce, protože dneska po 14. hodině se otvírají volební místnosti. V tom dnešním průvodci si řekneme, co se s naším hlasem bude dít poté, až se volební místnosti uzavřou. To před půl devátou. Teď už písničky, které nestárnou, Brontosauři nebo Petr Muk.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Dohráli brontosauři a teď už je na řadě otázka, na kterou nám odpoví Martin Písařík. V učebnici ji nenajdete a otázka zní, jak staré jsou nejstarší stromy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 15 minut. Tak počasí na severu Čech. Po přechodu studené fronty bude prostě škaredě, takové typické říjnové počasí. Aktuální teploty většinou okolo 8, na horách 1 až 4 stupně. Na radaru teď žádné srážky na severu Čech, ale čekejte, že během dne se zatáhne. Bude tedy odpoledne až zataženo a k večeru se místy může vyskytnout občasný déšť. Nejvyšší denní teploty jen 12 až 15.
0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zakázané uvolnění a Michal Hrůza. Dnešek samozřejmě patří volbám a to vlastně po celé zemi, výjimkou nejsou ani severní Čechy. Volební místnosti se otevřou už za necelých 6 hodin. V komunálních i senátních volbách budete moct hlasovat dnes až do 22. hodiny, anebo zítra mezi 8. a 14. Zajímavé ale je, co se děje s hlasem potom, když ho vhodíte do volební urny. A to nám vysvětlí další díl volebního průvodce.
1: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení, zbytek jmenuje starosta.
2: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
1: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
2: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
4: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
1: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
2: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
3: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem Nejvyšší správní soud.
1: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje Ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
2: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.

bývala Jitka Zelenková a za malou chvíli další aktuální zprávy na Českém rozhlasu Sever je pro vás dneska připravuje Jana Moravcová. Řekne vám i to, že bude omezen provoz v tunelu na průtahu Libercem, a to kvůli údržbě. Víc ve zprávách.

0: které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ve 14 hodin se dnes po celém Česku otevřou volební místnosti pro komunální volby. Volit dnes bude možné do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14 hodin. V Cítolibech na Lounsku dnes a zítra doplní komunální volby místní referendum. Podle radnice v něm budou obyvatelé hlasovat o tom, jestli souhlasí s výstavbou a provozem větrných elektráren na území městyse. Kvůli pravidelné údržbě bude ode dneška omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Podle mluvčí ředitelství silnice dálnic Petry Drkulové tam budou pracovníci ověřovat funkčnost bezpečnostních systémů a osvětlení a taky čistit odvodnění a stěny tunelu. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. Unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu se včelařskými a technologickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. Tenistka Nikola Bartuňková si v Pekingu poprvé zahraje semifinále turnaje kategorie Masters. Ve čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou za 68 minut 6-3 a 6-0. O finále se utká s Ruskou Andrejevovou. Čekáme ochlazení teploty maximálně do 15 stupňů, k večeru zaprší a přes den bude větrno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 27 mezi Hrobem a Střelnou v katastru Košťan čekejte nehodu a problémy jsou aktuálně taky na silnici 27. Osobní auto tam skončilo na střeše. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a já vám přeji dál pěkné páteční ráno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Právě o půl jste slyšeli, co přinese dnešní den, tedy pátek, tady u nás na severu Čech, to si prozradíme už za malou chvíli a před 8:00 vyrazíme do kina, tam totiž vstoupil film Tomáše Hubáčka, jehož velká část se natáčela tady u nás v Ústeckém kraji a tak si ho před 9:00 trochu představíme. Teď jsou to ale písničky, které nestárnou, zaspívají Václav Neckář nebo právě teď Marika Gombitová.

0: 8 minut po půl deváté, to byl Václav Neckář. Tak pojďme si říct, co přinese dnešní den. Máme tu pátek, 9. říjen. Odpoledne ve 14 hodin začínají volby do obecních zastupitelstev a do Senátu. A naši reportéři budou na místě, na několika místech Ústeckého kraje. Informace budete mít z první ruky už odpoledním vysílání. V Děčíně pokračuje týden pro seniory prohlídkami zámku bez schodů. Stihnete to v 10 dopoledne anebo ve 2 odpoledne. Už za chvíli začíná v Chomutově na náměstí 1. máje mistrovství hasičského záchranného sboru ve vyprošťování u dopravních nehod. Takže o 8:30 ráno hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů a vlastně taková soutěž, na což potom navážou podnikové a zahraniční týmy. Všechno je to přístupné veřejnosti i s doprovodným programem. Běžte se podívat, to si myslím hned tak k vidění není. No a v Bílině, v knihovně, v pobočce u Zachlumem začíná v 9 hodin digitální poradna pro seniory, takže může si tam vyzkoušet, jak dobře zpracovat chytrý telefon, jak se ovládá tablet, se vším vám tam rádi poradí, také se můžete jít podívat. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin a 45 minut, aktuální teploty venku se většinou pohybují okolo 8 stupňů Celsia. I když vám možná za okny teď trošku svítí sluníčko, může být, během dne bude hodně pošmurno, začne se zatahovat a odpoledne a k večeru se vyskytne také občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty moc nevyrostou, jen 12 až 15 stupňů.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
3: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
2: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Pavel Bobek a my vás teď pozveme do kina a má to docela dobrý důvod. Od včerejška je tam totiž k vidění nový film režiséra Tomáše Hubáčka Virbel a velká část tohoto filmu se natáčela u nás v Ústeckém kraji, třeba na zámku Záhořany u Křešic. A Slávka Brádlová se Tomáše Hubáčka zeptala, co může divák očekávat.
1: Je to taková pohádka pro dospělé, mystery drama nebo možná mystery western. Ten příběh začíná tím, že vyhořelý Pražák zdědí dům někde v Sudetech a on do toho domu vlastně přijíždí, má sám svoje vlastní problémy, které si tam řeší. Potká se tam s tajemstvím. To tajemství je v té krajině okolo, tam najde nějaké staré mapy, potká tajemnou dívku, současně zjišťuje, že vlastně ta krajina je nemocná, narušený ekosystém a všechno to tak nějak souvisí s tím starým tajemstvím. Jako leitmotivem toho scénáře je téma domova, nebo možná schopnosti mít domov, a já si myslím, že zrovna v Sudetech tohle téma jako rezonuje. Já jsem si Sudety v širším slova smyslu zamiloval už asi před 20 lety, mám tady spoustu kamarádů, ve spoustě případů jsou to právě ty pozitivní příklady lidí, kteří tu krajinu berou za svůj domov, obnovují drobné památky v polích nebo lidové tradice a vytvářejí jakoby nový folklor místo toho zmizelého. To mě sem táhne a současně ta krajina je fascinující. Konkrétně České Středohoří, které jsme si potom vybrali jako tu oblast, kde budeme natáčet, má na středoevropské poměry unikátní relief. Ty holé, travnaté, sopečné pahorky jsou fascinující a pro film, který se točí kolem krajiny a kolem vztahu ke krajině, to je úžasné pozadí, úžasné kulisy.
2: Hraje vám tak, jak jste si to představoval?
1: Já doufám, že ano, to posoudí divák. Jestli krajina hraje tak, jak jsem si představoval. Já doufám, že ano. My jsme zvažovali jiné oblasti pro tenhle film. Já si umím dobře představit, že by se mohlo odehrávat třeba na Broumovsku nebo na Tachovsku, ale to České Středohoří zkrátka má tak zásadní pozici v tom mém výběru, že ta volba padla právě sem a děláme teda všechno pro to, abychom tu krajinu, tu notoricky známou českou zemědělskou krajinu, nejenom ty sopky, abychom je ukázali nevšedním a magickým způsobem, který diváka vtáhne.
2: Krajinu jste tedy nakástovali na nevím kolikátý pokus. Jak to bylo s castingem hereckým?
1: Pro mě herecký casting je obtížná disciplína, protože ty postavy mám v hlavě dokonale vymýšlené a najít proto tu správnou tvář je pro mě osobně těžké, než by nebylo dostatek kvalitních herců, ale spárovat si to je pro mě výzva. Ten film celý připravujeme asi 7 let, takže i ten casting de facto trval průběžně takhle dlouho a já jsem s tím finálním výběrem velice spokojený. David Švehlík, který hraje hlavní roli, je skvělý partner pro ten tvůrčí proces a já jsem hrozně rád, že tomu filmu dává tvář. A stejně tak Judit Pecháček, která je hlavní ženská představitelka, hraje tu ambivalentní tajemnou dívku, která toho hrdinu vtahuje do toho tajemství, do té krajiny.
0: Dodejme, že Tomáš Hubáček film Virbel nejenom režíroval, ale napsal k němu scénář i hudbu, takže od včerejška v kinech můžete se jít podívat. Pokým

0: Za 5 minut 9 hodin, a to znamená, že už za chvilku si popovídáte se Zdeňkem Lukeslem. Já mám tu výhodu, že to můžu udělat už teď. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, já tě zdravím. O víkendu budeme mít světový den zraku.
0: Ano.
1: Tak budeme probírat oči. Od kolika nosíte brýle, jestli máte problém s očima, jestli jste byli na operaci, jestli dobře vidíte. Nosíš brýle?
0: Měl bych.
1: Měl bys?
0: Ne, měl bych minimálně na čtení, bych brýle nosit měl a nenosím je.
1: Ne?
0: Mám je. Mám je, ale nosím je minimálně, mi poradila moje optička. Zajímavá rada.
1: Jo?
0: No, protože mám tu stařeckou, jak se to jmenuje, vetchozrakost.
1: Ano.
0: Vetchozrakost, tak říkala, ať se snažím trénovat a co nejvíc, teda bez brýlí a kdy, když to jinak nejde. No, třeba včera jsem četl návod.
1: A nešlo to?
0: Ne, to jsem si ty brýle, no, znáte ty návody,
1: ano,
0: takové,
1: ty
0: no, tak to teda, to jsem si musel nadat ty brýle, a přitom moje manželka,
1: no,
0: která zřejmě teda stařeckou netrpí, tak na to přečetla úplně normálně.
1: Krásný, a ne jak když máš knížku, jak musíš mít natržený ruce?
0: No, hodně, co nejdál, co nejdál, ale čtu hodně digitální čtečku, tam je výhoda, že si to člověk může zvětšit, jako. Takže tak.
1: Takže brýle, trápení s očima dneska probereme po deváté.
0: Dejte řeč, teď už se s vámi loučí Petr Beran, brzy opět naslyšenou a přeju krásný pátek.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lidé budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele. Třetina obvodů volí i senátory. V Jirkově na Chomutovsku postaví holubník nebo cyklomičku. Stát chce posílit ochranu živnostníků před věřiteli. Čekáme ochlazení, k večeru místy déšť a větrno. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Senátory bude možné vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
2: Senátní volby se uskuteční celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
0: V Jirkově na Chomutovsku skončilo hlasování v rámci tamního participativního rozpočtu s názvem Pozvedni Jirkov. Zúčastnilo se ho téměř 500 obyvatel, kteří rozdělili více než 1000 hlasů. Radnice o tom informovala na webu. Na uskutečnění vítězných návrhů má 1 milion korun.
3: Nejvíce hlasů získal návrh na vybudování městského holubníku. Lidé také hlasováním podpořili vznik cyklomičky nebo discgolfového hřiště. Veřejný prostor by měla obohatit nová květinová výzdoba nebo mobil. Meditační zvony. Radnice začne uskutečňovat návrhy obyvatel v příštím roce. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Ministerstvo financí chce více chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je teď v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná například se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Ruský útok na ukrajinské Záporoží nepřežil nejméně jeden člověk. Zraněných je 5. Rusové podle serveru Ukrajinská pravda na Záporoží svrhli letecké Pumy Cup. Jeden člověk po ruském útoku zemřel taky v západoukrajinském Ivano-Frankivsku. U Kyjeva ruská armáda zasáhla sklad. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. Úřady v Belgorodské oblasti na západě Ruska informovaly o 2 obětech. Zranění jsou 4.
1: Počasí.
0: Čekáme ochlazení, maximální denní teploty dnes mezi 12 až 15, na horách 8 až 11 stupni. K večeru místy zaprší a přes den čekáme větrno. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem. Hladina měla 116 cm, průtok byl 68 metrů krychlových za sekundu. Předpověď 110 cm, tendence setrvalý stav. A zajištěný vodní stav Ústí dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá na severu s dopravou? Komplikace čekejte ve Štefánekově ulici v Ústí nad Labem. Pozor tam na hořící vozidlo. Projedete s opatrností a na silnici 27 u Košťan na Teplicku je nehoda, kdy osobní auto skončilo na střeše. I tudy s opatrností projedete. To byly zprávy v 9. Pěkné dopoledne s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 9. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Zítra bude Světový den zraku, tak se vás budu ptát, jak dlouho nosíte brýle, jestli jste podstoupili třeba korekční operaci očí, jestli jste byli na operaci se zákalem, jak těžké je sehnat očního lékaře. Prostě oči, to je dnešní téma. Podívej se na mě, Jani. Tak.
0: Kuk.
4: A nosíš brýle?
0: Nenosím brýle, nosím kontaktní čočky.
4: Aha, Takže takhle to řešíš. Nepřemýšlela jsi někdy o operaci?
0: No, přemýšlela, ale bohužel ta indikace pro mě nebyla možná.
4: Jo?
0: No, a takže když nosím kontaktní čočky, tak hádej, kdo je můj nejoblíbenější Čech?
4: Kontakt.
0: O to Viktorle přeci. No.
4: Tak zavolejte, 475, 212, 212, dáme řeč, nebo napište mail a dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Gilbert Beko, teď Lucie Bílá a Pepa Vojtek.
1: Dáme řeč se Zdeňkem.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. V tuto chvíli jdeme slavit Světový den zraku, který teda bude až zítra, ale my to probereme už dneska. Nosíte brýle, podstoupili jste třeba operaci očí, je těžké sehnat očního lékaře. Já brýle na čtení nosím už tak asi 10 let, od 45. To už mi nestačila ruka, kterou jsem natahoval, abych přečetl text. Ze začátku jsem brýle používal i na čtení knížek a časopisů. Dneska už ty brýle musí mít i na počítač. Horší se ten zrak. Ano, jak oči stárnou, potřebujeme pomoc v podobě brýlí. Mnohdy se stává, že máme doma brýle na blízko i na dálku. Jak je to ale s počítačem? Když si vezmete brýle na čtení, zjistíme, že nevyhovují, ale brýle do dálky také nefungují. Čím to je? Na to se Renata Filipi zeptala optičky Ireny Skálové.
1: Co se týká čtení, nebo i kdybyste šli někam na vyšetření a řeknete, že potřebujete brýle na blízko, třeba myslíte i zároveň na počítač, tak důležité je si uvědomit, že vlastně čtení opravdu máme ve vzdálenosti nějakých 35-40 cm. Když to monitor klasický, tak je třeba v nějakých 70 cm. A to už není čtecí vzdálenost.
2: Aha, tak už tedy chápu, proč nefungují na monitor klasické čtecí brýle. A co v tu chvíli oční lékař nebo optik sleduje při takovémto problému?
1: Právě záleží, jak ta čočka, když to řeknu, jak je stará, nebo jakou máte akomodační šíři, to znamená, jak to oko dokáže ještě pracovat. A tam už právě může být rozdíl v tom, že koukáte na blížší vzdálenost, ale už to oko potřebuje koukat jinak na tu delší.
2: Existují tedy nějaké brýle, které můžeme používat na čtení a třeba i na práci na počítači, nějaké univerzální, které by nám pomohly s tím, že si nemusíme brýle neustále přehazovat?
1: Určitě, už jsme v takovém pokročilejším technickém věku, takže určitě se to dá řešit vlastně jedněmi brýlemi, nazývají se více ohnisková neboli multifokály. Těch multifokálů je více druhů, některé multifokály vám řeší vysloveně všechny vzdálenosti, to znamená od dálku přes střední vzdálenost, což je mysleno právě počítač až vlastně na blízko. A pak třeba jsou taky skla, brýlová skla, která řeší třeba jenom blízko a jenom monitor. Tam záleží na tom vlastně, kolik hodin člověk pracuje na ty které vzdálenosti.
0: Dodává optička Irena Skálová. Teď to nechám na vás. Brýle nosíte? Jak dlouho? Podstoupili jste třeba operaci očí, byli jste na operaci se záklem, je těžké se nad očního lékaře. Oči, vaše oči dneska probereme. Tak volejte 475 212 212 dáme řeč nebo napište mail na dáme reč@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Ne, my začínáme s pořadem Dáme řeč. Já musím zaklepat, co se týče zraku, na dálku, při řízení, na televizi jsem zatím bez brýlí, kde si jsem četl, že bychom zrak měli jako trénovat, že bychom občas měli i číst bez brýlí, když to moc nejde, abychom posilovali oči, ale já to fakt bez brýlí už nedám, tak prostě mám líné oči, ale já doufám, že vy a vaše oči vidí skvěle na naše telefonní číslo, abyste ho vytočili a na telefonu je paní Marcela z Neštěmic. Hezký den.
1: Hezký den, pane Zdenku, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Dobrý den, tak co vy a vaše oči?
1: Tak, já můžu říct, já nosím brýle od 4 let. Jezdila jsem do Liberce na oční kliniku, tam mě oči operovali a pamatuju si, že jsem ještě nosila takový černý okluzor. Jedno oko jsem měla skovaný jako černým okluzorem a když jsem chodila do školy, to mě strašně vadilo. Tak jsem kolikrát brýle odložila, zapomněla jsem na ně. No, doma jsem dostala vixung, no, ale dřív, když to vemete, ty brýle byly stály třeba 20-30 korun, ale vemte, v dnešní době já nosím brýle jak na dálku, tak na blízko a já dám třeba za jedny brýle 14 tisíc, to je úplně... To se nedá ani přirovnat. Já jsem říkala, měli by to nějak rozlišovat. Kdo ty brýle potřebuje, tak by měli dávat na to nějakou třeba slevu nebo něco. A kdo to má jenom tak pro parádu, tak ať si je nosí. Já jim to nezávidím, ale vemte to, když třeba jdete dvakrát do roka k očnímu lékaři a on vám změní dioptrie nebo vám to, tak musíte mít zase znovu nový brýle. Ano. A dneska to není ale žádná hračka.
0: Kolikrát už jste brýle ztratila?
1: Je, pane Zdenku, možná tak 50krát. Jako dítě. A ve škole, když jsme se s klukama rvali, no tak kluk mě uhodil třeba, brejle se mě rozbily. to problém, to byly strašný problémy, ale čím už člověk je starší, tak už si na ně dává pozor. Ale jednou se mi, představte, stalo, že jsem s brejlema usunula a asi mě večer spadly a já jsem na nich ležela a ráno jsem je našla a oni chudinky byly rozlámané.
0: No jo. Takže já vám popřeju, abyste viděla ten svět ostře, abyste ty brýle nikdy nezapomínala. Díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Pane Zdenku, vy taky a mějte se, naslyšenou.
0: Tak tolik první trable s brýlemi, napsala nám Jitka, jsem pošťačka a moje oči opravdu dostávají zabrat. V létě sluníčko, v zimě zase mrznou, déšť, sníh, vítr, tak se oči snažím chránit, brýle zatím nenosím, tak snad mi to vydrží. Tak díky za tento příspěvek, vy můžete zavolat 475-212-212, dám řeč, jak jste na tom s brýlemi, nebo napište mail na dámreč@rozhlas.cz.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi dneska probíráme brýle, máme Světový den zraku, ten bude zítra, podstoupili jste třeba operaci očí, kde jste už brýle zapomněli, to všechno probíráme, já sleduji, že fakt ten zrak se horší, ale brýle, který jsem si pořídil před těmi 10 lety, ty mám stále, krásně díky nim vidím, mám 2 brýle, jedny nastálo v autě, jedny doma, nejhorší je, když třeba někam přijedeme na hotel, na akci, odejdu z auta, pak zjistím, že nemám brýle, tak se musím vracet k autu. Pojďme na další telefonát, Hanka z Mostu je na telefonu, hezký. Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, nosíte brýle?
1: No už ne, já jsem nosila, měla jsem 3,5, ale už je to 17 let. Zjistili mi šedivý zákal, tak mě to operovali na jedno oko. A od té doby teda ale fakt brýle nenosím ani na čtení. I malinkatý písmenka přečtu, nebo navlíkám malinkatý korálky, různě dělám náramky a takový, bez brýlí všechno. Pak mi teda zjistili na tom oku druhém, tak mi to taky udělali, ale špička, žádný brejle, žádný nic, na blízko, na dálku, na čtení, všechno přečtu. Jak tady teďko váš kolega říkal, že četl návod, takže to nejde, tak já snad i ty návody, ještě ty minimální, taky přečtu. Takže je to paráda, je to paráda. A chtěla bych ještě teda ale říct, že dříve si nepamatuju, když jsme byli mladší, když někdo šel na šedivý zákal, nebo šedý zákal, že jo, na operaci, tak bylo těch lidí minimálně, určitě minimálně a dneska pomalu na každého druhého člověka. Každý má šedivý zákal operace, jako jo. Takže to je zajímavý, to je takovej můj, já nevím, nepochopitelný takový nějaký děj nebo jev, nebo já nevím, co to je. Jasně. Ale každý opravdu, snad každý druhý dneska chodí na šedivý zákal.
0: Tak já vám držím palce, aby vám ty oči držely, abyste krásně stále viděla. Díky za telefonát. Mějte se hezky.
1: No já taky vám moc krát děkuju a mějte se všechny hezky.
0: Naschledanou, díky,
1: naschledanou.
0: Petra napsala, je dobré chodit na pravidelné oční kontroly jednou za rok, aby se včas odhalily různé zdravotní problémy, i když je to někdy časově náročné, péče o zrak se rozhodně vyplatí, tak s tím souhlasíme. I vy zavolejte 475 212 212 dáme řeč. Zajímají mě vaše problémy s očima, jestli nosíte brýle, kolikrát jste kde brýle zapomněli, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dnešní téma oči. Máme Světový den zraku, tedy konkrétně zítra. Možná vás trápí oči, chodíte na oční, hledat řešení. Statisíce lidí u nás třeba podle očních lékařů trápí věkem podmíněna takzvaná makulární degenerace, což je nemoc, která vážně poškozuje centrální část sítnice neboli žlutou skvrnu. Začíná nenápadně, ale může skončit i slepotou. Tomu se dá ale zabránit, připomínají lékaři právě na Světový den zraku.
1: Vidíte jakoby linie, které mají na sobě takový puchýřek, takový kolečko, nejsou úplně rovný.
2: Popisuje 66-letý Milan. Právě přišel na oftalmologickou kliniku do fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, kde se dlouhodobě léčí s věkem podmíněnou makulární degenerací.
1: Musíte třeba tím okem pohnout a chytíte detail, který když tam koukáte tak napřímo, nebo nevidíte.
2: Nemoc, která se obvykle objevuje až v seniorském věku, se u něj rozvíjí už od 45. Její takzvanou vlhkou formu způsobuje prorůstání nově vytvářených cév do sítnice. Při kontrole se Milan zmiňuje, že se mu zrak v posledních 14 dnech zhoršil. Primář Miroslav Fajt ho proto vyšetřuje na šťarbinové lampě.
3: Dívám se na čučku a už tam mám představu, co se děje, ještě se prostě to podíváme, jestli tam nevidíme odtok na sítnici a zejména krvácení, které by mohlo signalizovat novou aktivitu cév, které tou léčbou potlačujeme.
2: Ukazuje se, že aktuální potíže způsobuje Milanovi skalení oční čočky kvůli šedému zákalu. Ten se dá odstranit snadno pomocí krátké operace. Zbavit se makulární degenerace, ale i přes pokroky v léčbě možné stále není. Injekce podávané přímo do oka, ale nemoc dlouhodobě stabilizuje.
3: Je tam zlepšení vidění po těch prvních injekcích a pak se ten nález začne jako udržovat na nějaké stejné úrovni.
2: I když je Milanův nález stejný jako při poslední prohlídce, dostane injekci do oka také dnes.
1: Je to takový štípnutí a to je všechno.
2: Před samotnou aplikací injekce mu sestřička v čekárně opakovaně podá do oka kapičky proti bolesti. Pak už pacient vstupuje do další ordinace, kde uléhá na lůžko.
4: Otevřete obě oči, provedeme dezinfekci.
3: Tenhle typ vlastně léku už je v takový předplněný stříkačce, nemusíme to nikde natahovat, je to bezpečnější.
5: Takže nasouváte jehlu.
3: A doleva a nahoru.
5: V tu chvíli je látka podávána do oka. Malý vpěch tam zůstal.
3: Tak zhruba 3 až 4 mm od okraje vlastně rohovky.
2: Nemoc může jednoduše odhalit také samovyšetření pomocí takzvané Amslerovy mřížky. Pokud člověk vidí čtvercovou síť s bodem uprostřed rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Tak a teď už to nechám na vás. Volejte 475 212 212. Jaké máte problémy s očima? Jak často chodíte k očnímu lékaři? Co brýle od kolik let nosíte? Už jste je ztratili? Kolik brýlí máte? 475 212 212. Zavolejte, dáme řeč nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz. Tak ať na to všechno dobře vidíme.
6: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den. Ještě jsem si vzpomněl, že mám v bundě, kromě dvou brýlí klasických, mám ještě v kapse poslední záchranu, takový skladný cvikr, který vypadá divně, ale pomáhá, když potřebujete opravdu něco přičíst třeba v obchodě. A jinak rok co rok chodím na preventivní kontrolu ke své oční lékařce. Mám skvělou paní doktorku Pohankovou z Horního Jiřetína. Je příjemná, vše pečlivě vyšetří a rád k ní chodím. Tak pojďme na další telefonát. Paní Radka od Prahy je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den, já přeju všem posluchačům i vám do rozhlasu a chtěla jsem se zeptat. Jestli, když mám ten šedý zákal, jestli to plave, mě jako někdo říkal, že je to stabilní. Víte, já mám před očima takovou jakoby černou jako pecičku, jako je třeba v hroznovém víně, takovou černou pecičku a kolem toho taková síť černá. Mm-hmm. A když to takovou zamrkám, tak to odplave a trochu vidím jako, jo. Chci se zeptat na tuhle věc. A potom ještě jednu důležitou věc. Já jsem měla v roce 94 krvácení do mozku a oni mi při té operaci, jak mi scelovali tu cévu, poranili oční nervy. Strašně špatně, téměř jsem vůbec neviděla. Pak se mi to spravilo a teď se mi to asi před 5 lety zhoršilo. Byla jsem v Holešovicích, v tom centru, v tom novém, moderním, a tam mi řekli, že na levé oko nevidím téměř vůbec a na pravé oko mám 8 dioptrií a že kdyby mi to operovali a nepovedlo se to, že budu slepá, tak tu operaci odmítli, ale teď se mi to trochu zhoršilo, nevím, co dál.
0: Dobře,
1: děkuji.
0: Tak díky, nashledanou, snad to někdo slyší, kompetentní, kdo dokáže na tohle odpovědět, pokud ano, tak zavolejte 475 212 212, samozřejmě zavolejte i v případě, že vy sami máte nějaké problémy s očima, jaké máte problémy, jak to řešíte, jak dlouho nosíte brýle, kolik brýlí už jste postráceli. Já tady mám v tuto chvíli i mail od Petra Zlo. V Lounech je jedna nejmenovaná oční ordinace, za které vám během 2 let přijde 5x SMS o zrušení návštěvy a máte se přeobjednat, ale potíž v tom, že neberou telefony. Mně se za 2 roky zhoršilo jedno oko tak, že jsem u praktické lékařky nepřečetl ani horní řádek. Tak já vám přeji, abyste svého očního lékaře našli, volejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte. Až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Máme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Zítra máme Světový den zraku. Jak dlouho nosíte brýle? Podstoupili jste třeba korekční operaci očí a je těžké sehnat očního lékaře, jak už jsem říkal, s ním k oční lékařce do Horního Jiřetína, jsem spokojený. Problém je v tom, že mi vždycky rozkapá oči, tak nemohu potom řídit, tak mě vždycky do Horního Jiřetína někdy musí odvést, ale musím přiznat, jako,

0: strašně bála jako zdravotní, bála jsem úplně bez sebe hrůzou. Přijela jsem do Holešovic na kliniku, kterou chválím, chcete, jako oční klinika Holešovice. Udali mi obě dvě oči najednou, ten zákal. Byly neuvěřitelně laskavý. Já jsem tohoto nezažila snad v životě od recepce počí, pak ty všechny možné kontroly, prohlídky, kapání očí. No tam mi dokonce pochválí, že jsem se ani nehnula. Jedno oko trvá tak asi 6-7 minut. Byla jsem za, vůbec to už nepět, ty oči, jenom brýle proti sluníčku se mě odvez domů. Druhý den jsem měla už u svý doktorky v Neratovity, ke které chodím za 40 let, tam jsem měla kontrolu a můžu říct, že já jsem se rozhodla, že nebudu už barvit vlasy, tak 2 roky mám po operaci a já vidím ráno, jak mi padne prošedivělej vlas do umyvadla. Aha. Takže to prostě jako, ty oči jsou v pořádku, ale chodím, mám to jedno oko trošku horší, takže chodím každých půl roku na CTčko voka. Paní doktorka říkala, že jsem spokojený a tu jednu mám 2,5 dioptrie a na tom jednou voku, který jako není úplně OK, tak mám jako o čtvrtinu silnější brejličky.
1: Dobře, já vám děkuji za telefonát.
0: A neslatila jsem, někde jsem neslatila brejle. Dobře. To jsem hrozně opatrná.
1: Díky za telefonát. Naschledanou. Napsala nám i Petra, tak já pravidelně chodím k očnímu, tak já mám problém, aby mě potom někdo dovez domů, ale prostě ty oči, to je základ. Zavolejte ještě jeden telefon a stihneme 475 212 212 Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: Zítra máme Světový den zraku, tak probíráme oči, co teda zanedbávám, musím se přiznat, to je nošení slunečních brýlí, ty nosím jen při řízení, ale asi bych je měl i někdy mít venku a rozhodně mě trápí suché oko, tak zase pravidelně v kapse bundy, mám kapky a vlhčím. Pojďme na poslední telefonát. Eva z Louny na telefonu, hezký den.
2: Ano, jsem na telefonu.
1: Dobrý den, zdravím.
2: Ano, ano. Tak... Chci vám říct můj případ.
1: Povídejte.
2: Já už mám čtvrtý týden, slyšíte mi?
1: Ano, slyším vás.
2: Dobře, já už mám čtvrtý týden, mám problémy s očima, jsem po operaci očí asi 4 roky a není to dobrý, vůbec to není dobrý. Teďko se mě udělal tak silný zánět spojivek a ještě na levém oku ječný zrno. Tak jsem se domáhala naší oční doktorce, paní doktorce Bradáčový, tam se nedovolá, tedy jsem se dovolala až poledne, tak co potřebujete, nepříjemná cesta až růza, a když takovou prkotinou k nám vůbec nejezděte, prosím vás. Co si myslíte, jděte do lékárny a kupte si tam kapičky. Tak jsem, jsem špatně, hrozně špatně chodím, tak jsem si objednala taxika, jela jsem do lékárny, dali mě kapičky, ty mě nepomohly, jo, tak zase jsem znova, říkají, to musí být odborně, se na to musí doktor podívat. No jo, jenomže to je odborně, to jsem se tam dostala až za 4.

0: nenávidím. A to ještě tam volala nějaká kamarádka mailem, jak to, že mě ošetřej, jo? Takže oni volali, přijďte, druhý den. Byla tam paní doktorka Sičáková, ke který chodím, jezdí k nám každý úterý z Prahy, jo? Tam mě dala mě mastičku, to mě vůbec nepomáhá, já už nevím, co mám dělat, já vidím v mlze, jo? A teď, když nechodíte pořádně, tak jste úplně zoufalej.
1: Je tak držím palce, aby se to vyřešilo, aby se to co nejdřív vyřešilo a byla jste zase viděla na svět.
0: No, já vím, no a tak, jako, jak tam lidi volají, jak doktorovi a tohle, že se má na to, tak Blounech to tak není.
1: Blounech
0: a jděte kamkoliv, to je hrozná bída.
1: Dobře.
0: Hrozná bída.
1: Děkuju a popřeju vám hodně zdraví. Díky moc a mějte se hezky.
0: Děkuju, naschledanou. Mějte se hezky.
1: Naschledanou. Napsala i paní Helena. Já jsem si začala kupovat brýle asi od 50 let, takové levné i od Vietnamců. Teprve letos jsem šla na oční, dcerka mi řekla, že mi pořídí kvalitní brýle k narozeninám, vybrala mi brýle drahé asi kolem 30 000, vybrala jsem si levnější za 3 500 a jsem spokojená. Já ale moc brýle nepotřebuju, nečtu ani neluštím křížovky, nebaví mě to. Tak díky za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.

0: Český rozhlas Sever s vámi, zítra světový den zraku, tak jsme se dneska ptali na vaše oči, koukám se do očí Lenze Šubové, ano, bez čoček, Leni?
1: Ano.
0: Bez čoček, bez brýlí?
1: Někdy.
0: Jak, co to znamená někdy?
1: No, už mě taky doběhla, jak říká pan doktor Sušický, náš pravidelný host a oční lékař, stařecká vetchozrakost, takže brýle na čtení už potřebuju. Je to zvláštní, někdy se jako probudím a nejsem schopná přečíst vůbec nic a potřebuju je od samého rána. A jindy jsou v pohodě a poradí si, ale na nějaké delší čtení nebo na čtení za horších světelných podmínek už prostě brýle potřebuju. No,
0: no je to tak a nařízení ne.
1: Ne.
0: Takže tam dálku vidíš, na blízko nevidíš, takže mě teď nevidíš, ale slyšíš, co bude po 10. hodině.
1: Bude dopolední expres, jako vždycky, a naším dnešním hostem bude úspěšná dobrovolná hasička. My občas o hasičském sportu v našem vysílání mluvíme, tak tentokrát vám představíme stříbrnou medailistku z republikového šampionátu.
0: Skvělý. A v pondělí se vás budu ptát, jestli jste někdy měli nějaký úraz při sportu, jestli jste třeba něco si zlomili, natáhli. No prostě sportovní úrazy probereme už v pondělí v pořadu Dáme řeč. Český rozhlas Sever.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Lidé dnes budou volit nové zastupitele a senátory. V Cítolibech na Lounsku letos komunální volby doplní referendum o větrných elektrárnách. V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Dnes čekáme ochlazení, k večeru místy zaprší a bude větrno. Krásné dopoledne vám přeje Jana Moravcová. Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14 hodin. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jírovec.
5: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
3: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. Komunální volby v Cítolibech na Lounsku dnes doplní místní referendum. Podle radnice v něm budou obyvatelé hlasovat o tom, jestli souhlasí s výstavbou a provozem větrných elektráren na území městyse. Hlasovací místnost bude v malém sále dělnického domu.
6: Lístky k referendu radnice předem do schránek neroznáší. Lidé je dostanou až od komise v hlasovací místnosti. Ta se dnes otevře ve 14 hodin a zavře v 22. Zítra mohou obyvatelé hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Výsledky následně radnice zveřejní na své úřední desce. Z Lounska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost psychologické péče. Plánuje proto změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich nedostatek chce řešit zkrácením odborné praxe po vysoké škole. Ta by nově mohla trvat pouze rok místo aktuálních 4. Profesní organizace a vysoké školy s návrhem nesouhlasí. Varují, že by mohlo dojít ke zhoršení kvality péče. Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se nejen se zmocněnci amerického prezidenta, ale k rozhovorům se připojí taky bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem je obnovení mírových jednání s Ruskem. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
4: Počasí.
3: Dnes čekáme ochlazení, nejvyšší denní teploty naměříme mezi 12 až 15, na horách 8 až 11 stupni. Čekáme zmenšenou oblačnost, postupně se bude zatahovat a k večeru čekáme občasný déšť. Povane mírný, postupně ale čerstvý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Požár vozidla aktuálně komplikuje provoz ve Štefánikově ulici v Ústí nad Labem a kvůli padlému stromu neprojedete po silnici 268 Uralska na Českolipsku. Tak šťastnou cestu a dál příjemný páteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jak nenaletět na podvodné telefonáty, kam se o víkendu vydat na pěkný výlet i na co se těšit v pochoutkovém roce, prozradíme v dopoledním expresu, který právě začíná. Je před námi sice už ne slunečné, ale snad přesto příjemné páteční dopoledne, které písničkami z kategorie nestárnoucích vyplní Petr Novák a Helena Vondráčková. Nejdřív si ale dáme jednu hereckou. Připravena je Eva Burešová a Marek Lambora a jejich píseň Kovbojská. Tak pěkné dopoledne a dobrý poslech Českého rozhlasu Sever.
4: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Helena Vondráčková je bezesporu jednou z nejúspěšnějších českých popových zpěvaček a my o zpěvačkách budeme mluvit v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever i dál. Ovšem razantně změníme žánr. Podíváme se totiž do opery. Právě v operním světě našel slavnou Severočešku Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Na významných německých a rakousko-uherských scénách se odvíjela kariéra operní zpěvačky Anny Hofmannové. Narodila se v roce 1864 v děčínských Podmoklech. Hudební vzdělání získala v Pivodově pěvecké škole. Jevištní debut si odbyla ve 20 letech v Opavském divadle. 11 roků pak strávila v angažmá v Novém německém divadle v Praze. Jeho tehdejší slavný ředitel Angelo Neumann jí díky hlubokému a výraznému hlasu obsazoval především do Wagnerovských rolí. V roce 1896 přišla do dvorního divadla ve Výmaru. Potom zpívala několik let v Hanoverském dvorním divadle a následně operním domě v Kolíně nad Rýnem. V roce 1910 vystupovala v londýnské Královské opeře v Covent Garden. Hostovala také na mnoha dalších scénách, například berlínské dvorní opeře. Úspěšnou divadelní kariéru ukončila v roce 1914 na prknech městského divadla v Mohuči. Potom se živila jako učitelka zpěvu ve Wiesbadenu a Kolíně. Dobová kritika vyzdvihovala Hofmannovou pro působivý a silný hlas, spojený s energickým jevištním projevem. Kromě operních rolí byla žádanou koncertní a oratorní zpěvačkou. Anna Hofmannová zemřela po roce 1930. Přesné datum a místo jejího úmrtí nejsou v dostupných historických pramenech ani divadelních lexikonech zaznamenány.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sagvantofia písnička, díky které jsem se vrátila do školy v přírodě ve Frimburku. Tak pojďme od nostalgických vzpomínek k něčemu aktuálnějšímu. V golfu se říká, že neexistuje špatné počasí, jenom špatně oblečený golfista. A já si myslím, že o turistech platí totéž, tak když se dobře obléknete, můžete i o víkendu vyrazit na pěkný výlet.
1: Křížem krajem.
0: V neděli, tedy 11. října, se můžete vydat po stopách mlýnů a lomů v Opárenském údolí na Litoměřicku. Zvou vás průvodce, historik a památkář Antonín Kadlec a redaktorka Eva Bucharová.
2: Pane Kadleci, dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Kde se sejdeme v neděli?
3: V neděli bychom se sešli v 10 hodin na návsi, kde vlastně tu naší cestu zahájíme a nakonec taky skončíme potom ve Velemíně na návsi. Tak.
2: Před námi je takový okruh zajímavý, kolik asi bude mít kilometrů.
3: Je to přibližně 9 kilometrů.
2: Jaké nás čekají zastávky?
3: Budeme se zastavovat u jednotlivých mlýnů, které se nám vlastně alespoň třeba částečně v Opárenském údolí dochovaly, když ne celé mlýny, tak alespoň třeba mlýnské náhony, a zastavovat se budeme také u různých lomů, takových jako památek na práci člověka v tom Opárenském údolí, které lidi většinou znají jako prostředí klidné, ale v minulosti tam doopravdy probíhal celkem jako slušný ruch pracovní. Na ten pozůstatky toho pracovního ruchu se vlastně společně podíváme.
2: Půjdeme po stopách mlýnů a lomů. Souvisí spolu nějak mlýny a lomy?
3: Rozhodně ano. Minimálně, aby byl postaven mlýn, bylo zapotřebí kamene, bylo potřeba ten kámen nalámat, stejně tak mlýnská kola třeba, ta oblast vlastně toho Velemína, nebo potom třeba potom údolí, když se jde dál do Žernosek, kde se právě vlastně sekly žernovy, což jsou takové ty ruční mlýnky, tak jako ty věci společně krásně souvisí.
2: U kolika takových mlýnů se v neděli zastavíme?
3: Máme tam takový jako 6 větších zastávek a několik menších. A
2: který z těch mlýnů se zachoval anebo byl znovu opraven a dnes vypadá vlastně, když to tak řeknu, jako nový?
3: Konrádův mlýn v Opárenském údolí, tam se vlastně zastavíme déle, asi si tam i pečeme buchta, takže to bude takové jako příjemné odpoledne.
2: Dobře, tak pojďme se to ještě pro naše zájemce shrnout. V kolik hodin se sejdeme a v kolik hodin bude konec procházky?
3: Vyrazíme v 10 dopoledne a kdy bude konec, tak to já opravdu vůbec netuším, ale řekl bych, že třeba kolem 5. odpolední nejpozději.
2: Na nedělní procházku po stopách mlýnů a lomů do Opárenského údolí pozval Antonín Kadlec. My děkujeme za pozvání a těšíme se na shledanou.
3: Shledanou, mějte se krásně.
1: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: tajného snu jsme se společně s Meky Žbirkou probudili minutku před 10:30. Přeji pěkné páteční dopoledne a mám pro vás oznámení týkající se toho, co vás čeká v neděli v pochoutkovém roce. Bude to první posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou, tedy s vítězem televizní soutěže Peče celá země. Týden co týden s námi bude péct a naučí nás postupně 6 svých oblíbených posvícenských pochoutek. Za prvním receptem se s mikrofonem vydal Patrik Rozehnal.
1: Je, ty máš plišovýho dorta.
2: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
1: Ani makronky, ani dort nás letos na podzim s Vojtou Vrtiškou nečeká. Využijeme prostě podzimních surovin a tradic, které se k tomuto období váží. Takže jakých plodů a surovin si užijeme při tom pečení, Vojto?
2: Všechno máme, kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
1: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
2: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky.
1: K pečení, k přípravě budeme samozřejmě potřebovat i robota. Ten za nás odvede tu nejtěžší práci.
2: Je to tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
1: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
2: Tak jo, tak jo.
3: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.
1: Když jsme tak pekli, tak jsme si říkali, jak se vlastně říká té nádobě, do které umístíme všechny ty suroviny.
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Jak té nádobě říkáte vy? Třeba nám i o tom napište. Vytvoříme desert, který si zamilujete. Bude vám určitě chutnat. A budete chtít, aby vám ho někdo na talíř naložil.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl když jsem plně.
0: Na první Vojtovy recepty se můžete podívat už teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz a na stejných stránkách také probíhá hlasování pro nejlepší recept desetiletí. Každých 24 hodin můžete svému favoritovi poslat hlas a sami tak bojovat o řadu cen, třeba o poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup elektrických spotřebičů do kuchyně nebo naprosto nové kuchařky, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Poslouchejte nás v neděli po 10. hodině, tehdy uslyšíte pořad Pochoutkový rok a dozvíte se víc.
4: Kup mi den, kup mi noc.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající nejdřív vystraší volaného historkou o napadení jeho účtu a potom se snaží vylákat hesla k bankovnictví nebo rovnou peníze v hotovosti. Natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napadený jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní. Průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby se lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: I v pondělí pro vás budeme mít tuhle rubriku, tedy rubriku Jak nenaletět, a tentokrát v ní budeme mluvit o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu Sever. Necelých 12 minut nám zbývá do 11. hodiny. V 11. Jana Moravcová přinese další čerstvé zprávy, ale spoustu informací pro vás máme už teď a budou to informace týkající se kultury. No a pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že ke slovu se teď dostane Slávka Brádlová. Slávko, hezké páteční dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Dnešní pozvánky začnu v Chomutově, kde se dějí velké věci. Už od 8:30 ráno tady probíhá druhým dnem 12. mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky. Dnes to bude soutěž hasičských záchranných sborů podniků a také zahraničních týmů. Soutěž je přístupná veřejnosti a doplní ještě bohatý doprovodný program. Všechno se to odehrává na náměstí 1. máje. A ta druhá chomutovská pozvánka tam míří do Městského divadla. V 17 hodin tam začíná velkolepý muzikálový zážitek, inspirovaný jedním z nejslavnějších příběhů všech dob, Aladin a kouzelná lampa. Vstoupíte do světa orientální magie, kde se realita mění v iluzi a taky naopak a sny ožívají přímo před vašima očima. A samozřejmě na létající koberec dojde také. Pro ty, kteří rádi vzpomínají na diskotéky z 90. je tady pozvánka do Litvínova, do Citadely, kde ve 20 hodin začíná disco příběh aneb disco 90. Vystoupí Michal David Revival a o pořádnou party atmosféru se postará také DJ Mr. V. Večer doplní i atraktivní speciální efekty, laserová show, cold pyro show a cryogen show. Hudba úplně jiného druhu se rozezní dnes v kostele svatého Václava v Lovosicích. V 18 hodin tam začíná další koncert letošního ročníku hudebního festivalu Kudrmanovy Lovosice. Bude to večer barokní hudby v podání absolventů konzervatoře v Teplicích. A ještě přidám jednu víkendovou pozvánku. Zítra 10. října bude zahájená zemská výstava ovoce starých odrůd. Připravil ji Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Muzeem v přírodě Zubrnice. V Zubrnicích v rámci programu oživení starých odrůd si návštěvníci budou moci prohlédnout ojedinělou kolekci více než stovky odrůd jabloní a hrušní. Výstava potrvá až do neděle 18. října. Ať už si vyberete cokoliv, hezky se bavte, přeje Slávka Brádlová.
0: Já ne, že bych chtěla tvrdit, že Slávka Brádlová něco přehlédla, ale přece jenom mi v tom jejím výčtu, Slávko, promiň, trochu chybí pozvání na divadelní festival Kult. Dnes v Činoherním studiu v Ústí nad Labem od 19 hodin na programu hra nazvaná V zrcadlové síni. Čtyři ženy vás provedou džunglí dokonalých tváří sociálních sítí. No a na tuhle divadelní hru naváže od 8 moderovaná beseda s režisérkou Lucí Ferencovou. A ještě jeden ústecký tip, ten myslím, že mě osobně by se líbil vážně hodně. Ve Wolfrumově vile, tedy v budově knihovny Ústeckého kraje, bude od 8 hodin znít salsa. Bude se tu konat salsa tančírna a kroky karibských tanců se můžete naučit pod vedením Jana Štafy. Já myslím, že zahrát se při pátečním večeru tou žhavou karibskou muzikou a taky tancem vůbec není od věci.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Policie v Ústeckém kraji zasílí během voleb dohled v regionu. Řidič pod vlivem drog ujížděl v Liberci celníkům. Kambodžská policie zadržela dva Čechy s několika kilogramy kokainu. Čekáme ochlazení, k večeru místy déšť a větrno. Krásné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Dnes ve 14 hodin začnou po celém Česku komunální volby. Ve třetině obvodů budou lidé vybírat i nové senátory. V Ústeckém kraji se to týká Děčínska a Lounska. Podle krajského policejního mluvčího Kamila Marka kvůli volbám nasadí v regionu víc policistů.
4: V souvislosti s volbami do Senátu parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí jsme v rámci celého Ústeckého kraje přijali opatření směřující k zajištění ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti.
3: Policisté v Ústeckém kraji přijali v souvislosti s volbami zatím 6 trestních oznámení a teď je prověřují. Celníci zadrželi v Liberci ujíždějícího řidiče. Nejdřív ho vyzývali k zastavení, motorista se ale snažil ujet. Nakonec vjel do slepé ulice a na voze prorazil pneumatiky. On i posádka byli pod vlivem omamných látek. V autě taky celníci našli několik sáčků s drogami, říká mluvčí celního úřadu v Liberci Jan Moc.
5: Následnou kontrolou bylo zjištěno, že řidič není držitelem platného řidičského oprávnění. Orientační test u řidiče vozidla zároveň prokázal přítomnost omamných a psychotropních látek. Další prověrkou vyšlo najevo, že řidič měl právě v den incidentu nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody.
3: V autě byly kromě řidiče další dva lidé. Případ převzali policisté. Před Národním technickým muzeem v Praze můžete dnes a zítra odevzdat své staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend na oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum letos pořádá po 12. Cílem akce je získat nové exponáty do muzejní sbírky a zbylé spotřebiče ekologicky zrecykluje specializovaná firma. Na letišti v kambodžském Phnom Penhu zadrželi policisté dva české občany. Šlo o muže a ženu. Kambodžská policie v jejich kufru našla 6 kilogramů kokainu. Informaci Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí. Podle mluvčího Adama Čergeho ministerstvo Čechům poskytuje standardní konzulární asistenci. V Kambodži jim nehrozí trest smrti, které naopak sousední Vietnam a Tajsko za drogové zločiny uplatňují.
2: Počasí.
3: Očekáváme převážně oblačno, odpoledne postupně zataženo, k večeru místy občasný déšť. Nejvyšší denní teploty dnes 12 až 15, na severu kraje 10 až 13 stupňů a maxima na horách dnes mezi 7 až 10 stupňů Celsia. Povene mírný, odpoledne a k večeru postupně čerstvý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Po nehodě dvou aut čekejte komplikace na D8 ve směru na Německo na 25. kilometru. Neprůjezdný je aktuálně levý jízdní pruh a na místě vyšetřuje policie. Bouralo se taky v Mostě na třídě budovatelů, tam bourala dodávka do značky a nehoda je taky v Lounech v Jablonského ulici. Tam se srazila dvě osobní auta a vy místem nehody s opatrností projedete. Taky dál šťastnou cestu a krásný pátek s námi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po zprávách pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Představte si, že nejede výtah a vy máte výjít do 34. patra. Výjít. Nevím jak vám, ale mně se rovnou dělá trochu zle. Náš dnešní host musel do onoho 34. patra ne vidět, ale vyběhnout co nejrychleji v rámci republikového mistrovství dobrovolných hasičů. A zvládl to. Vlastně zvládla to. Naším hostem bude stříbrná ze zmíněného mistrovství Petra Prošková z Klapí.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Petra Prošková z SDH Klapí získala na mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v TFA stříbro mezi ženami ve věku 35 až 44 let. Tenhle závod se konal na začátku října v Praze na Žižkovské věži. Jak přesně vypadala a co všechno musela dokázat, nám vysvětlí osobně právě stříbrná medailistka Petra Prošková. Pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Ono to není poprvé, co v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever mluvíme o hasičském sportu, ale přesto si myslím, že je to pro spoustu lidí pořád tak trochu exotika. Mm-hmm. Tak jak vlastně takový mistrovský závod vypadá?
2: Ten závod vypadá hodně podobně jako vlastně jakékoliv naše závody, které jsou v lize. Vlastně máme Ligu Severu tady jako Ústeckého kraje. Každý rok, kde je zhruba nějakých 6-7 závodů a ty závody vypadají hodně vlastně podobně. První závod, který máme na jaře většinou, je tady v Ústí a je vlastně stejně úsekový, jako bylo to mistrovství republiky.
1: Tak nám popište ty úseky. Protože my prostě nevíme.
2: Mm-hmm, dobře, takže vy se postavíte na start. První úsek konkrétně na té republice byl s dýchacím přístrojem, takže jako zátěž, nemáte ho aktivní, je to pouze opravdu zátěž. A ten první úsek vypadá tak, že si odstartujete nebo odstartují vás a vy zapojíte dvě hadice do mašiny. Mm-hmm. Pak kluci si vezmou dvě hadice, na každou rameno jednu s proutnicí, ženy teda mají jednu tu hadici. Jsou to tři Bčka za sebou zapojené, takže tahnete na nějakou vzdálenost 55-60 metrů. Hmm. A pak jsme zabalili dvě tady ty Bčkové hadice, odložíte do boxu, ideálně tak, aby byly opravdu zabalené, nikde nečouhaly. Když čouhají, snažíte se je tam narvat, když to nejde, tak bohužel pak máte nějakou penalizaci. Je to zase jak na kterých závodech. Někde je penalizace, někde je diskvalifikace, záleží, jak to mají pořadatelé nastavené. No a pak už je jenom finišový běh, snažíte se o sprint do cíle, abyste měla první úsek za sebou.
1: A druhý úsek?
2: Druhý úsek máte vlastně mezi těma úsekama chvíli na vydýchání, konkrétně na republice jsme začínali vždycky po 10 minutách, takže první úsek, když jste začínala v 10 hodin, další jste začínala 10:10. Takže...
1: To znamená, že do cíle prvního úseku jste se musela dostat rychleji než za 10 minut?
2: Jo, tam byl nastavený limit 6 minut, abyste měla na splnění toho úseku. Mm-hmm. Takže pak se vydýcháte, snažíte se nabrat síly a pokračujete na druhý úsek. Ten už byl letos bez dýchacího přístroje, protože je tam překonání 3-metrové bariéry, což s tím určitě nejde. Hmm. Takže to vypadá tak, že zase odstartujete, no tak odstartují vám to, vy vyběhnete, běžíte k hammerboxu, to je taková bedna, ve které je kladivo, nějakých 6-8 kilo, kluci mají většinou víc, ženy mají většinou míň, někde to bývá stejné, jak kde, a boucháte. My jsme měli letos 40 úderů, kluci měli 80, to znamená my 20 nahoru, 20 dolů. Když máte odboucháno, rozhodčí vám poklepe na rameno a vy běžíte dál. Vezmete si nějak 10-kilový barel, proběhnete tunelem, oběhnete kužel, běhnete znova do tunelu, zase kužel, postavíte barel za čáru vyznačenou, kde ten barel musí zůstat stát. Pak si přeběhnete k dalšímu úkolu. A tam je to figurína, takže si ji snažíte co nejrychleji chytnout. Kluci mají nějakých 85 kilo figurínu, my máme menší, máme kolem 50 až 60 kilo, zase jak kde.
1: No ale stejně.
2: Jo, ale třeba před 2 lety na republice jsme měli tu stejnou, jako měli kluci, takže jsme měli tu 85, letos nám to trošku usnadnili. Čekám, že to bylo asi možná díky těm schodům, které nás potom čekaly. Takže tu si odtahnete na nějakých zase 60 metrů. odložíte figurínu humánně, tak jako se s ní zachází vlastně, jako by to byl opravdu nějaký jako zraněný, a běžíte k 3-metrové bariéře. Kluci mají lano, musí se vyšplhat po lanu vlastně na tu bariéru, seskočit dolů do žiněnky a do cíle. My to máme usnadněné holky trošku, že tam máme přistavený žebřík jednodílný, takže si vylezem po žebříku, seskočíme a běžíme do cíle. A to byl konec druhého úseku.
1: To jsme teprve na konci druhého úseku to a jsme... já už teď jsem vysílená. Tak až vám řeknu, co nás ještě čeká, já jsem mluvila o tom výstupu do 34. patra. Ano, to je pořád ještě před námi, stejně jako další povídání s Petrou Proškovou.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dobrovolná hasička, stříbrná medailistka z letošního republikového mistrovství Petra Prošková je dnes naším hostem a vysvětluje nám, co všechno pro tu stříbrnou medaili musela udělat. Dostali jsme se za druhý úsek. Mm-hmm. Jestli jsem říkala, že po prvním bych byla vyčerpaná, po tom druhém už bych se nezvedla a před vámi je ještě druhá polovina závodu.
2: Je to tak? Pak nás čekal třetí úsek. Třetí úsek byl opět zase s dýchacím přístrojem na zádech jako zátěží. A ten je za mě asi nejnáročnější, protože je tam lešení. Já se bojím výšek, takže ta 3-metrová bariéra ještě dejme tomu, ale to lešení už je pro mě trošku horší, tam se člověk musí zastavit. Takže tam to vypadá tak, že si odnesete barely, v každé ruce máte jeden barel po 15 kilech na nějakou vzdálenost, zase kolem kuželu tam a zpátky. Vezmete si dvoudílný žebřík, který musíte postavit a upřít o to lešení. My máme jedno, kluci zase mají dva. Mm-hmm. A pak vyběhnout právě nahoru na to lešení a nahoře na lešení se vytáhnout závaží o, myslím, že 15 kilech taky bylo, nahoru na to lešení. To je právě pro mě nejhorší, protože stojím a vidím dolů, musím se koukat, musím si to závaží vytáhnout a pak vlastně už jen se běhnete z toho lešení dolů, zapojíte si proudnici na monitor a jdete do cíle. Takže ten třetí úsek je takový jako rychlý, ale pro mě asi jako psychicky nejnáročnější.
1: No ale ta skutečná výška, ta vás teprve čeká, ale už ne tak děsivá, protože uvnitř čehosi vystoupat do 34. patra Žižkovské věže. Pro mě naprosto strašidelná představa. Vy jste to dokázala, ale taky to nebylo úplně jednoduché.
2: Je to tak? Tam je výhoda to, že nevidíte ven, no, protože jistě. Jdete tím tubusem, takže jdete si po schodech, točíte se furt doprava, jdete a sem tam se kouknete na tu zeď, ve kterém jste patře a doufáte, že už jste nahoře.
1: Podobá se ten výstup jako běhu, a nebo i člověk trénovaný jako vy je rád, že jde?
2: Já si myslím, že jak kdo. Pokud jsou to holky, které jsou běžkyně, jakože jsou mezi námi i takové, tak si troufnu říct, že pro ně to bude daleko jednodušší, jak pro mě. Já mám radši tu silovější část, tu rychlejší, takovou tu sprintovní část, ale ty výstupy jako běh do kopce je pro mě za trest. Takže ano, na začátku se snažíte držet nějaké jako tempo v takovém lehkém poklusu, ale samozřejmě postupně jako dojdete do toho, že opravdu jdete. Tam jediné co, tak my jsme se jako učili a snažili jsme se jako narvat do hlavy, jdeme vždycky po dvou schodech, ne po jednom. Po jednom je to prostě daleko náročnější, je to daleko vyčerpávající, takže jdete prostě po dvou. Jo? Nesnažit se zastavit, nic, prostě jít a jít v nějakém tempu.
1: Není to vaše úplně nejsilnější disciplína, jak jste sama na sebe prozradila, ale vy jste ten náskok měla tak velký, že přestože v tomhle nejste nejlepší, tak jste tu stříbrnou pozici udržela?
2: Jo, přesně tak. Měla jsem od soupeřky náskok z těch tří úseků. I do té věže vlastně jsem vbíhala o něco dřív než ona. Ten náskok jsem si tam udělala, ale tím, že se tam trošku stala nějaká kolize, tak mě teda soupeřka předběhla. A nakonec, i přesto, že mě předběhla, tak stejně jsem si tu stříbrnou pozici udržela. A ten náskok mi trošku zůstal.
1: Jak daleko bylo k té nejcennější medaili?
2: Daleko.
1: Jo.
2: Daleko, protože Lucka Černá, která vlastně brala zlatou medaili, tak opravdu měla o 3 minuty lepší čas než já. A byť je to holka, dáma, se kterou i tady v naší lize soupeříme a jsme hodně jako na stejno, jsme vždycky o vteřinky, jako máme rozdíl mezi sebou, tak jí ty schody sedly daleko líp. A i v některých těch úsecích byla určitě jako rychlejší než já.
1: Říká Petra Prošková, dobrovolná hasička z Klapí, která je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad nápadů a inspirace.
4: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Stříbrnou medaili si z mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v Praze přivezla na začátku října Petra Prošková, která je dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Když jste tady popisovala, jak ten závod vypadá, je jasné, že do něj nemůžete jako naskočit jen tak bez přípravy. Říkala jste, že funguje liga, ve které se utkáváte v průběhu celého roku, ale přesto je složité na to mistrovské finále natrénovat?
2: Složité. No, je to tak složité, jak si to uděláte. Pokud chcete trénovat a chcete se na to připravit jako zodpovědně a stoprocentně, tak je to náročné spíš časově. Protože samozřejmě tím, jak už mám nějaké roky, tak máme rodinu, 3 děti, práce a tak spíš jako ten čas potom si utrhnout a trénovat opravdu třeba jako denně nebo aspoň obden je náročnější, ale vždycky jako si ten čas najdem, vždycky se snažíme a přesně je to tak jako tak tvrdě, jak si to uděláme, ten trénink, tak ho máme. Takže ať už trénujeme techniku, třeba balení hadic, uchop právě figuríny, nebo bouchání v hammerboxu, cokoliv z té technické části, tak jedeme samozřejmě i silově, potřebujeme k tomu běh, takže je to takové jako trošku víc jako komplexnější. Není to, že bychom jenom vyloženě chodili a roztahovali hadice.
1: Jasně, reprezentujete Klapí, Malebná, to obec pod Hazmburkem. Hmm. Kolik vás tam je dobrovolných hasičů takhle nadšených, jako jste vy?
2: Nás je takhle, co běháme to TFAčko, tak je nás, abych teď úplně nekecala, je nás kolem 8 asi cca.
1: A funguje ta skupina jako motivační prvek? Je to tak, že se jako těšíte, až se sejdete a mezi sebou
2: určitě
1: se hecujete a štengrujete? A je v tu chvíli hasičský sport něco jako vesnická posilovna? Předpokládám, že posilovací studio s vyňuňanými a naleštěnými běhacími pásy tam nemáte?
2: To nemáme. To fakt nemáme. Trénujeme, máme na hřišti bývalém fotbalu. Ono je to furt fotbalové hřiště, ale už se fotbal nějakou dobu nehraje v Klapí, takže jsme si ho trošku jako uzmuli pro sebe a máme tam dva kontejnery postavené, ve které máme vlastně veškeré tady jako to vybavení. Ale nejenom na TFAčko, ale i na útoky, i pro děti na TFAčko, pro děti na šedesátky, na útoky. Tam je více těch disciplín, které vlastně jako Klapí, nebo celkově jako SDH Klapí, nějakým způsobem jako reprezentuje. Takže tady to celkové vybavení máme tam a tam se snažíme trénovat. No. Máme tam různé překážky, takže vždycky tak, jak si to postavíme, jak se dohodneme zrovna v ten den, co pojedeme, co budeme dělat, tak prostě jedeme.
1: Stane se, že se vám někdy jako fakt nechce a řeknete si, dneska nejdu.
2: Jo, to víte, že jo.
1: Jo, no na mě jste dělala tak zodpovědný, jo, dojem, že jsem se bála, ne, že to neumíte.
2: Ne, určitě to víte, že se vám někdy nechce, ale jdu vždycky na ten trénink, jdeme vždycky všichni.
1: Já jsem
2: všichni
1: si to říkala, že se vám nechce, ale vždycky
2: jo,
1: jdete.
2: Ale vždycky jdeme a vždycky se jako dokážeme navzájem jako vyhecovat a pozbudit tak, jako že opravdu jdeme trénovat a čím těžší si to uděláme, tím pro nás vždycky lepší a vždycky se jako dokopem k tomu horšímu, takže.
1: Petra Prošková je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Petra Prošková, dobrovolná hasička, která pro Klapí vybojovala stříbro na letošním republikovém mistrovství, je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Jste říkala, že máte 3 děti. Ano. Dělají taky hasičský sport?
2: Dělali všechny 3. A ten prostřední syn nám trošku rezignuje úplně na všechno. Takže
1: je mi sympatický.
2: To věřím. Ten přestal, takže už jenom nejstarší dcera a nejmladší syn dělají TFA a dcera teda ještě běhá i Stimax.
1: Je právě hasičský sport pořád to, co na českých vsích kraluje, pokud jde o ty volnočasové dětské aktivity?
2: Nevím, jestli úplně jako kraluje, ale u nás třeba na vsi je to vlastně jediný sport, který ty děti můžou dělat jako v místě. Takže ve chvíli, kdy rodiče úplně nemají ten prostor ty děti třeba někam dovážet něco, tak vlastně mají jedinou možnost dělat ten hasičský sport. Oblíbený si myslím, že určitě je, protože ty děti si myslím, že tam chodí rády a jak se všichni znají, je to všechno z jedné obce, tak je to fajn.
1: Jak to vypadá v tom dětském provedení?
2: Je to lehoučké.
1: Jak často se děti potkávají a co dělají na těch zkouškách?
2: Děti, je několik tréninků v průběhu celého týdne, takže ty děti mají tréninky jak na útoky, tak mají tréninky třeba na braňák, na stívka, na šedesátky, na stovky. Tam je spousta jakoby, těch disciplín toho hasičského sportu, které oni dělají. Takže trénuje se. Trénují o víkendu, TFA děti třeba mají v neděli trénink, takže
1: je to jako všestranná záležitost. Ono to má asi z těch klasických sportovních disciplín nejblíž k atletice, protože se hodně běhá. Zároveň jsou tam k tomu nutné ty speciální dovednosti. Ale dá se hasičský sport označit za všestranný pohyb?
2: Jak asi která ta disciplína? Protože třeba ten braňák je hodně o tom, že ty děti vlastně běžejí na určitou vzdálenost a mají tam různé stanoviště a ty stanoviště jsou vesměs hodně vědomostní. A jsou samozřejmě i nějaké jako uzly a střelba a tak, ale hodně je to pak o tom, jako aby ty děti uměly popsat obrázek, aby situaci, zavolat lékaře a tak, takovou tu hasičinu, co vlastně jakoby, taková ta simulace toho hasiče, tak to bych úplně neřekla, že jako všestranné. Ten běh vlastně ano, ale v tomhle směru je to hodně jako specifické. A to TFA jo, protože tam ty děti vlastně musí být rychlé, musí zároveň mít i výdrž, musí mít i trochu tu sílu, protože přece jenom otáčí pneumatiku, zvedají kanistry, takže jo, trochu.
1: My když jsme si s Petrou povídali během písničky, tak mi prozradila, že mezi hasičskou rutinu v Klapí patří pravidelný nedělní výběh na Házenburg. Absolvují ho s vámi i ty děti?
2: Ne. Děti ne.
1: Zaplatím.
2: Snaží se o to potom třeba už ty trošku starší, co už jdou třeba do dorostenců. Protože vlastně teď v sobotu bude náš poslední závod sezóny, což je Házenburský hasič, což je výběh právě z parkoviště na hrad Házenburg. A tam běhají i dorostenci. Takže ty děti, které už jsou vlastně věkově dorostenci a chtějí to běhat, tak samozřejmě je potřeba, aby na to i trošku trénovali.
1: No tak ať se daří nejenom vašim dětem, ale i vám v tom posledním závodě sezóny. Když se podíváte do příštího roku, letos stříbro, dáte příští rok zlatou?
2: Příští rok ne, příští rok mistrovský není, je zase až přes rok, je jednou vždycky jednou za 2 roky a strašně ráda bych se zúčastnila, takže uvidíme, jestli
1: tomu... Já se ptám, jestli to vyhrajete.
2: No samozřejmě.
1: Budeme držet palce.
2: Děkuji.
1: Naším hostem byla Petra Prošková z Klapí, dobrovolná hasička a úspěšná reprezentantka svého domácího hasičského klubu. Tak díky za váš čas.
2: Já
1: a držíme
2: taky děkuji.
1: Palce.
2: Mějte se hezky, naschledanou.

0: téma týkající se velkého množství různých léků.
1: Jsme rádi, že nás zase slyšíte.
2: Budeme si povídat o přemíře léků, které nám doktoři předepisují, možná to ani vzájemně nevědí, a my je bereme každý den.
1: Kde je ta hranice, že už je léků moc a mohly by nám i škodit, způsobovat vedlejší účinky anebo snižovat účinnost těch druhých?
2: Na to jste se ptali po našem posledním povídání na toto téma, tak se k těm lékům dnes vrátíme.
1: Dozvíte se, jak je užívat, jak polikat želatinové kapsle, koho požádat o kontrolu léků a čím je třeba nezapíjet.
2: A také se dostane na vaše dotazy, které nám zůstaly z minula. A možná lidi řeší něco podobného, co vy?
1: Tak si poslechněte dnešní poradnu Veselé a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině na této stanici.
2: A pozor, najdete nás také na stránce veseleazdravě.cz, na Facebooku a nově i ve videu, které ukládáme na naše stránky a taky YouTube kanál Českého rozhlasu.
1: Tak si nás přidejte do záložky a nejen poslouchejte, ale i sledujte na sítích.
2: Těšíme se na vás u tématu Mnoho léků.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever.

0: Marie Rotrová dospívala 7 minut před pátečním polednem a my jdeme za Slávkou Brádlovou pro její dnešní recept. Tentokrát si upečeme Anuščiny koláčky. Kdo je Anuška, vám Slávka prozradí sama.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Říjen, tak to je čas posvícení a je tedy čas upéct si posvícenské koláčky. Tyhle ty, které vám dnes nabídnu, pekla naše bývalá recepční Anuška a byly vážně dobré. Budeme potřebovat 500 gramů hladké mouky, takových 80, možná 90 gramů cukru, 100 gramů oleje nebo rozpuštěného másla, 2 žloutky, 250 ml mléka, sůl, trošku citronové kůry, 1 sáček sušeného droždí a 1 vejce na potření okrajů. No a pak náplně podle vaší chuti. Může být maková, tvarohová, jablečná nebo švestková povidla to mohou být a na zdobení budeme potřebovat ještě mandle a rozinky. Těch surovin je docela dost, ale všechny recepty najdete na webu Českého rozhlasu Sever. A teď ten postup. Do prosáté mouky vmícháme cukr, sušené droždí, špetku soli a nastrouhanou citronovou kůru. Ve vlahém mléce rozmícháme žloutky a tekutý tuk. Pokud použijeme máslo, nesmí být horké. Zaděláme s tím hladké těsto, dobře ho propracujeme a dáme v teple pod utěrkou kynout. A mezi tím si připravíme náplně podle chuti. Tvaroh osladíme, vmícháme do něj vajíčko nebo žloutek. Mletý mák povaříme s cukrem a s kořicí v troše mléka. Švestková nebo jablečná povidla rozmícháme do hladka. No a do těch švestkových povidel, když přidáte lžičku rumu nebo 3 kapky rumového aroma, tak bude efekt dokonalý. Vykynuté těsto rozválíme na silnější placku, vykrájíme kolečka, přemístíme je na plech s pečícím papírem a dnem malé sklenky nebo něčím podobným vytlačíme důlky. Okraje potřeme rozkvedlaným vajíčkem a pak ty důlky plníme podle chuti. Zdobíme mandlemi nebo rozinkami a pečeme do zlatova ve středně předehřáté troubě. Tak dobrou koláčovou posvícenskou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lidé dnes budou volit nové zastupitele a senátory. Tři kostely na Teplicku propojí v sobotu charitativní běh pro jejich záchranu. Provoz tunelu na průtahu Libercem omezí pravidelná údržba. Dnes očekáváme převážně oblačno, odpoledne postupně až zataženo a k večeru se místy vyskytne občasný déšť. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 15 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré poledne. Odpoledne se otevřou volební komise a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin. Zítra pak od 8 ráno do 14 hodiny. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
2: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
0: Charitativní běh dvou kostelů na Teplicku se letos rozšířil na tři. Podle organizátorů přibyli k Bořislavi a Hradišti, tentokrát ještě Kostomlaty pod Milešovkou. Běh přírodou Českého středohoří startuje zítra v 10 hodin v Bořislavi, kde je taky cíl a záchytné parkoviště u bývalého koupaliště. Výtěžek pomůže s obnovou kostelů, které propojí tři různé trasy.
3: Nejkratší je rodinná 7-kilometrová nenáročná trasa vede v přírodě převážně po spevněných cestách. Rychlá 12-kilometrová je pro běžce, kteří volí svižné tempo. A 16-kilometrový trail je náročnější okruh z Bořislavy do Kostomlat a zpět, terénem s převýšením a krásnými výhledy. Z Teplicka Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Kvůli pravidelné údržbě bude ode dneška omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové tam budou pracovníci ověřovat funkčnost bezpečnostních systémů a osvětlení a také čistit odvodnění stěny tunelu. Od dnešních 18 hodin do sobotních 16 hodin řidiči neprojedou ve směru na Děčín. V Libereckém kraji dnes a zítra pokračuje festival Lípa muzika, zaměřený na klasickou a duchovní hudbu. Tento víkend návštěvníky čeká akce v Jablonci nad Nisou a v Kamenickém Šenově. Obě akce začínají v 19 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes se venku ochladilo, k večeru místy zaprší a bude větrno. Očekáváme převážně oblačno, odpoledne postupně až zataženo a k večeru místy déšť. Nejvyšší dnešní teploty budou 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 24. kilometru ve směru na Ústí nad Labem se stala nehoda nákladního vozidla. Průjezd je na místě možný se zvýšenou opatrností. A v Roudnici nad Labem v ulici Švermova se srazila dodávka s osobním autem. Tak i tady jeďte opatrně. Příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly páteční polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, která je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolal pan David z Prahy. Přál si písničku od Karla Gotta, Když muž se ženou snídá. A tu písničku posílá své milované manželce.

0: Karel Gott, Když muž se ženou snídá. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho páteční polední písničky na přání. Tu další už na naší lince vybírá paní Helenka z Oldřichova na Hranicích. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. A tuto písničku, kterou jsem vybrala, posílám všem posluchačům s přáním, ať si prožijí nadcházející celý víkend.
0: Tahle jedna vteřina v podání Emy Smetany a Richarda Millera. Díky za zavolání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Emma Smetana a Richard Miller. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho páteční polední písničky na přání. To další už vybírá pan Jarda ze Štětí. Pane Jardo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, zdravím všechny posluchače Severu. Já bych chtěl zahrát tady tu písničku od pana Fouska, že jo, hymnu důchodců, poněčíme jsme důchodci, a pak bych chtěl vyzvat všechny lidi, ať jdou ke komunálním volbám, já budu sedět jako v komisi, a jinak ať se stydí pan prezident. Jo?
0: Je, pane Jardo, tohle k nám do písniček na přání nepatří, zůstaňme u těch písniček. Ne, opravdu ne, musím vás zastavit, omlouvám se. Josefa Fouska a hymna českého důchodce.
1: Ano,
0: tak díky za zavolání, naslyšenou.
1: Já naslyšenou.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apartmánu.

0: rožere a sanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Baldin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Čárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný, ať ho haněj, krátky jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Josef Housek a hymna českého důchodce. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tady je první z e-mailů, které e-maily můžete posílat na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Prosím, zahrajte panu Vojtichu Grznárovi písničku Už mi není 20 let k 90. narozeninám, které slaví v sobotu a který stále pracuje ve své hospůdce v Benešově nad Plučnicí. Přání je od všech, co ho znají, a posílá to syn Vojta.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever, rád.

Jiří Zmožek a Už mi lásko není 20 let. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Jsem u dalšího e-mailu, který posíláte k nám do rozhlasu na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Srdečně vás zdravím a zdravím i posluchače tohoto skvělého Českého rozhlasu Sever. Moc vás prosím, zahrajte písničku Goodbye My Love všem Věrám, Věruškám a taky Verunkám k dnešnímu svátku. A všem přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku a omlouvám se za zpoždění. To posílá paní Martina z České Kamenice.

0: Demi Russo na Českém rozhlase Sever k nám do studia na linku 475 212 212 o písničku na přání zavolala i paní Zdena z Kralup nad Vltavou. Přála si Jarka Nohavicu Těšínská a ta písnička je pro všechny posluchače, aby měli krásný pátek. Víc netřeba, tady je Jaromír Nohavica.
1: Kdybych se narodil před 100 lety, v tomhle městě

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica dospíval a my pokračujeme v písničkách na přání. Tady je další e-mail, který posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte písničku od Andrea Bocelliho a Laury Posíny, Vivo Perlej. Zahrajte ji pro paní Květu z Vysoký, pro paní Marcelku z Neštěmic, kterou zdravím, taky pro paní Jarmilku z Nuslí, pro všechny posluchače a pro paní Martu z Barandova a pro pana Honzu a jeho maminku z Vltavy. Taky pro pana Pepu 1 a pro pana Pepu 2. Posílá to posluchačka Dominika z krásného Března.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Vladimír Mišík a Blue Effect Sluneční hrob. Na Českém rozhlase Sever stihneme ještě jednu písničku na přání a ta bude z vašich SMSek. Skupinu Queen a Radio Gaga, proto nejlepší rádio na světě. A tu písničku si přeje paní Emma.

0: Skupina Queen na Radio Gaga a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. Teď už Bára Kučerová připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech. A Renata Filipy vám přeje hezký poslech a hezký den s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku vyškrtnutí z volebního seznamu se soudně brání. V Jirkově postaví holubník cyklomyčku nebo mobilní meditační zvony. Spolchemie v Ústí nad Labem včera naplno spustila vlastní novou výrobnu surovin pro chladiva. Dnes očekáváme převážně oblačno, odpoledne postupně až zataženo a k večeru se místy vyskytne občasný déšť. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 15 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu. Podle něj jsou v obci zapsaní jen papírově. Jednu žalobu podal jednotlivec, druhou advokátka za víc lidí.
2: V tom 154A2/2026 je tedy 17 účastníků, respektive 17 navrhovatelů.
3: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
4: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtnutí, musí do 2 dnů udělat obranu.
3: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Novou výrobu vstupních surovin pro chladiva včera naplno zahájila Spolchemie v Ústí nad Labem. Společnost si jednotku s názvem Zebra vytvořila sama a do běžného provozu ji uvedla v květnu roku 2025. Pokračuje místopředseda správní rady firmy Daniel Tachima.
5: Vlastně my vyrábíme základní stavební kámen, meziprodukt, prekurzor pro výrobu chladiv a pro výrobu izolačních pěn, nadouvadel pro izolační pěny. To znamená to koncový chladivo, který máte třeba v ledničkách, který máte v klimatizacích.
0: V Jirkově skončilo hlasování v rámci tamního participativního rozpočtu s názvem Pozvedni Jirkov. Zúčastnilo se ho téměř 500 obyvatel, kteří rozdělili více než 1000 hlasů. Nejvíce hlasů získal návrh na vybudování městského holubníku. Lidé také hlasováním podpořili vznik cyklomyčky nebo diskgolfového hřiště. Radnice o tom informovala na webu. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní hale v Terezíně ho spolu se včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopni nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
1: Počasí.
0: Dnes se nám venku ochladilo, k večeru místy zaprší a bude větrno. Očekáváme převážně oblačno, odpoledne postupně až zataženo a k večeru místy déšť. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 15 stupňů a na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 24. kilometru ve směru na Ústí nad Labem provoz stále blokuje nehoda nákladního vozidla. Projíždějte tu se zvýšenou opatrností. A na silnici číslo 27 u mostu si dejte pozor, je tam nahlášený předmět na vozovce. Přeju vám příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
7: Dobrý den, je mi velkou ctí.
6: To dnešní téma, připomenete ho?
7: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
6: Bereme hodně léků a už to je nemoc?
7: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
6: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům, například lékárnici.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Je to

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat, to asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mývají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc a to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje, tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak, o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které pojí. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky, tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací. situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hold,
0: kouknout,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli to nebylo v seznamu. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali, anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice. Vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký,
0: ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovino-sacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantita. To znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku, nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo. Ale Já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
2: no,
0: to?
2: Narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepsali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex 1 ráno, 1 večer. Sortis 1 večer. Pregabalin 1 ráno, 2 večer. Furoneze 1 ráno, obden. Allopurinol 1 ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc, ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Ascorutin 3x denně, Furon, Boxofen ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodulor a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky

0: Asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku, prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik, zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
1: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajtamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Mm-hmm. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutričního specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky? Prostě předepíšu nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle. Jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu. Budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Naschledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

rozhodnuté. Kandiduje tam totiž jen jedno uskupení. Celý obvod také vybírá ze 7 kandidátů do Senátu. V okresu se navíc koná referendum.

0: Právě teď v Česku začaly komunální volby. Lidé vybírají zastupitele, kteří povedou jejich obce a města příští 4 roky. Na Lounsku a Děčínsku voliči zároveň rozhodují taky o nových senátorech. Před volební místností v Ústeckých Předlicích je reportérka Kateřina Kučerová.
1: Na základní škole Školní náměstí hlasují voliči ze 2 okrsků, Starých Předlic a sociálně vyloučené lokality. Předsedové komisí předpokládají podobnou účast jako před 4 lety. Ve vyloučené lokalitě ji odhadují do 10%, ve Starých Předlicích kolem 40. Při minulých komunálních volbách ve vyloučené lokalitě hlasovala 4% voličů, ve Starých Předlicích téměř 35. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Hlasovat je možné dnes do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14 hodin. V Cítolibech na Lounsku lidé kromě komunálních a senátních voleb můžou hlasovat i v referendu o stavbě větrných elektráren. Hasiči právě teď likvidují požár bytového domu v Holanech na Českolipsku. Vyhlásili 2. stupeň požárního poplachu. Před příjezdem hasičů se evakuovalo několik lidí. Na místě zasahují profesionální i dobrovolní hasiči. Brání okolní budovy, aby se na ně požár nerozšířil. Liberecké technické služby začnou v budoucnu čerpat vodu z nových podzemních vrtů. Město je plánuje vybudovat v jejich areálu ve Vltavské ulici. Součástí bude taky malá nádrž na vodu. Díky novým vrtům by měli ušetřit, potvrdil vedoucí střediska čištění města a zimní údržby Jiří Házl.
2: Počasí.
0: Dnes po celou noc bude zataženo na většině území, občas zaprší. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekáme zataženo, na většině území bude občas pršet. Během dne začne oblačnost částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/35 v Liberci ve směru na Turnov se tvoří kolona vozidel, tak tady počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Stále krásné páteční odpoledne začíná odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever pod názvem Pohodové odpoledne a před falešným bankéřem nás dnes bude varovat seriál Jak nenaletět. Před pár minutami začaly v Česku volby a tak se za voliči podíváme do Ústeckých Předlic. Zítra začíná Stardance a naposledy v této sérii uvidíme nejstálejší dvojici soutěže, moderátory Terezu Kostkovou a Marka Ebena. Více dozvíte kolem půl a přidáme i písničky, které nestárnou. Poslechnete si například Václava Neckáře nebo později Valdemara Matušku, ale teď už připravená Hanka Zagorová.
2: Pohodové odpoledne

0: Václav Neckář, jeho mýdlový princ, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin k tomu 10 minut a my si hned na začátku hodiny řekneme opět...
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu. Potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví nebo peníze v hotovosti. Natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napadený jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní. Průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby se lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Sofia.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Miroš Birka, jeho zloděj kasnou, 14 hodin 21 minut posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Ve 14 hodin začaly v Česku komunální volby. Lidé už vybírají zastupitele, kteří povedou jejich obce a města příští 4 roky. Na Lounsku a Děčínsku zároveň voliči rozhodují také o nových senátorech. Před volební místností v Ústeckých Předlicích je naše reportérka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Za prvních zhruba 20 minut od začátku hlasování jsem na základní školu na Školním náměstí dorazila už téměř desítka lidí. Hlasují tady ze dvou okrsků. Jeden zahrnuje Staré Předlice, druhý sociálně vyloučenou lokalitu. Předsedové komisí odhadují letošní účast obdobnou jako před 4 lety. Ve Starých Předlicích do 40% a ve vyloučené lokalitě do 10. Před 4 lety tam hlasovala pouze 4% voličů, ve Starých Předlicích téměř 35%. Voliči v Ústí nad Labem vybírají nové zastupitele z 9 kandidátních listin. Je to o 4 méně než minule. Kromě toho volí taky zastupitele 4 obvodů, tedy v Předlicích, konkrétně do obvodu Ústí nad Labem město. V celém okrese Ústí nad Labem letos kandiduje 1146 lidí. Téměř 40% tvoří ženy a průměrný věk kandidátů je nejvyšší ze všech ostatních okresních měst, a to přes 50 let.
0: V Ústeckém kraji lidé ale nevybírají jen zastupitele. Na Lounsku a Děčínsku jsou zároveň i volby do Senátu.
1: Ano. Na Lounsku, kam spadá i Rakovnicko a část Kladenska, se o křeslo do Senátu uchází 6 kandidátů. Na Děčínsku se o mandát do horní komory parlamentu uchází 5 kandidátů. Před 6 lety jich bylo 7 a vítěze jsme znali už po prvním kole, když získal přes 50% hlasů. V Cítolibech na Lounsku občané současně s komunálními a senátními volbami ještě hlasují v místním referendu, kde rozhodnou o tom, jestli souhlasí s výstavbou větrných elektráren na území obce.
0: Prozradila naše reportérka Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Souměrná Bára Basiková, 14:30 a k tomu skoro 1 minuta pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, stále příjemný pátek 9. října. Po schodech na taneční parket se šli poprvé 4. listopadu 2006, aby uvedli první večer Stardance. 14. řadou pořadu České televize, která začne už zítra, se symbolicky jejich spojení se soutěží uzavře. Marek Eben a Tereza Kostková v září oznámili, že letos uvedou Stardance naposled. Pojďme se za jejich 20letou érou ohlédnout.
1: Živě z Prahy!
2: Začíná Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková.
3: Hlas Otakara Brouska staršího byl ten, který původně zval na parket nejen 10 tanečních párů, ale i moderátory. Ani Marek Eben, ani Tereza Kostková přitom původně nabídku moderovat pořad přijmout nechtěli.
4: Vás to přejde, ta legrace, vás to přejde.
5: Britskou verzi jsem neznala, ale samozřejmě byla doručena na CDčku tehdy ještě a já jsem se velmi brzy dostala do obrazu. Nejprve jsem měla chuť to odmítnout v domnění, že půjde o reality show, ale právě jméno Marka Ebena bylo to zaklínadlo, které mě vlastně přinutilo doposlechnout informaci celou, podívat se na to a pochopit, že jde o něco úplně jiného, než jsou reality show.
3: I Marek Eben se doma na DVD podíval na britskou Strictly Come Dancing, která se vysílala na BBC od roku 2004, jak připomněl letos v září ve vysílání České televize.
6: Já jsem to přivezl domů a svoji ženě jsem říkal, hele, podíváme se na to a uvidíme, nabízí mi tady něco. Chceš se na to kouknout? A Markéta, že jo? Nemělo to překlad. Neznali jsme jedinou celebritu, která tam byla. Nerozuměli jsme těm vtipům, protože to byly vtipy na britskou situaci. A samozřejmě britská angličtina, s tou mám já teda ještě další problém. A dali jsme si první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl, bylo asi 2:30 ráno. A moje žena říkala, ale ještě si dáme jeden, viď. A to jsem si uvědomil, že jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic.
7: Vítejte zpátky, dalo by se říci, že jsme ve finále velkého finále.
3: Zatímco se za 20 let změnilo vnímání publika i ambice jednotlivých tančících celebrit, mezi moderátory diváci příliš proměn nezaznamenali. Přesto si možná někteří vzpomenou, že ještě v prvních 2 řadách si mezi sebou před kamerou vykali.
5: Přirozeně jsme se proměnili v čase, čemu se říká stárnutí, nebo moderněji zrání, takže dozráli jsme určitě v mnoha ohledech všichni. Já jsem na zástě o 2 roky starší, než byl Marek, když začínal, což je vlastně asi na tomto nejdojemnější, nejzajímavější.
2: Dámy a pánové, přichází zásadní vrcholný moment tohoto večera.
3: Marek Eben za 20 let nevynechal jediný díl Stardance. Za Terezu Kostkovou kvůli jejímu onemocnění COVID-19 musel ve 3. dílu 11. řady Stardance zaskočit Aleš Háma. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Co děláš, to udělej rád. Valdemar Matuška, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Nás teď čeká další slavná severočeška a vlastně u hudby zůstaneme, protože nám Milan Knotek představí operní divu Annu Hofmanovou.
1: Slavní severočeši.
2: Na významných německých a rakousko-uherských scénách se odvíjela kariéra operní zpěvačky Anny Hofmanové. Narodila se v roce 1864 v Děčínských Podmoklech. Hudební vzdělání získala v Pivodově pěvecké škole. Jevištní debut si odbyla ve 20 letech v Opavském divadle. 11 roků pak strávila v angažmá v Novém německém divadle v Praze. Jeho tehdejší slavný ředitel Angelo Neumann jí díky hlubokému a výraznému hlasu obsazoval především do Wagnerovských rolí. V roce 1896 přišla do dvorního divadla ve Výmaru. Potom zpívala několik let v Hanoverském dvorním divadle a následně operním domě v Kolíně nad Rýnem. V roce 1910 vystupovala v londýnské Královské opeře v Covent Garden. Hostovala také na mnoha dalších scénách, například Berlínské dvorní opeře. Úspěšnou divadelní kariéru ukončila v roce 1914 na prknech Městského divadla v Mohuči. Potom se živila jako učitelka zpěvu ve Wiesbadenu a Kolíně. Dobová kritika vyzdvihovala Hofmanovou pro působivý a silný hlas, spojený s energickým jevištním projevem. Kromě operních rolí byla žádanou koncertní a oratorní zpěvačkou. Anna Hofmanová zemřela po roce 1930. Přesné datum a místo jejího úmrtí nejsou v dostupných historických pramenech ani divadelních lexikonech zaznamenány.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Jarek Nohavica, starý muž a 14 hodin přesně 48 minut. Posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. V Česku ve 14 hodin začaly volby. Lidé rozhodují o obsazení zastupitelstev ve městech a obcích, ve kterých žijí. Ve třetině okrsků u nás, konkrétně na Lounsku a Děčínsku, vybírají i nové senátory. V horní komoře se může obměnit až 27 členů. Průběh voleb v Černoučku na Litoměřicku, kde obvykle volí prezident Petr Pavel, sleduje naše reportérka Lucie Hejzlová. Hezké odpoledne.
2: Pěkný den. Tady v Černoučku je celkem 275 oprávněných voličů, mezi nimi i prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou Pavlovou. Ani jeden se ale letošních voleb do místního zastupitelstva nejspíš nezúčastní. Oba odcestovali do zahraničí. Situace se nicméně ještě může změnit. Většina obyvatel, se kterými jsem před malou chvílí mluvila, má pro rozhodnutí hlavy státu pochopení. Další zase na můj dotaz odpovídali s tím, že je to škoda, že se letos Petr Pavel voleb neúčastní. Podle nezávislé starostky Lucie Kavánové ale nejde o katastrofu. Prezidentský pár pravděpodobně nebude jediný, kdo volby vynechá. Kavánová, která obec vedla poslední 4 roky, letos nekandiduje. Lidé volí 7 zastupitelů a na rozdíl od předchozích voleb v roce 2022 tu lidé mají na výběr ze 2 kandidátek.
1: Prosím tě, můžeš shrnout volby v Ústeckém kraji?
2: Ano, na Lounsku, kam spadá i Rakovnicko a část Kladenská, se o křeslo do Senátu uchází 6 kandidátů. Na Děčínsku se o mandát do horní komory parlamentu uchází 5 kandidátů. Před 6 lety jich bylo 7 a vítěze jsme znali už po prvním kole, když získal přes 50% hlasů. V Cítolibech na Lounsku občané současně s komunálními a senátními volbami ještě hlasují v místním referendu, kde rozhodnou o tom, jestli souhlasí s výstavbou větrných elektráren na území obce.
1: Říká naše kolegyně Lucie Hejzlová. Děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Ke komunálním volbám se vrátíme samozřejmě i v dalších zprávách Českého rozhlasu Sever, ale dozvíte se například, že policie se chystá zesílit dohled během voleb u nás v regionu. No a kromě těchto informací nás teď ještě docela čeká třeba Marie Rotrová s Petrem Němcem nebo Freddie Mercury. Stále pěkné, hlavně pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V komunálních volbách kandidují v Ústeckém kraji lidi od 18 do 93 let. Policie v Ústeckém kraji zesílila během voleb dohled v regionu. Ústecký kraj věnoval 5 sanitek neziskové organizaci pomáhajících Ukrajině. Dnes v noci bude zataženo, občas zaprší a zítra bude taky zataženo. Teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Ve 2 hodiny se otevřely volební místnosti. Jsou to volby do zastupitelstev v obcích, na Děčínsku a v obvodu v Lounech, který zahrnuje i část Středočeského kraje, jsou taky do Senátu. Dnes je možné hlasovat do 10 večer. Zítra pokračují volby do 8 hodin, od 8 hodin do 2 odpoledne. Voliči vybírají v Ústeckém kraji z víc než 13 tisíc kandidátů do zastupitelstev obcí, říká ředitel krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem Roman Bechtold.
2: Nejstaršímu kandidátovi v kraji je 93 let a kandiduje v Litoměřicích. V roce 2022 v tomto věku kandidovaly 2 ženy v Roudnici nad Labem. Nejmladších kandidátů ve věku 18 let kandiduje v Ústeckém kraji 56, z nich je 20 žen.
0: Jak už jsme se dozvěděli, právě teď po celém Česku jsou komunální volby. Ve 1/3 obvodů lidé vybírají i nové senátory. V Ústeckém kraji se to týká Děčínska a Lounska. Podle krajského policejního mluvčího Kamila Marka kvůli volbám nasadili v regionu víc policistů. Zástupci Ústeckého kraje dnes v areálu záchranné služby v Ústí nad Labem předali 5 sanitek neziskové organizaci Post Bellum, která pomáhá Ukrajině od začátku válečného konfliktu. Spolu se sanitkami Ústecký kraj na Ukrajinu pošle i humanitární zásoby, doplňuje ředitel krajské záchranky Petr Bureš.
3: Spolu se sanitkami je posíláno i vybavení pro občany na Ukrajině. Konkrétně mohu říci o 5 elektrocentrálách, které jistě poslouží dle potřeb. Jsou tam ochranné pomůcky, jsou to respirátory, jsou to ochranné pláště a podobně.
0: Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát na nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 48 haléřů.
1: Počasí.
0: Dnes po celou noc bude zataženo, na většině území občas i zaprší. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra ráno čekáme zataženo, na většině území bude občas pršet. Během dne se začne oblačnost částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici u obce Hrušovany na Chomutovsku probíhá vyšetřování nehody. Srazila se tam 2 osobní auta. Na silnici 256 v obci Želenice na Mostecku je také nehoda, tak projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a my se v tom dalším vysílání opět vydáme za voliči. Konkrétně na Děčínsko a zastavíme se ve Šluknově. Když se Lukáš Krpálek objeví na mistrovství světa v Baku, rozkřikne se to, v hale je hned plno a judista má problémy projít mezi davem. Do Azerbajdžánu vás vememe už za malou chvíli a také máme pro vás připravené opět písničky, které nestárnou. Třeba od Michala Tučného nebo Věry Špinavé. Posloucháte Český rozhlas Sever.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Medicine man Michal Tučný, posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní pohodové odpoledne. Také na problémovém sídlišti ve Šluknově můžou lidé volit svoje zástupce v komunálních i senátních volbách. Volební místnost okrsku číslo 2 se nachází v základní škole Josefa Vohradského. A na místě je naše reportérka Daniela Pilařová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, ano, já jsem právě v základní škole Josefa Vohradského. Tady sedí sedmičlenná volební komise. Letos tu mají na seznamu 963 oprávněných voličů. Při posledních komunálních volbách jich bylo o 53 víc a ta účast v komunálních volbách v roce 2024 byla necelých 14% a volit přišlo 142 lidí. A s podobnou účastní počítají členky volební komise i tentokrát. Když jsem se s nimi bavila, tak říkali, že lidé ze sídliště obecně moc volit nechodí, a tak mají i čas třeba luštit křížovky anebo si číst knížku. Při minulých senátních volbách to byla účast zhruba 10%. A když už jsem zmínila senátní volby, tak i letos můžou lidé na Děčínsku volit senátora. Vybírat je možné z 5 kandidátů. Já připomenu, že volební lístky pro komunální volby musí dát voliči do modré obálky a senátní do žluté.
0: Danielo, obyvatelé sídliště teď čeká velká změna. Na konci měsíce by se měly domy na sídlišti stát majetkem města. Jak se na to těší?
1: Než jsem šla do školy, tak jsem se prošla po sídlišti a bavila jsem se s pár lidmi a někteří z nich zvažují, že by k volbám přišli. Ty, které jsem potkala, podporují současné vedení města. Líbí se jim, že uskutečnilo plán odkoupit sídliště od majoritního vlastníka a dostat ho do majetku města, k čemuž by mělo dojít, jak už zaznělo, na konci tohohle měsíce. Ještě tenhle týden se zastupitelé Šluknova sešli, aby je odsouhlasili dokumenty potřebné k prodeji sídliště a nemuselo se čekat na možné nové vedení města a zastupitele a na jejich ustavující zastupitelstvo.
0: Vraťme se ale ještě k probíhajícím volbám. Kromě zastupitelů a senátora na Děčínsku lidé volí také nového senátora na Lounsku. Je to tak?
1: Ano, senátora vybírají i na Lounsku. Do tohoto obvodu patří i Rakovnicko a část Kladenska. Je tam 6 kandidátů a kromě voleb obyvatelé Cítolip na Lounsku můžou v referendu rozhodnout o stavbě větrných elektráren. Hlasovat je možné dneska do 22 hodin a zítra od 8 od rána do 14 hodin. V souvislosti s volbami policie prověřuje 6 trestních oznámení podaných ještě před začátkem voleb. Krajský soud v Ústí nad Labem pak řeší vyškrtnutí zhruba 20 lidí ze seznamu voličů. Podle vedení obce se tam k trvalému pobytu přihlásili účelově.
0: Prozradila naše kolegyně reportérka Daniela Pilařová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rád.

0: Disko příběh Michala Davida v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Stále příjemný pátek 9. října, teď máme přesně 15 hodin 22 minut. Na světovém šampionátu judistů se dnes nebude prát nikdo z českých reprezentantů. Na svůj sobotní start se připravuje Lukáš Krpálek, který už je na místě několik dní a může si zatím užít atmosféru, která na tribunách panuje, a to v roli diváka.
1: No, tak je to země, kde to judo je velice populární. Přece jenom na poslední olympiádě v Paříži měli dva olympijské vítěze, takže to judo tady je opravdu velice populární. Ono to je vidět i na té hale, že opravdu je narvaný publikum a ta atmosféra je opravdu krásná, akor když nastupuje domácí závodník.
2: Vysvětluje Lukáš Krpálek, který si ale na vlastní kůži vyzkoušel, že v Azerbajdžánu nejsou populární jen domácí hvězdy. Když prochází halou Heydara Alijeva, musí se prodírat davem hlavně dětí. Ty ho neustále žádají o podpisy, společné fotky a Lukáš trpělivě pózuje a podepisuje se. 50 metrů z hlediště do uzavřené zóny pro závodníky jde kolem 20 minut.
1: Já jsem se snažil úplně tolik nechodit mezi ty lidi, přesto prostě za mnou chodili, protože se to samozřejmě v hale rozkřiklo rychle, kde jsem schovaný. Ten klid tam úplně není, nicméně já jsem si tohle to nemohl nechat ujít.
2: Lukáš Krpálek podstupoval zdánlivě nekonečné focení s fanou jen proto, aby mohl z hlediště podporovat třeba Renatu Zachovou a vidět její bronzový závod. Stálo to za to.
1: No, prožívá se to hezky. Musím říct, že jsem teda byl nervózní možná víc, než když se peru já. Prožíval jsem každý ten zápas. Jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, protože přece jenom po 27 letech bronzová medaile pro ženský judo, to je něco neskutečného. Renča dlouhodobě má skvěle našláplo. Nezbyde mi nic jiného, než moc gratulovat a přát jí, ať to dotáhne k té olympijské medaile.
2: Říká Lukáš Krpálek, který se na mistrovství světa bude prát v sobotu v kategorii nad 100 kilogramů. Z Baku Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
3: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Tolik Lenka Filipová, Norský dřevo v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Za malý moment tady bude František Nedvěd, teď už skoro minuta po půl čtvrté a vyrážíme za naším severočeským stopařem.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Kolik a v jakém množství se na našem území pohybuje velkých šelem, pomáhají zjišťovat už od roku 1999 dobrovolníci. Členové takzvaných vlčích a rysích hlídek se musí naučit poznat stopy, která zvířata zanechávají. Takové školení dnes v 7 večer začíná ve Vejprtech a podrobnosti zjišťoval náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Kdo se tedy ve Vejprtech sejde?
2: Semináře pořádají ochránci šelem, původně z organizace Duha. Teď už působí ti koordinátoři samostatně v neziskové organizaci Šelmy.cz. Kapacita každého takového školení, která jsou například i v Beskydech, Brdech nebo v Jeseníkách, je omezena. Do Vejprt přijede 24 účastníků. Zájem je ale letos tak obrovský, že na seznamu náhradníků je dalších 13 lidí. A základem toho semináře bude zítra celodenní práce v terénu, kdy se budou učit poznávat místa, kde se šelmy můžou pohybovat.
0: Jaké jsou typické znaky výskytu šelem?
2: Koordinátorka Zuzana Fischerová zmínila fakt, že pro sledování je nejvhodnější zima se sněhovou pokrývkou. Stopy jsou dobře viditelné a dají se sledovat po delší trase toho pohybu zvířete. Rys má podle ní hodně specifickou stopu, zjednodušeně tedy pokud se objeví velká kočičí tlapa ve sněhu nebo v blátě, bude od rysa. U vlků není stopa definitivním potvrzením, protože se dá poměrně snadno zaměnit za stopu velkého psa. Nejzajímavější je pak trus. U vlka je válečkovitý, podobně jako u psa. Rozdíl je ale jednak v obsahu. Bývá v něm hodně větších úlomků kostí a má v sobě velký podíl srsti a pak taky ve velikosti. Našli jednou takto vyschlý zbytek vlčího výkalu jako chuchvalec nestrávených chlupů, který měřil na délku 120 cm.
0: Pro lidi jsou to obávaná zvířata, jejich v Krušných horách tolik, že by mohly znamenat nějaké nebezpečí.
2: Jsou to chráněné druhy živočichů. Ten výskyt u vlka už není úplně neobvyklý. Počet těch jednotlivých kusů není velký. Navíc jsou to zvířata placha a před člověkem včas utíkají a schovají se. Pro přírodu jsou vlci přínos. Spárkatá nebo vysoká zvěř se s jeho přítomností v oblasti chová trochu jinak. To znamená, že například stáda srnců nebo jelenů se víc hýbou, nejsou na jednom místě a neokusují například ten mladý lesní porost v jedné velké ploše. Návrat rysa do Krušných hor je poměrně čerstvý, sami ochránci zatím teprve zjišťují, jak poznat místa, kde se združuje, aby ho mohli počítat a sledovat.
0: Říká Robin Rerich, náš regionální stopař. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Věra Špinarová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 15 hodin 40 minut. Dnes slaví svátek Štefan a také Sára. Přejeme vše nejlepší. No a na dnešek připadá i Světový den zraku. A tak dopoledne si s vámi Zdeněk Lukesle povídal o problémech s očima a zavolala i posluchačka Hana z Mostu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Nosíte brýle?
1: No už ne, já jsem nosila, měla jsem 3,5, ale už je to 17 let. Zjistili mi šedivý zákal, tak mě to odoperovali na jedno oko. A od té doby teda ale fakt brejle nenosím ani na čtení. I malinkatý písmenka přečtu, nebo navlíkám malinkatý korálky, různě dělám náramky a takový, bez brejlí všechno. Pak mi teda zjistili na tom oku druhém, tak mi to taky udělali, ale špička, žádný brejle, na blízko, na dálku, na čtení, všechno přečtu. I ty návody, ještě ty minimální, taky přečtu. A chtěla bych ještě teda ale říct, že dříve si nepamatuju, když jsme byli mladší, když někdo šel na šedivý zákal, nebo šedý zákal, že jo, na operaci, tak bylo těch lidí minimálně. A dneska pomalu na každého druhého člověka. Každý má šedý zákal operace, jako jo. Takže to je zajímavý.
2: Tak já vám držím palce, aby vám ty oči držely, abyste krásně stále viděla. Díky za telefonát. Mějte se hezky.
1: No já taky vám moc krát děkuju. Naschledanou.
0: No a pondělní téma pořadu Dáme řeč by se dalo shrnout sportem ku trvalé invaliditě. Sportujete a měli jste při sportování někdy nějakou vážnější nehodu? Co se vám stalo? Potřebovali jste zavolat pomoc a máte trvalé následky? V pondělí volejte 475 212 212, ale už teď pište třeba na e-mail damerec@rozhlas.cz. U nás už pokračuje Roy Orbison a blíží se nám také 16. hodina. Posloucháte Český rozhlas Sever, páteční do odpoledne.

0: 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná v pohodovém odpoledni na Českém rozhlase Sever zhruba za 11 minut, už tady bude 16. hodina. Necelé dvě hodiny jsou otevřené volební místnosti pro volby do obecních zastupitelstev a někde i do Senátu. V našem kraji se senátní volby týkají Děčínska a Lounska, kam patří i Rakovnicko a část Kladenska. Krušnohorská Moldava ale leží v okrese Teplice, takže tam voliči vybírají budoucí vedení obce. Na místě máme reportérku Janu Vitáskovou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. O volby je tady v Moldavě poměrně zájem. První voliči přišli hned ve dvě hodiny. Několik z nich ale volební komise volit nepustila. Přivolali proto policii, která ovšem sdělila, že může zasahovat jenom v případě konfliktu a narušování veřejného pořádku. Dorazila dokonce i zásahová jednotka. Neúspěšní voliči potom podali na místě stížnost proti tomu, že nebyli připuštěni k volební urně. Kandidují tady čtyři uskupení, stejně jako před 4 lety, kdy byla 80% volební účast. Při opakovaných volbách v lednu 2023 přišlo dokonce přes 90% voličů. Soud tehdy nařídil opakování voleb poté, co předseda volební komise nechal v původním termínu hlasovat i voliče, které tehdejší starostka ze seznamu vyškrtla.
0: Taky teď se tedy o Moldavě mluví v souvislosti se škrtáním ve volebním seznamu. Můžeš to nějak objasnit?
1: Tak podle předsedkyně volební komise Jany Svitákové vyškrtlo vedení obce z volebního seznamu tentokrát 17 voličů. Jak uvedla, voliči se podle zákona mají zdržovat v daném místě a aktivně tady žít. A protože vedení obce naznalo, že se tak neděje, ze seznamu je vyškrtlo. Navíc starosta David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, argumentoval tím, že někteří se hlásili k trvalému pobytu těsně před volbami a zejména do dvou nemovitostí, které k trvalému pobytu k takovému počtu lidí nejsou podle něj uspůsobené. Podobné situace se tady před komunálními volbami v posledních letech opakují.
0: Tolik Jana Vitásková ke komunálním volbám v Krušnohorské Moldavě. Jani, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A ještě připomenu, že dnes je možné volit do 22 hodin, zítra od 8 do 14 hodin. Na Lounsku a Děčínsku lidé vybírají i nového senátora. A v Cítolibech na Lounsku navíc v referendu rozhodují také o výstavbě větrných elektráren.
2: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Lešek Semělka téměř na konci dnešního pohodového odpoledne. Já se rozloučím na hodinku, těšit se budu samozřejmě po 17. u pořadu Den v kraji, ale po 16. hodině tady bude Humoriáda, Pavel Kučera a dnešní host, herec Jan Přeučil.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lidé volí do zastupitelstev měst a obcí. Volební místnosti jsou dnes otevřené do 22 hodin. Prezident se vrátil z dovolené a odvolil v komunálních volbách v Černoučku. Řidič pod vlivem drog ujížděl v Liberci celníkům. Dnes v noci bude zataženo, občas zaprší a zítra bude taky zataženo. A teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Konají se komunální volby. Lidé vybírají své zástupce do obecních a městských zastupitelstev. Při minulých komunálních volbách byla v rámci kraje nejnižší volební účast ve Vejprtech na Chomutovsku, kde svůj hlas odevzdala necelá čtvrtina voličů. Aktuální zájem o volby tam sleduje reportér Jan Beneš.
2: Jsem v městském kulturním středisku ve Vejprtech, kde sídlí všechny tři volební okrsky. Dvě hodiny po otevření volebních místností předsedové volebních komisí evidují průběžnou účast mezi 17 až 20%. Před 4 roky tady mohli lidé vybírat do 15členného zastupitelstva ze 3 kandidátek. Letos mohou vybírat z 5. Volební místnosti jsou dnes otevřené do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Kromě komunálních voleb lidé volí i třetinu nových senátorů v Ústeckém kraji, se to týká hlavně Děčínska a také obvodu Louny, který zahrnuje část Středočeského kraje. Prezident Pavel krátce před 15. hodinou odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Pražský hrad původně oznámil, že se Pavel voleb nezúčastní. Za to čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních i opozičních politiků. Prezident po odchodu z volební místnosti to sám označil za chybu.
3: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit. Protože chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou.
0: Celníci zadrželi v Liberci ujíždějícího řidiče. Nejdřív ho vyzývali k zastavení, motorista se ale snažil ujet. Nakonec vjel do slepé ulice a na voze prorazil pneumatiky. On i posádka byli pod vlivem omamných látek. V autě také celníci našli několik sáčků s drogami. Potvrdil to mluvčí celního úřadu v Liberci, Jan Moc.
1: Počasí.
0: Dnes po celou noc bude zataženo, na většině území občas i zaprší. Nejnižší noční teploty budou 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra ráno čekáme zataženo, na většině území bude občas pršet. Během dne se začne oblačnost částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty budou 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici brání plynulému provozu srážka aut v Ústí nad Labem na křižovatce Londýnská. Tak opatrně, a v Bílině na kruhovém objezdu u Alberta je srážka 3 osobních aut. V Krupce v ulici Dukelských hrdinů auto srazilo cyklistu, tak i tady očekávejte zdržení a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
4: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
1: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude už slyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuj si na svou první lásku. No jak to bych řekl, kolik je? Já tady mám hodinky a on tak musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sraz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohla být už tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a ne, samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt lidi koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů, a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišel v hodinky, říkal, kučel, mám hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že je 14, 15 roku. Tak jsem vylezl a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody, já už jsem neviděl. A najednou vylezl a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý a ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělá nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů, Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho a říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k

zkaz já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
4: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
5: Děkuji.
4: Jak se daří, pane Honziku?
5: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
4: No, tak až vám to vydrží, to... Do konce života.
3: Do nekonečna.
4: Zdravím
3: dobře.
4: Taky Pavla Kučeru.
3: Zdravím.
4: A já bych dala asi Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
3: Naslyšenou.
5: Vy také, Marti.
3: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
6: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že vám Přeučila. Já bych
5: děkuji.
6: Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
5: Děkuji,
3: máme zapsáno, děkujeme, naslyšenou.
6: Já děkuju a starou.
5: Mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
5: Děkuji.
7: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
5: Děkuji, dvakrát.
7: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
5: Ano.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
8: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
3: Děkuji.
8: A srdečně zdravím pana Přeučila.
5: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
8: A přeji vám do dalších let hlavně hodně zdraví.
5: Mm-hmm.
8: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
5: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
8: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
3: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
9: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
5: Děkuji.
9: Dobrý den, pane Přeučil.
5: Těší mě
9: pozdravu
5: velice.
9: Pozdravujte paní Evičku.
5: Děkuji.
9: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
5: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
3: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
10: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
11: Byl takový tekačky, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
10: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukrátil, že byl hrdina, že jo. Ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastně Jirku, čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vstekem a to svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle tam chodí, on takhle chodí, jako to, takhle chodí a podlamuje v plenu, někdo přijde a říká, Rejžo, kolik je hodin? On říká, 17:30, polejem se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr, jiný režisér, takový nějaký. No, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
12: Ne, tak, Jiří Krejčík.
10: Ten nám dal ze sovákem, jistě, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky,
12: speciálně dovezený z Holandska,
10: které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla třištotě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Sovák, jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
3: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučela na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
5: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v Divadle na zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíci si povídá. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík, smáč jsem ruku. Haničce, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, šatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, žvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, ale to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
3: Tak toliko panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako studáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, říkal, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a oni je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. A Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland, Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, to toť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývají posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno, ano. Mějte se hezky.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Helgard, tamou zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Máme. Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné dobré odpoledne vám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se... pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně tady pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mojeho rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji.
4: Tak, také děkuji.
2: Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravím.
8: A taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Halo? Halo, halo?
4: Halo, halo.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Vičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Tak, dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek je.
4: A jak to
2: je.
4: Vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, ne, ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány zaúpěl jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá, ne, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak, a šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není. Volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
2: No, tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Dobrý den, tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je Honzu dneska.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, ano. Máme zapsáno. Hezký víkend
5: i vám. A zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Za jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci. No, on se mu nechal bejt, přece nebudu šel takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých létech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama?

0: Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako desetiminutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi a jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
1: Tak to byl krásný závěr, že?
2: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
1: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
2: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
3: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám. Pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Prezident Pavel odvolil v Černoučku na Podřibsku. Vyzdvihl důležitost komunálních voleb. Provoz tunelu na průtahu Libercem omezí dnes večer pravidelná údržba. Festival Lípa muzika nabídne vystoupení tanečního souboru Ondráž i benefiční koncert. Dnes v noci bude zataženo, občas zaprší a zítra bude taky zataženo. A teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Prezident Pavel dnes odvolil v Černoučku na Podřibsku. Původně měl být ale během voleb v zahraničí. V rozhovoru pro novináře přiznal chybu v plánování dovolené a taky vyzdvihl důležitost voleb do komunálních zastupitelstev.
2: Měl jsem cestu od samého počátku, protože mě samozřejmě mrzelo, že jsem celou dobu říkal něco a teď to vypadá tak, že by to tak nemělo dopadnout. Jsem rád, že jsem mohl dát jasně najevo, o co mi jde a na čem mi záleží.
0: Kvůli pravidelné údržbě bude o víkendu omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Pracovníci musí mimo jiné ověřit funkčnost technologických systémů tunelu a vyčistit odvodnění. Pracovat budou vždy za plné uzavírky, upozornila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. V Libereckém kraji dnes a zítra pokračuje festival Lípa muzika, zaměřený na klasickou a duchovní hudbu. Tento víkend návštěvníky čeká akce v Jablonci nad Nisou a v Kamenickém Šenově na Českolipsku. Obě akce začínají v 19 hodin. U voleb v Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je ale nenechala. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle předsedkyně volební komise Jany Svitákové je důležité, aby se lidi zdržovali v obci a aktivně tady žili.
3: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje, a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, aby se dokázali samostatně zhodnotit.
1: Počasí.
0: Dnes po celou noc bude zataženo, na většině území občas i zaprší. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekáme zataženo, na většině území bude občas pršet. Během dne se začne oblačnost částečně protrhávat, vyskytnou se už jen lokální přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu auto havarovalo mimo vozovku. Policie tam tuto nehodu vyšetřuje, tak očekávejte zdržení. A aktuálně máme ještě hlášené dvě nehody v Ústí nad Labem. Dvě auta se srazila v ulici Tovární v Předlicích a druhá nehoda je v ulici Bělehradská na křižovatce nahoře u Letního kina. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Posloucháte Český rozhlas Sever, máme 4 minuty po 17. hodině a v našem odpoledním vysílání teď pokračují informace ze severu Čech, tedy pravidelný Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Pokračuje Den v kraji a souhrn regionálních informací si připravila Bára Kučerová.
2: Úderem 14. hodiny začaly v Česku komunální volby. Lidé vybírají zastupitele, kteří povedou obce a města příští 4 roky. Na Lounsku a Děčínsku voliči zároveň rozhodují taky o nových senátorech. Volební místnosti jsou otevřené dnes do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14 hodin. Průběhu voleb se budeme věnovat i v této hodině. Několik voličů z Moldavy na Teplicku se už obrátilo na Ústecký krajský soud. Starosta totiž některé obyvatele vyškrtl z volebního seznamu. Podle něj jsou v obci zapsaní jen papírově. Jednu žalobu podal jednotlivec, druhou advokátka za víc lidí, říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková.
3: V tom 154A2/2026 je tedy 17 účastníků, respektive 17 navrhovatelů.
2: V Jirkově na Chomutovsku skončilo hlasování v rámci tamního participativního rozpočtu s názvem Pozvedni Jirkov. Zúčastnilo se ho téměř 500 obyvatel, kteří rozdělili víc než 1000 hlasů. Radnice o tom informovala na svém webu. Na uskutečnění vítězných návrhů má 1 milion korun. Zástupci Ústeckého kraje dnes v areálu záchranné služby v Ústí nad Labem předali 5 sanitek neziskové organizaci Post Bellum, která pomáhá Ukrajině od začátku válečného konfliktu. Spolu se sanitkami pošle Ústecký kraj na Ukrajinu i humanitární zásoby, doplňuje ředitel krajské záchranky Petr Bureš.
4: Konkrétně mohu říci o 5 elektrocentrálách, které jistě poslouží dle potřeb. Jsou tam ochranné pomůcky, jsou to respirátory, jsou to ochranné pláště a podobně.
2: Dnes večer začne ve Vejprtech školení takzvaných vlčích a rysích hlídek. Dobrovolníci pomáhají sledovat a počítat, kolik velkých šelem se pohybuje na našem území. Musí se proto naučit poznat stopy, které po sobě zvířata zanechávají. Dnes je Světový den zraku. Podle očních lékařů trápí statisíce lidí. V Česku věkem podmíněná takzvaná makulární degenerace. Nemoc, která vážně poškozuje centrální část cítnice, neboli žlutou skvrnu. Začíná sice nenápadně, ale může skončit i slepotou. Tomu se dá ale včasnou léčbou zabránit. Podrobnosti uslyšíte na konci této hodiny.
1: Informace ze severu Čech si pro nás připravila Bára Kučerová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Volby 2026.
1: Na Českém rozhlase Sever posloucháte Den v kraji a dnešní volební vysílání. Do jediné volební místnosti míří také obyvatelé Hřenska na Děčínsku. I tady si můžou volit svoje zástupce do obecního zastupitelstva i do senátu. Hřensko je nejníže položenou obcí v České republice a leží těsně u hranic se sousedním Saskem. A na místě je naše reportérka Daniela Peleřová. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Tady obyvatelé volí v zasedací místnosti obecního úřadu. Na seznamu je tu 175 oprávněných voličů a zatím jich přišlo k volbám 29%. Při posledních komunálních volbách v roce 2022 tu byla volební účast něco málo přes 47%. Jak mi potvrdila předsedkyně volební komise ve Hřensku, která je turistickou destinací, občas lidé volí s volebními průkazy, dnes ale zatím žádný nepřišel. Podle údajů krajského úřadu zatím navštívilo volební místnosti v celém kraji zhruba 13,4% voličů a na Děčínsku je větší zájem o komunální než senátní volby. To potvrdila mluvčí krajského úřadu Magdalena Franková.
1: Hřensko má za sebou velice bouřlivé roky, muselo se vyrovnat s velkým požárem i s výměnou vedení. Jak se teď obci daří?
2: Je to tak, po velkém požáru přišlo do obce nové vedení a začínalo se 4-milionovým mínusem a zavřenou Edmundovou soutěskou. Aktuálně má obec v pokladně 15 milionů a celkem se jí daří. Edmundova soutěska je částečně v provozu a taky se podařilo zkulturnit centrum obce, kdy museli trhovci vyklidit veřejné prostranství, které neoprávně zabírali a vystavovali tam svoje zboží.
1: Zpátky k volbám, zmínili jsme se i o senátních volbách na Děčínsku, senátora vybírají lidé také na Lounsku, kam spadá i část Středočeského kraje. Jak zatím hlasování probíhá?
2: Tak živo bylo ve dvou obcích, v Černoučku na Litoměřicku, kam odpoledne nakonec přišel volit i prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené, a na Moldavě v Krušných horách na Teplicku. Tam vedení obce vyškrtlo 22 lidí, komise je tedy nenechala odhlasovat. Tito lidé přivolali policii, dorazila i zásahová jednotka. Policisté ale během voleb můžou řešit pouze konflikty anebo narušování voleb. Takže lidé vyškrtnutí ze seznamu voličů podali proti postupu komise stížnost. Už dřív, tedy dnes ráno, se obrátili na Ústecký krajský soud.
1: Shrnula kolegyně Daniela Peleřová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Teď jsme se dozvěděli, že písničkář Xindl X je dřevo. 17 hodin a 23 minut pokračuje den v kraji na Českém rozhlase Sever a ptát se budeme na počasí.
1: Počasí.
0: A protože je tady pátek, bude nás zajímat nejen sobota, ale i neděle, ale přivítám nejdříve na telefonní lince meteoroložku Janu Ehertovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A pojďme se na to odpoledne podívat, jak to teď vypadá, jak se to dál bude vyvíjet přes noc a ráno.
2: Tak aktuálně nás přichází okluzní fronta, což znamená, že v Ústeckém kraji máme převážně zataženou s deštěm a aktuálně teploty se nám pohybují nejčastěji kolem 12-13 stupňů Celsia a ty ranní teploty nám budou klesat na 11 až 8 stupňů Celsia a ještě se nám rozfouká jihozápadní vítr, který by mohl být v místě až čerstvý 4 až 8 metrů za sekundu a lokálně se mohou objevit nárazy až k 55 km za hodinu.
0: Mm-hmm. Zítra nás čeká druhý volební den, ale také volno, sobota a neděle, tak pojďme nejdříve na sobotu.
2: Tak očekáváme z počátku tedy zataženo s tím občasným deštěm, to ještě bude v těch ranních hodinách a potom během dne budou srážky slábnout a postupně ustávat a i oblačnost se bude protrhávat, takže zítra někdy během odpoledne už bychom mohli vidět i sluníčko a teplotně zítra 13 až 16 stupňů Celsia.
0: A vrhneme se také na neděli.
2: V neděli očekáváme, že bude taková ta proměnlivá oblačnost, taková ta střídavá, s tím, že se budou vyskytovat přehánky, četnější budou tedy zase opět na horách nebo na severu. Ranní teploty v neděli 7 až 3 a ty odpolední očekáváme do 15 stupňů Celsia a stále bude foukat mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, takže bude stále větrno.
0: Já moc děkuji za předpověď, hezký klidný víkend a někdy příště naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.

0: Paul Simon, Art Garfunkel v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje dnešní Den v kraji. Fotbalisté Teplic mohou po reprezentační přestávce poskočit minimálně na čtvrté místo, pokud zvládnou nedělní utkání 10. kola šance ligy proti Olomouci. Severočeši patří mezi největší překvapení dosavadního průběhu soutěže. Nejen díky výsledkům, ale také díky mnohem atraktivnější hře než v předchozích sezónách. Výraznou zásluhu na tom má letní posila z pražské Dukly Marcel Čermák.
1: 27-letý záložník se nebál, že by v Teplicích udusili jeho kreativní talent.
2: Než jsem přicházel, tak jsem věděl, že vlastně v Teplicích se budou dít změny, co se tohle týče toho herního stylu a i ta příprava, i to všechno tomu vlastně nasvědčovalo i ty příchody těch hráčů. Takže jsem samozřejmě doufal, že takhle bude a jsem moc rád, že se to vlastně drží a že všichni v tom týmu nebo v celých Teplicích jsou nastavení, že prostě chtějí tvrdě jít si za tou svojí filozofií a odlišit se tímhletím od toho, co bylo.
1: Teplice výrazně změnili svou herní tvář. Jejich fotbal je mnohem zábavnější, přitom mají stále stejného trenéra Zdenka Frťalu. Ten dokáže Čermákovi ofenzivní schopnosti využít.
2: My se na každý zápas vlastně připravujeme takticky, aby vlastně všichni věděli, co mají dělat. Není to o tom, že bych měl přímo jako danou volnost, dělej si, co chceš, to vůbec ne. Naopak si myslím, že mám i úkoly, které prostě musím na tom hřišti plnit jako celý tým. Ale jak říkám, myslím si, že i ten herní styl, co tady praktikujeme, tak mě sedí hodně, že člověk hraje vlastně víc na tom balónu a pro moji hru vlastně je to nejdůležitější hrát s tím balónem, takže tím roste i to moje sebevědomí a myslím si, že můžu potom tomu týmu pomáhat co nejvíc.
1: Říká Marcel Čermák. Ten skromně odmítá, že by byl právě on jednou z nejdůležitějších postav teplické proměny.
2: To určitě není jenom o mně, to je o nastavení celého týmu, celých vlastně Teplic, kam Teplice vlastně směřují. A já jsem hrozně rád, že jsem toho součástí, že můžu přispívat tím nejlepším ze sebe a doufám, že toho budu předvádět ještě víc a víc, že se to odrazí i v tom, že Teplice i já dohromady porosteme vejš a vejš. Člověk vidí, že celý ten tým má prostě to sebevědomí na tom balónu a myslím si, že i v tom Česku je v těch kvalitních fotbalistů hodně. Je potřeba jim nechat tu volnost a tu kreativitu vlastně rozvíjet v tomhletom a myslím si, že tady v Teplicích se to daří a že člověk potom ukazuje i ty přednosti, které třeba má, to, že umíme třeba i běhat, bránit, ale potom i s tím balónem, že prostě v Teplicích najednou vidíme ten posun toho, že prostě všichni jsou mnohem víc odvážní dopředu a že si vytváříme ty šance a myslím si, že i to fanoušky baví, nás to baví a ještě to dělá ty výsledky, což je ta nejlepší kombinace, co může být.
1: Pochvaluje si Marcel Čermák dosavadní teplické výsledky, které mužstvo vynesly na páté místo ligové tabulky. David Kalvas, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Volby 2026.
1: Nejméně lidí volilo v minulých komunálních volbách v Ústeckém kraji ve Vejprtech na Chomutovsku. V příhraničním městečku s necelými 3000 obyvateli přišla v roce 2022 do volebních místností jen necelá čtvrtina z nich. Úplně jiná situace ale panovala v té době ve 12 kilometrů vzdálené Loučné pod Klínovcem. Tam naopak hlasovali nejvíce lidé v rámci našeho kraje, a to více než 87% z místních 200 obyvatel. Spojení jsme teď s reportérem Janem Benešem, který se pohybuje na obou místech. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Já jsem právě v Loučné pod Klínovcem. Tady teď prší a fouká poměrně silný vítr. To je možná důvod, proč za poslední zhruba 3/4 hodiny přišlo odevzdat svůj hlas 6 lidí. Obec je na hranicích Ústeckého a Karlovarského kraje aktivní pro developery, kteří tady chtějí budovat ubytovací kapacity v souvislosti se zimním areálem na Klínovci. Už při minulých volbách v roce 2022 tady někteří poukazovali na účelové přihlašování lidí. O platnosti voleb proto musel rozhodovat soud, který shledal tehdejší volby platnými. Před 4 roky se o přízeň voličů ucházely tady v Loučné 3 politické subjekty. Letos mohou obyvatelé vybírat ze 2. Volební místnost je na zdejším obecním úřadu. Podle předsedy volební komise v tuto chvíli odvolila zhruba 1/3 z celkem 161 místních voličů.
1: Odpoledne si byl také ve Vejprtech, kde naopak bývá nízká volební účast. Jak tam to vypadá se zájmem o volby?
2: Tak před 4 roky tady lidé mohli vybírat do 15členného zastupitelstva ze 3 kandidátek. Letos mají na výběr kandidátek 5, tak uvidíme, jestli to k volbám přiláká více voličů. Já jsem odpoledne byl v městském kulturním středisku, kde sídlí všechny 3 volební okrsky. Zhruba kolem 5 odpoledne tam předsedové volebních komisí odhadovali průběžnou účast na 20%. Ještě doplním, že Vejprty jsou specifické v tom, že na to, že jde o poměrně malé příhraniční horské městečko, mají zdejší správa sociálních služeb ve správě celkem 9 objektů domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem. Někteří klienti docházejí volit a proto se přímo u volebních komisí často dnes odpoledne tvořily fronty.
1: V Krušných horách je i Moldava na Teplicku, tam ze seznamu voličů zmizelo 22 jmen. Jak se to odrazilo při volbách?
2: Když chtěli jít volit, komise jim to neumožnila, takže zavolali policii a nakonec podali stížnost. Ještě před začátkem voleb se těchto 22 lidí obrátilo na Ústecký krajský soud. Starosta David Leitermann z ODS škrty v seznamu odůvodnil tím, že se těsně před volbami do obce přihlásil větší počet lidí. A to i do nemovitosti, které nejsou k bydlení vhodné. Mezi těmi, kterým volební komise neumožnila volit, byl například bývalý starosta obce Jaroslav Pok. Další příchozí, který je zároveň kandidátem, říkal, že v obci žije 40 let. Podle policejního mluvčího Václava Krígra jinak volby v kraji probíhají poklidně. Policie se v souvislosti s volbami zabývá 6 trestními oznámeními, která lidi podali ještě před začátkem voleb.
1: Jan Beneš se přihlásil z Krušných hor. Volební místnosti se dnes uzavřou ve 22 hodin. Zítra můžete hlasovat od 8 do 14. Honzo, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Sever, den

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Necelých 10 minut zbývá do 18. hodiny, posloucháte Český rozhlas Severa, Dnešní den v kraji. Statisíce lidí v Česku trápí podle očních lékařů věkem podmíněná takzvaná makulární degenerace. Nemoc, která vážně poškozuje centrální část sítnice nebo žlutou skvrnu. Začíná nenápadně, ale může skončit i slepotou. Tomu se dá ale zabránit, připomínají lékaři na Světový den zraku.
1: Vidíte jakoby linie, které mají na sobě takový puchýřek, takový kolečko, nejsou úplně rovný.
2: Popisuje 66-letý Milan. Právě přišel na oftalmologickou kliniku do fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, kde se dlouhodobě léčí s věkem podmíněnou makulární degenerací.
1: Musíte třeba tím okem pohnout a chytíte detail, který když tam koukáte tak napřímo, tak ho nevidíte.
2: Nemoc, která se obvykle objevuje až v seniorském věku, se u něj rozvíjí už od 45. Její takzvanou vlhkou formu způsobuje prorůstání nově vytvářených cév do sítnice. Při kontrole se Milan zmiňuje, že se mu zrak v posledních 14 dnech zhoršil. Primář Miroslav Fajt ho proto vyšetřuje na šťarbinové lampě.
3: Dívám se na čučku a už tam mám představu, co se děje. Ještě se prostě to podíváme, jestli tam nevidíme odtok na sítnici a zejména krvácení, které by mohlo signalizovat novou aktivitu cév, které tou léčbou potlačujeme.
2: Ukazuje se, že aktuální potíže způsobuje Milanovi skalení oční čočky kvůli šedému zákalu. Ten se dá odstranit snadno pomocí krátké operace. Zbavit se makulární degenerace, ale i přes pokroky v léčbě možné stále není. Injekce podávané přímo do oka, ale nemoc dlouhodobě stabilizují.
3: Je tam zlepšení vidění po těch prvních injekcích a pak se ten nález začne jako udržovat na nějaké stejné úrovni.
2: I když je Milanův nález stejný jako při poslední prohlídce, dostane injekci do oka také dnes.
1: Je to takový štípnutí a to je všechno.
2: Před samotnou aplikací injekce mu sestřička v čekárně opakovaně podá do oka kapičky proti bolesti. Pak už pacient vstupuje do další ordinace, kde uléhá na lůžko.
4: Otevřete obě oči, provedeme dezinfekci.
3: Tenhle typ vlastně léku už je v takový předplněný stříkačce. Musíme to někde natahovat, je to bezpečnější.
5: Takže nasouváte jehlu.
3: A doleva a nahoru.
5: V tu chvíli látka podávána do oka. Malý vpich tam zůstal.
3: Tak zhruba 3 až 4 mm od okraje vlastně rohovky.
2: Nemoc může jednoduše odhalit také samovyšetření pomocí takzvané Amslerovy mřížky. Pokud člověk vidí čtvercovou síť s bodem uprostřed rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Česku pokračují volby. Odhlasoval i prezident Pavel. Policie v Ústeckém kraji zesílí během voleb dohled v regionu. Muž, který vážně zranil obsluhu kasína v libereckém Babylonu, je ve vazbě. Dnes v noci bude zataženo, občas zaprší a zítra bude taky zataženo a teploty zítra do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý podvečer.
0: Volby 2026.
1: Ještě 4 hodiny dnes můžou lidé přijít k volbám a volit své zástupce do obecních a městských zastupitelstev. Na Děčínsku a na Lonsku volí také do Senátu. Krajský úřad podle mluvčí Magdalény Fraňkové odhaduje průměrnou účast na zhruba 14%. Volby v Ústí nad Labem na severní terase sleduje naše reportérka Kateřina Kučerová.
2: Tady u střední průmyslové školy na Stříbrníkách přicházejí voliči průběžně. Podle dalších oslovených komisí v Ústí nad Labem je zájem voličů obdobný. Před 4 lety hlasovalo v Ústí nad Labem zhruba 35% voličů. Podle policejního mluvčího Václava Krígra je hlasování zatím bez problémů. Policie ale řeší stížnosti 22 lidí, které vedení Moldavy na Teplicku vyškrtlo ze seznamu voličů. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Jak už jsme se dozvěděli, právě teď po celém Česku probíhají komunální volby. Ve třetině obvodů lidé vybírají i nové senátory. V Ústeckém kraji se to týká Děčínska a Lounska. Podle krajského policejního mluvčího Kamila Marka kvůli volbám nasadili v regionu více policistů.
3: V souvislosti s volbami do Senátu parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí jsme v rámci celého Ústeckého kraje přijali opatření směřující k zajištění ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti.
1: Policie zadržela muže podezřelého z pokusu o vraždu v centru Babylon v Liberci. Kriminalisté ho obvinili. Muž měl v tamním kasínu v pondělí kolem 4:30 ráno napadnout obsluhu. Zraněného odvezla zdravotnická záchranná služba do liberecké nemocnice s těžkým poraněním. Českému rozhlasu to řekl mluvčí záchranářů Michal Georgiev. Útočník je ve vazbě, říká policejní mluvčí Vladimíra Štýrová.
4: Případ si převzali liberečtí krajští kriminalisté, kteří zahájili trestní stíhání zadrženého muže jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stádiu pokusu, za který mu hrozí nyní až 18-letý trest odnětí svobody.
0: Počasí.
1: Dnes bude po celou noc zataženo, na většině území i zaprší. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekáme zataženo, na většině území bude taky pršet. Během dne se začne oblačnost částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 ve 29. kilometru ve směru na Prahu stále avarované vozidlo stojí mimo vozovku. Policie tam vyšetřuje nehodu, tak tam očekávejte zdržení. A vyšetřování dvou nehod probíhá stále i v Ústí nad Labem. Dvě auta se srazila v ulici Tovární v Předlicích a druhá nehoda je v ulici Bělehradská na křižovatce nahoře u Letního kina. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání

písnička, která nestárne, ano, to byla Hana Zagorová a Proč ti na tom tak záleží. Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, jsou tady večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den, dobrý večer. No a hned tady mám pro vás nachystané také kontakty do studia, ty jsou v tomto pořadu velmi důležité. Tak telefon, na který můžete volat, tedy volat si o písničku, ten má číslo 475 212 212 a o písničku si také můžete napsat. To buď SMS-kou, tu pošlete na 90 011 04, tvar první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo pište na e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty, na úvod tady mám nachystaný e-mail, hned to přečtu. Prosím, zahrajte pro Hanku a Hinka od Teplic pěknou písničku od Erose Ramazzottiho. Pěkný víkend a pěkný poslech přejí kamarádi z Ústí nad Labem. Já se přidávám a vybírám jeho velký hit, tedy velký hit Erose Ramazzottiho. Jmenuje se Sebastase una canzone.

0: To je tedy hudební výlet do Itálie, Eros Ramazzotti a Sebasta se una canzone. No ale my si tu další písničku zase pustíme z našich domácích hudebních luhů a hájů. Já už tady mám také nachystaný ten první telefonát po 18. hodině, tedy první telefonát ve večerních písničkách na přání a ve vysílání vítám posluchačku Marcelu z Ústí nad Labem Neštěmic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuji a děkujeme. Tak my jsme vybrali jednu takovou legrační českou písničku. Ten název je takový zvláštní, Franta Mapper a Babi Daněk bude zpívat. Víte, jak jste si přála?
1: Ano, děkuji moc krát. A tu písničku bych chtěla poslat vaší mamince a vaší sestře, protože měli včera děvčata svátek.
0: Děkuju.
1: A já jsem se nedovolala.
0: Aha,
1: tak jim přeju hodně zdraví, štěstí a pohody.
0: Ano.
1: A jinak ještě tuto písničku posílám slečně Dominice a její mamince Jarušce, taky je zdravím, Marušce do Chomutova a do Šestajovic a paní Milence do Českého ráje. Jinak všem posluchačům, s kým si dáváme hrát a pro ty lidi, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
0: Tak těm bude zpívat Babi Daněk a vlastně i pro vás přeji krásný víkend a zase někdy u nás naslyšenou.
1: Vám taky a naslyšenou.
2: Fidel by z nás měl radost.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Babi Daněk, Ranta má péra, tak se jmenovala písnička na přání, co náma právě dohrála. Já už mám na telefonu nachystanou další posluchačku. Tentokrát se po telefonních linkách vypravíme do Děčína, tam je u telefonu paní Ina, kterou také srdečně vítám ve vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro. Dobrý večer všichni posluchači Rádia Sever. A já bych dneska měla prosbu.
0: Povídejte.
1: Zahrát od Ivetky Simonové a pana Milana Chladiva písničku Kulatý svět.
0: Dobře.
1: Chtěla bych ji poslat paní Haně do Teplic a všem posluchačům, kteří mají tuto dvojici rádi.
0: Dobře, písnička je nachystaná, tak ode mě pro vás. Jo, děkuju. Děkuju.
1: Zapomněla.
0: Děkuju moc. Tak písnička tady bude za malý okamžik, ať se vám hezky poslouchá naše vysílání. No a samozřejmě, ať máte i vy pěkný víkend a naslyšenou.
1: Děkuju mockrát, děkuju.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Aneta Simonová, Milan Chladil, Kulatý svět, opravdu hezká hudební vzpomínka nám dohrála v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. No a já už tady mám nachystaný další telefonát, tentokrát je to telefonát z Jirkova a dotelefonovala se posluchačka Požena, já vás vítám, dobrý večer.
1: Já vás taky vítám, všechny posluchače, dobrý večer a já chci poslat písničku, kterou pak řeknete, Mirečku.
0: Ano.
1: A poslat to Andělce do Hřivic, Božence do Žatce, Hance do Touchovic, Marušce do Chomutova a všem posluchačům, co mají rádi váš výborný rozhlas.
0: Děkuju za Český rozhlas Sever.
1: Já jsem se těšila, že vás zase uslyším.
0: Já jsem rád, že se vám povedlo dovolat. Tak vy jste tady u mě objednala písničku
1: moc.
0: Holky z Polabí, veďte, budou. A to znamená, že nám tady budou zpívat pánové Jaroslav Ulíř a Zdeněk Svěrák. Tak hezký poslech.
1: Hezký víkend.
0: Také a naslyšenou.
1: A děkuji. Slyšenou brzy.

0: Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svirák a Holky z Polabí. Věřím, že písnička potěšila a věřím, že potěší i ta následující. Já už tady mám nachystaný další telefonát, tentokrát se nám hlásí posluchačka z Chomutova a je to paní Maruška. Dobrý večer.
1: No dobrý večer, Mirečku, já vás moc zdravím, zdravím i všichni posluchače. A slyšela jsem Marcelku, tak to bude určitě pro ním i s Radkem. Pak jsem slyšela Boženku z Jirkova, tak to bude i pro ní. Ano. A jinak ještě pro Květušku s Romanem, Milinku, Jarmilku, Helenku do Litvínova a bude to pro Marušky do Děčína a Šestva Jovica. Vás poprosím tedy, že to trošku rozhýbáme, ale bude to pro Mirku, byla to dlouholetá posluchačka z Líškova a dávala tuhle písničku, tak ji prozraďte a pošleme ji teda do toho nebíčka.
0: Je to 5 let, co nám nevolá, ano.
1: Děkuju vám moc.
0: Kapela Atlas, Pojď panenko do hospody, další taková rozverná písnička nás tedy čeká, no a samozřejmě zahraju ji i vám.
1: Ano, a já jsem ještě neříkala, že už je to 5 let, co už je v tom.
0: Já jsem to řekl, když jste mluvila, trochu to bylo možná slyšet.
1: No, děkuju moc.
0: Tak zase někdy u nás, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Volá to aspoň panenko do hospody, jsou tady písničky na přání. No a já tady mám už nachystaný další telefonát. Ze Smečna nám volá posluchačka Dáša. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro. Chceme zahrát písničku Ani Polákový, důchodců,
0: ano.
1: Všem posluchačům a ať se mám hezky.
0: A vy se mějte taky dobře.
1: Děkuji vám, děkuji.
0: A vybrali jsme tu Věru Martinovou Kůň, co vyhrál nejslavnější z těch Vlčeš. Tak je ta písnička o Koničkovi.
1: Ano,
0: tak
1: děkuji,
0: mějte se krásně.
1: Děkuji,
0: naslyšenou.
1: Taky, budu se těšit, papa.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Písnička, která nestárne, hudební výlet do roku 1979, to byl Petr Spálený a Obyčejný muž. Ještě se omlouváme před chvíličkou za technické problémy, snad je vše vyřešeno a můžeme pokračovat v plnění vašich písničkových přání a pokračujeme hned s telefonátem, který je z Loun a ve vysílání vítám pana Rudolfa. Já vás zdravím, dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, pane Mirku.
0: Tak vy jste vybral písničku od jednoho známého českého zpěváka. Tak od jakého?
1: Od Valdemara Matušky.
0: Píseň pro Kristýnku, vidíte, tak se to jmenuje.
1: Tak, ano, ano.
0: Komu tu písničku pustíme, komu ji zahrajeme?
1: No tak tu píseň pustím pro vás.
0: Já moc děkuju.
1: Pro mě, pro sebe, pro vaše rodiče a do rádia kolegům.
0: Děkuji za kolegy. Tak Valdemar Matuška, píseň pro Kristýnku, ať se vám hezky poslouchá a zase někdy u nás.
1: Taky, naslyšenou. Děkuju, dobrou.

0: Píseň pro Kristýnku, to byl Valdemar Matuška v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. Pokračujeme dál, dnes je velký zájem na telefonní lince, tak pojďme do vysílání propojit další telefonát a ten je z Lovosic. Na telefonu se dočkala posluchačka Martina. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. Chtěla bych se nechat hrát pod Evy Farny a Davida Sipky.
0: Dobré ráno, milá.
1: Dobré ráno, milá.
0: Ano, to je moc hezká písnička.
1: Bylo by to pro mého přítele.
0: Dobře.
1: Pro asistentku.
0: Ano.
1: Vám do rádia.
0: Děkujeme.
1: A opatrovnici.
0: Dobře, taky také zdravíme. Tak písnička je nachystaná, tak ať máte krásný večer a třeba krásný večer s námi a právě s touhle písničkou. Tak budu se těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

David Stypka, Eva Farná, dobré ráno. Milá, písničky na přání se pomalu blíží ke svému závěru. Já tady mám ještě nachystané alespoň jedno čtení, jednu SMSku. Prosím od Jirky Korna písničku Robinson. Bylo by to pro mě k dnešním narozeninám. Děkuju, Kristýna. Tak Kristýno, všechno nejlepší, hodně zdraví, písnička právě teď.

0: Jirka Korn, Robinson, pomalu se nám blíží 19 hodin, to znamená za chviličku tady budou další aktuální zprávy a potom pokračujeme s dalšími pořady. Určitě mějte hezký večer a také víkend a už zítra se po 12. hodině těším u dalších písniček na přání. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: U voleb na Moldavě byla policie. Voliči vyškrtnutí ze seznamu podávají stížnosti. Ústecký kraj věnoval 5 sanitek neziskové organizaci pomáhající Ukrajině. Paliva můžou o víkendu a v pondělí zdražit. Dnes v noci bude zataženo, občas zaprší, zítra bude taky zataženo a teploty čekáme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý večer.
1: Volby 2026.
0: Do 22 hodin je dnes možné hlasovat v komunálních volbách a na Děčínsku a Lounsku i v těch senátních. Podle mluvčí krajského úřadu Magdalény Fraňkové byla průměrná účast k 18. hodině 25%. U voleb v Moldavě na Teplicku dnes byla policie. 22 lidí se domáhalo hlasování v komunálních volbách. Starosta David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, je ze seznamu voličů vyškrtl. Proto jim komise nedovolila hlasovat. Tito lidé se už dříve obrátili na Ústecký krajský soud a odpoledne zavolali policii. Sepsali stížnost o tom, že nemohli hlasovat.
2: To, že mi tady nechtějí potvrdit papíry, které ze zákona jsou povinni potvrdit, když mě nechtějí nechat volit, abych já se mohl úředně nebo soudně bránit.
3: Nezávislý Tomáš Houdek, který je zároveň kandidátem. Taky další, kterým volební komise neumožnila volit, se psali na místě stížnost.
4: Samozřejmě ono není v naší kompetenci, abychom o tom rozhodovali, nicméně, jak to vidí vedení obce.
3: Říká předsedkyně volební komise Jana Svitáková. Stížnosti už podle mluvčího Václava Krígra prověřuje policie. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Zástupci Ústeckého kraje dnes v areálu záchranné služby v Ústí nad Labem předali 5 sanitek neziskové organizaci Post Bellum, která pomáhá Ukrajině od začátku válečného konfliktu. Potvrdil to ředitel krajské záchranky Petr Bureš. Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Celkem tak litr nafty bude stát na nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 48 haléřů. Aplikace e-doklady, která slouží k prokazování totožnosti, zatím funguje bez větších problémů. Informoval o tom mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Od začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží. Ty se podařilo vyřešit. Aplikace funguje jako digitální alternativa občanského průkazu. Voliči se jí mohou prokázat u volebních komisí.
1: Počasí.
0: Dnes po celou noc bude zataženo na většině území i zaprší, nejnižší teploty v noci 11 až 8 stupňů. Zítra ráno bude zataženo na většině území, bude taky pršet. Během dne bude oblačnost se částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut se stala v Ústí nad Labem na kruhovém objezdu u Lidlu. Od mikrofonu se z Českého rozhlasu Sever loučí Barbora Kučerová. Jezděte opatrně a hezký večer.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčný problém. Napsat oni rozumí, rodiče rozumí, nebo rozumějí. Co je správně?
2: Dneska máme štěstí, správně je obojí.
1: Od kterého roku?
2: To vám řeknu úplně přesně, když se v roce 1993 dělala zatím poslední úprava pravidel českého pravopisu, tak z čistě praktických důvodů se rozšířil ten původní povinný tvar, oni rozumějí, ve třetí osobě množného čísla a řeklo se, že tam může být i ten tvar shodný s jednotným číslem, on rozumí. Takže od té doby je možné obojí. Skutečně lidé totiž jaksi ten rozšířený tvar nepoužívali příliš a k tomu zřejmě vedla analogie s dalšími vzory té dané slovesné třídy, kde je ještě prosí a trpí a tam jsou ty tvary stejné pro jednotné i množné číslo.
1: Takže kde ještě můžeme použít dva tvary jako o rozumí a rozumějí například?
2: Například u sloves chybí, chybějí, kácí, kácejí, odnáší, odnášejí, zkrátka všechna, která jsou podle vzoru sází.
1: Ale v nějakých odborných textech, kde jde o významovou přesnost a jednoznačnost, tam bude možná vhodnější použít to sázejí místo sází.
2: Přesně tak, totiž je tím úplně jasně řečeno, o jaké číslo mluvnické se jedná.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: wegen der Verbreitung marxistischer Ideen Konflikte mit dem Gesetz gehabt. Nach seiner Entlassung wurde er Mitglied der Bezirksleitung der Partei in Wagstadt, dem heutigen Bielowitz. Nach der Eingliederung des Sudetenlandes in das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde Franz Gold kurzzeitig wegen des Verdachts staatsfeindlicher Aktivitäten verhaftet. 1940 musste er zur Wehrmacht eindrücken. Ein Jahr später lief er zur Roten Armee über. Zunächst besuchte er eine Antifaschistenschule in Gorki bei Moskau. 1942 konnte er schließlich Soldat der Roten Armee werden. Er arbeitete als politischer Agitator in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Im Januar 1943 machte er sich gemeinsam mit anderen deutschen antifaschistischen Überläufern, die in sowjetischen Diensten standen, auf den Weg zu deutschen Truppen, die bei Velikije Luki von der Roten Armee eingeschlossen waren. Gold und seine Mitstreiter forderten die deutschen Befehlshaber zur Kapitulation auf. Für diese Tat wurden sie für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Sie gehören zu den ersten deutschen Kriegsgefangenen, denen eine solche Ehrung zuteil wurde. 1943 war Gold an der Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland beteiligt. Später nahm er als Partisan am slowakischen Nationalaufstand teil. Mit den vorrückenden Fronttruppen gelangte er anschließend nach Mähren. Unmittelbar nach dem Krieg übernahm Gold das Amt des Parteisekretärs der Kommunistischen Partei in Fulneck. Bereits 1946 ging er jedoch freiwillig nach Dresden, wo er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, beitrat, der kommunistischen Regierungspartei der späteren DDR. Zunächst arbeitete Gold bei der sowjetischen Nachrichtenagentur. Danach wechselte er nach Berlin, wo er ab 1949 als Personaldirektor beim Berliner Rundfunk tätig war. Ein Jahr später trat er in das Ministerium für Staatssicherheit ein, besser bekannt als Stasi. Dort leitete er bis zu seiner Pensionierung die Abteilung für Personenschutz und erreichte den Rang eines Generalleutnants. Franz Gold, der in der heutigen Stadt Staudinn geboren worden war, starb 1977. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde im Ehrenhain Pergolenweg. Dort wurden Persönlichkeiten beigesetzt, die sich nach offizieller DDR-Deutung besondere Verdienste um den Aufbau des Sozialismus erworben hatten.
1: Ve výročí týdne si připomeneme zajímavou osobnost. Dne 10. října 1913 se v Butovicích, které jsou dnes součástí Studénky v rodině Kováře, narodil Franz Gold. Jeho rodiče vstoupili do Komunistické strany Československa a on se vydal po jejich stopách. Ve 14 letech se stal členem Komunistického svazu mládeže, v 19 vstoupil do Komunistické strany Československa. V roce 1940 musel narukovat do Wehrmachtu, z kterého o rok později přeběhnul k Rudé armádě. Nejprve navštěvoval antifašistickou školu v Gorkém u Moskvy a v roce 1942 se mohl stát vojákem Rudé armády. Později se jako partizán zúčastnil slovenského národního povstání a s frontou pak přešel na Moravu. Bezprostředně po válce zastával funkci tajemníka komunistické strany ve Fulneku. V roce 1946 ale dobrovolně odešel do Drážďan, kde vstoupil do SED, východoněmecké obdoby komunistické strany. Gold nejprve působil v sovětské tiskové kanceláři, pak se přesunul do Berlína, kde od roku 1949 pracoval jako personální ředitel berlínského rozhlasu v západním Berlíně. O rok později nastoupil na ministerstvo státní bezpečnosti, Stasi. Zde až do odchodu do důchodu stál v čele v oddělení osobní ochrany a dosáhl hodnosti generálporučíka. Franz Gold, rodák ze Studénky, zemřel v roce 1977 a byl pohřben na berlínském hřbitově Friedrichsfelde na čestném pohřebišti Pergolenweg, vyhrazené osobnostem, které se významně zasloužily o budování socialismu. Sousedé.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Za 2 hodiny se uzavřou volební místnosti, vybírat nové zastupitele a třetinu senátu můžou lidé i zítra. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit, politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer.
2: Volby 2026.
3: Ještě 2 hodiny dnes můžou lidé volit do zastupitelstev měst a obcí a taky do třetiny senátu. Volební místnosti se opět otevřou zítra v 8 hodin ráno. Zájem o volby v Brně sleduje reportér Šimon Franc.
4: Ve volební místnosti tady v Arnoldově vile v městské části Brno-Sever zájem o hlasování pomalu ustává. I podle volební komise byl největší nápor hned po otevření místností, kdy se tvořily i drobné fronty. Teď chodí lidé spíš už jednotlivě, účast je tady zatím podobná jako v předchozích volbách. Zatím se tu všechno odehrálo v poklidu, problém podle volební komise nebyl ani s elektronickými doklady. Lidé tu můžou volit celkem 3x, tedy do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a taky do Senátu, stejně jako v dalších 10 městských částech v senátním obvodu číslo 60. Strážníci a policisté zatím v Brně ani jinde v kraji žádné závažnější incidenty řešit nemuseli. Z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile Šimon Franc, Český rozhlas.
3: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
5: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
6: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
5: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
7: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
5: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
8: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
5: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
3: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu. Podle něj jsou v obci zapsaní jen papírově. Jednu žalobu podal jednotlivec, druhou advokátka za víc lidí.
9: V tom 154A2/2026 je tedy 17 účastníků, respektive 17 navrhovatelů.
10: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
11: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtlí, musí do 2 dnů udělat obranu.
10: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky, místy, oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno se pořád tvoří kolona krátce za okruhem ze 13. kilometru do omezení u mostu Šmejkalka se jede pořád 40 minut. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašim na 53. kilometru čekejte blokovaný stoupací pruh, stojí tam porouchaný kamion. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov na kilometru 175 dořešují nehodu, už zabírají jen vpravo připojovací pruh ze služebního nájezdu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: To byly zprávy a teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě.
12: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
13: Dobrý den, je mi velkou ctí.
12: To dnešní téma, připomenete ho?
13: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
12: Bereme hodně léku a už to je nemoc?
13: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
12: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům. například lékárnici.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polifarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježiš moje.
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc. A to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje. Tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Hmm. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala, na jaké centrum, tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky. Tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací. situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod do nich mrkněte.
0: Jestli to nebylo v seznamu. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali, anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice, vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk si pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký,
0: ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Caltrat D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovino-sacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantitativně, to znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášků, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo, ale Já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
2: to? No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex jeden ráno, jeden večer. Sortis jeden večer. Pregabalin jeden ráno, dva večer. Furoneze jeden ráno, obden. Allopurinol jeden ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Askorutin 3x denně, Furon, Boxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodulor a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mní, bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Šala!

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajdamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky? Prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle. Jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Naschledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

hlas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Školy, úřady i další budovy se dnes proměnily ve volební místnosti. Lidé vybírají nové obecní zastupitele, zhruba ve třetině Česka hlasují taky v senátních volbách. Jihomoravští policisté prověřují 3 případy možného porušení volebního moratoria. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
1: Volby 2026.
0: Do konce prvního dne komunálních a senátních voleb zbývá hodina. Volební místnosti se dnes zavřou ve 22 hodin. Znovu do nich voliči můžou přijít zítra v 8 ráno. V Děbolíně u Jindřichova Hradce letos lidé poprvé hlasují v novém spolkovém domě. Jak tam první volební den vypadá, sleduje přímo na místě reportérka Eva Marvanová.
2: V Děbolíně už dnes odvolilo víc než 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů. Téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek. K urnám tady často přicházejí celé rodiny společně. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, tak letos poprvé volí v novém spolkovém domě, který ještě voní novotou, a tak mnozí voliči využívají příležitost si zároveň prohlédnout i jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. Pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
3: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
0: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí Míru spadl člověk do kolejiště, informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu, například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí Míru a Flóru.
1: Sport.
0: Fotbalová Slavia vstoupila do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou na hřišti posledního Zlína 1-0. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě Emanuel Ayossi. Záložníka Pražanů Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další šance a nezajistili si klidnější závěr utkání.
4: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále kolona před mostem Šmejkalka, teď se brzdí na 15. kilometru, od Popovice po pojíždí až za konec omezení na 25. kilometru, zdržení je přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna pozor, počítejte také s překážkou za sjezdem na Domašov, na kilometru 177 je zablokovaný levý pruh kvůli porouchanému vozidlu. A na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do Náměšti na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto mimo vozovku, projíždí se tady pomaleji. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy v 9 a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Swarovski. Výrobce originální bižuterie zdobené speciálními broušenými kamínky.
1: Co se vám vybaví, když se řekne značka Swarovski?
2: Swarovski předpokládám, že jsou nějaký šperky, určitá značka, určitý typ šperků.
3: Je to značka doplňků různých, jako třeba náušnice, náhrdelníky, náramky.
4: Swarovski? Tak se mi vybaví taková ta bižuterie, nebo co to je? Obchody v Praze?
5: Tak to víte, drahá kosmetika, nějak prstýnky, řetízky, taky repetičky, co se prostě kupují přítelkyni.
1: Tušíte, odkud tato značka je?
6: Já náhodou tuším, že by měla být z Rakouska, protože kdysi jsme projížděli, průvodce nám říkal, že tam někde je továrna firmy Swarovski.
2: Já si myslím, že to je česká značka, ale z jakého města to vůbec ne.
0: Šperk, galanterie či jiné ozdobné oděvní doplňky vyráběné z kovů, skla, z organických materiálů, jako je kůže, suché plody či dřevo, nebo ze syntetických materiálů a drahých kamenů. To vše můžeme shrnout slovem bižuterie. Pochází z francouzštiny a označuje také specializovanou prodejnu, kde můžeme nakoupit tyhle věcičky, které nás mají zkrášlovat. My se dnes zaměříme výhradně na bižutérii skleněnou. Chceme-li pátrat po historii její výroby u nás, propracujeme se cestou zpátky v čase až do doby, kdy na našem území sídlili staří Keltové. Ti byli, jak dobře známo, proslulí vynálezci. Ti začali s výrobou drobných korálků, skleněných perliček a knoflíků. Další záchytný bod nás ukotví v období Velkomoravské říše, tedy zhruba v 9. století. Z té doby pocházejí skleněné gombíky, perly a barevné korálky nalezené převážně v dětských hrobech. K masivnímu rozšíření sklářské výroby u nás dochází ve 14. století a o 2 století později čeští skláři vytvořili sklo zvané český křišťál, které se dalo dobře brousit a stalo se světovou jedničkou. V příhraničních regionech, na Šumavě, v Krkonoších, Krušných, Jizerských i Orlických horách totiž bylo vše, co je potřeba k výrobě skla. Dostatek vody, kvalitního dřeva a sklářských písků. Přesuňme se ze starých časů blíže k současnosti, a to do století 19. do Jiřetína pod Bukovou, malé vesničky na úbočí Jizerských hor, nedaleko od Jablonce nad Nisou. Tam se 24. října 1862 do německy mluvící sklářské rodiny narodil Daniel Swarovski. Tou dobou v těch končinách kvetla výroba šperků zdobených skleněnými kamínky. Při horských říčkách rostly nové a nové brusírny, z mnoha chalup se staly domácí dílny. Danielova profesní cesta tak byla vcelku daná. V nedalekých Albrechticích se u firmy Gebrüder Feigs, tedy bratři Feigsové, vyučil pasířem. Naučil se tedy zpracovávat kov za studena pro potřeby výroby bižuterie. Začínal v malé továrně spolu se svými rodiči. Ručně brousili sklo, ze kterého se pak zhotovovaly knoflíky, korálky a ověsy pro křišťálové lustry. Byla to náročná práce a šlo to pomalu. A tak si Daniel začal lámat hlavu s tím, jak celý proces zrychlit a tím samozřejmě taky zlevnit. Už tehdy se projevil jako zručný mechanik i nadějný vynálezce.
7: Je tady v Jablonci a okolí ještě vůbec nějaká památka na to, že právě tady vznikl Swarovski?
8: Tak památek je to několik. Vzhledem k tomu, s čím Daniel Swarovski přišel, tak je to řada firem, které vlastně vymysleli velmi podobný způsob opracovávání bižuterních kamenů, takže v tomto případě zcela jistě, nehledě na to, že rodina jako taková je tu doložená v 16. století v oblasti kolem Tanvaldu, v Jiřetíně pod Bukovou, kde se konec konců Daniel Swarovski narodil, zcela jistě tady žije ještě i přes různé dějinné zvraty několik vzdálených příbuzných.
9: V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou si se Světlanou Lavičkovou povídal hlavní kurátor Petr Nový.
7: Jaký druh skla vůbec lze brousit? Lze brousit každé sklo?
8: Lze brousit každé sklo, záleží na tom, jaký máte kotouč samozřejmě, takže pokud máte diamantový, tak nabrousíte absolutně cokoliv. A samozřejmě, že jsou typy skel, takzvaně měkkých, které se brousí hůře, ale bižuterní kameny se vždycky vyráběly ze skla vysoce olovnatého, tím nemyslím 24%, jako je klasický český křišťál, olovnatý, ale tím myslím 70 až 75%. To je sklo, které je tvrdé a zároveň měkké, je to velmi, velmi speciální složení, takže se dá velmi dobře brousit a zároveň ten efekt, který potom na té plošce vybroušené máte, tak hraje těmi duhovými barvami a je úplně opticky dokonalý.
7: Na to, aby vznikla nádherná skleněná broušená bižuterie, je potřeba mít i speciální ten základ?
8: Ano, je to specifická sklovina, která se nazývá kompozice. Historicky, protože když vznikla, tak ti skláři, kteří se tím zabývali, tak sami sebe nazývali laboranty a protože to bylo velmi složité, tak tu sklovinu vlastně komponovali, takže proto kompozice. A ta je od roku 1760 vysoce olovnatá. V současné době je veliká snaha, aby většina těchto sklovin se dělala bez použití olova. Konec konců ona taková revoluce už byla na konci 18. století, kdy ty běžné barvy začaly být vyráběny, řekněme, z běžného sodnodraselného skla.
10: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když bylo Danielu Swarovskému 18 let, vyslali ho bratři Fajksové na zkušenou do Paříže a pak také do Vídně, aby si trochu rozšířil obzory. No a tam proběhlo setkání vpravdě iniciační. Mladý Daniel se potkal s Františkem Křižíkem. Ve Vídni tenkrát zrovna probíhala velká technická výstava a Křižík na ní instaloval elektrické osvětlení. Swarovského naprosto nadchly možnosti strojů poháněných elektrickou energií. A možná právě v tuto chvíli mu svitlo. Uvědomil si, že tudy vede cesta. V hlavě se mu začal rodit plán. Neprodleně musí vymyslet stroj, který bude skleněné kamínky, říká se jim šatony, brousit, ale místo lidských rukou ho bude uvádět do pohybu elektřina. Technický pokrok, kterým tehdy žila rakousko-uherská metropole, Swarovskému učaroval a rozhodl se, že už tam zůstane. To se ale nelíbilo firmě, která mu zaplatila studijní pobyt. Jistě, chtěla z jeho nově nabitých zkušeností něco mít. A tak Swarovskému pohrozila, že jestli se šupem nevrátí, propustí jeho otce, který pro ní rovněž pracoval. Mladíkovi nezbylo, než nasednout na vlak domů. U Fajksů ale bez tak dlouho nevydržel. Brzy se oženil a spolu se svým tchánem Weissem založil vlastní firmu v Janově dole u Liberce. Pustili se do výroby bižuterie, ale nevedlo se jim. Navíc tchán brzy zemřel a tak se Daniel vrátil do Jiřetína, kde podnikali jeho švagři Robert, Franz a Emil Weissové a zkusil to chytit za jiný konec. Konečně dal dohromady onen vysněný stroj na broušení drobných skleněných polotovarů. První v Rakousku-Uhersku. Dokázal v dokonalé kvalitě vybrousit až 35 šatonů najednou. Swarovský si nechal svůj vynález roku 1892, tomu bylo 30 let, patentovat. Oprávněný strach z konkurence ho vedl k tomu, aby výrobní postup tajil, co to jen šlo. Nicméně nedostatek financí ho donutil hledat společníka. A štěstí mu přálo. Zázračný stroj představil svému pařížskému zákazníkovi Armánu Kosmanovi. Francouz byl fascinován. Přispěchal s pořádnou peněžní injekcí a stal se společníkem nově vzniklé firmy Swarovski & Company. Založili si vlastní sklárnu, která dodávala surovinu pro výrobu jeho krystalů, ale podnikání stále vázlo. Mimo jiné proto, že elektřinu pro pohon brusů měla vyrábět voda říčky Kamenice, jenže tam měla malý průtok a generátor neutáhla. Zájem o šperky Swarovski byl stále větší, poptávka brzy převyšovala nabídku a výrobní kapacity nestačily. Co si počít? Nezbývalo, než se přesunout na lepší místo. Po pečlivém průzkumu okolí objevuje Swarovski bývalou továrnu na výrobu látek v tyrolském městě Wattens, nedaleko Innsbrucku. Je volná. Okamžitě si objekt pronajímá, se svým unikátním strojem a 10 dělníky se stěhuje do Rakous. Na dravé řece Inn buduje vlastní vodní elektrárnu a rozjíždí výrobu. Je říjen 1895.
2: Ty základní způsoby broušení jsou dva. Buď brousíte na hladinu, že zarovnáváte dno, zarovnáváte plochy, anebo brousíte vertikálně. To jsou takové ty základní typy vybrusů, které samozřejmě jsou trošičku jiné ve skle, trošičku jiné v bižuterii, ale v principu jde pořád o to též.
3: A jak je to možné, že každý ten broušený kousek do té bižuterie vypadá jinak, má jiný tvar, jiné hrany, jiné úhly?
2: No to záleží právě na tom, jestli je to kamínek, který je broušený na stroji, tak ten má samozřejmě určitá omezení, to se s tím dá udělat. Ale vedle těch strojů se stále ještě používá i ruční broušení, ale je samozřejmě velmi drahé, takže to jsou velmi speciální výrobky. Takže bych si troufl říct, že většina toho, co si mohou zákazníci dnes koupit, tak jsou takové ty základní typy výbrusů, které konec konců jsou vidět třeba u nás v expozici v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
3: Krásné názvy, to jsou právě názvy těch brusů, jako třeba šatonová růže, nebo brioleta, rautová růže.
2: To jsou názvy výbrusů bižuterie, které jsou odvozeny od toho, jakým způsobem se nazývají výbrusy drahokamu nebo polodrahokamu. V tomto panuje určitá jednota. I když z hlediska skloviny třeba, tak dneska už sklo v podobě kubické zirkonie je kvalitnější než jakýkoliv diamant třeba. Ale jinak samozřejmě ten typ tvarů, typ výbrusů i ten typ barevností v základu vychází z toho, co můžete najít v přírodě. Konec konců bižuterie je imitace. A je to imitace taková, že na první pohled nikdo nemá poznat, že to není ten pravý kámen.
3: A skutečně se to nepozná na první pohled, ani vy jako odborník?
2: Já myslím, že kdybych se na dámu s briliantovým náhrdelníkem díval z takové blízkosti a z lupou, abych to měl poznat. Navíc jako teoretik a nikoliv technolog, tak si myslím, že bych měl veliký problém. Ale v každém případě víme, že se třeba ve 20. letech, ve 30. letech v Jablonci běžně vyráběla bižuterie kamenová, kterou používali aristokraté, aristokratky a třeba i hollywoodské hvězdy, protože bylo mnohem bezpečnější si na ples vzít imitaci toho originálního známého šperku, než si vzít ten originál. Takže určitě si troufnu říct, že nepoznáte, jestli na krku má ten dotyčný originál nebo kopii.
3: Do čeho jsou tyhle ty vybroušené skleněné kamínky nejčastěji zasazovány?
2: Tak opět se dá říct, že asi materiály se budou lišit. Dnes se zasazují běžně i do drahých kovů, takže i do stříbra, i do zlata, i do platiny se zasazují bižuterní kameny. No a jinak to jsou různé speciální imitace drahých kovů, které svojí povrchovou úpravou vypadají tak, jako by drahé kovy byly.
3: Já se ještě zastavím u těch způsobů výbrusu, nebo jak tomu říci, briliant, to je jasné, šaton, dobře, čtvereček, oktagon, dobře. Ale bageta, nezlobte se, to mi připomíná opravdu občerstvení.
2: Ono tam je důležité si k tomu číst ty původní anglické názvy, takže tady máme francouzskou baget a to už potom tak úplně nevypadá. Ale každopádně vždycky názvy vznikají v souvislosti s něčím. Nedokážu říct, jestli inspirací byla bageta tak, jak my ji dneska známe, ale spíš to vychází z nějakého jiného odkazu.
3: Mimochodem brousí se stejně takové to nejušlechtilejší sklo, křišťál, jako ta skla obyčejnější nebo barevná?
2: Ano, brousí se stejně.
1: V Tyrolsku se Swarovskému daří skvěle. V továrně sviští už ne jeden, ale čtyři brusné stroje. Hlavním odbytištěm šperků je paradoxně právě Jablonec nad Nisou a zdejší bohatí exportéři. Výrobky si hledají cesty do dalších a dalších zemí. Bude to chtít vymyslet logo. Inspiraci poskytne typická horská květina, plesnivec alpský neboli protěž. Německý název Edelweiss pochází ze slov Edel, vznešený, a Weiss, bílý. I tak by se dali metaforicky vystihnout Swarovského šperky. A to už se nám 19. století překulilo do 20. Firma skupuje dosud jen pronajaté výrobní haly a staví vlastní laboratoř a sklářskou huť. Konečně přestane být závislá na dovozu suroviny z Čech. Těsně předtím, než se rozhoří boje první světové války, je podnik zcela samostatný, zaměstnává přes 800 lidí, výrobní linky produkují krystaly prvotřídní kvality a v dostatečném množství. A do práce už se zapojili i tři Danielovi synové, Wilhelm, Friedrich a Alfred.

0: Ve chvíli, kdy se zdálo, že úspěchu nemůže stát nic v cestě, museli šperky ustoupit vojenské výrobě. Přece se však najde řešení, jak firmu udržet. Ozdoby nahradí výroba brusiva a brusných kotoučů.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po skončení války se ale firma Swarovski dostává do potíží. Dluží bankám, má nedobytné pohledávky v Budapešti a Vídni, navíc přichází globální ekonomická krize. To už se ale Daniel stahuje do ústraní a vedení předává nejstaršímu synovi Wilhelmovi. Chod ale nepřestane sledovat až do své smrti. Na věčnost se odebírá 23. ledna 1956 ve věku 94 let. Rodinný podnik všechny těžkosti ustojí. Wilhelm se po druhé světové válce pouští i do výroby brýlových skel a dalekohledů a rozšíří sortiment také o reflektory a svítidla. I v tomto oboru se stává světovou špičkou. Na samém počátku 60. let se mu podaří odkoupit i podíly od potomků Armána Kosmana a firma se stává výhradně majetkem rodiny Swarovski.
2: Synonymem takového ušlechtilého skla je slovo křišťál, ale jak jsem tady pochopila, když procházím vaši expozici, tak on není křišťál jako křišťál.
3: No v každém případě není jeden křišťál. My samozřejmě velmi rádi mluvíme o českém křišťálu, což je ale sodnodrasalné sklo, které se objevuje na konci 17. století. K tomu vám přistupuje olovnatý křišťál, což je původně sklo, které vzniklo na britských ostrovech také v polovině 17. století a stalo se velmi módním na začátku 19. No a každý stát má i svoji variantu křišťálu, ten známý sklářský. Takže máte francouzský křišťál, britský křišťál, německý křišťál, americký křišťál, liší se to malinko ve složení, liší se to hlavně v tom marketingu, který kolem toho je. To činí ten svět křišťálu zajímavým. Takže Swarovski krystal je trošku něco jiného než Bohemian Crystal třeba.
2: A Swarovski krystal je který druh toho křišťálu?
3: To je to vysoce olovnaté křišťálové sklo a je to vlastně marketingová značka.
2: Dají se tady ještě vysledovat nebo najít třeba právě u vás v muzeu prapředci toho Swarovského?
3: Tak prapředky bychom to určitě měli, protože máme v expozici běžně exponáty z první poloviny 19. století a tam samozřejmě jsou bižuterní kameny, které jsou všechny broušeny ručně. No ale pak tu máme takovou speciální část expozice, menší věnovanou německé bižuterii. Po roce 1945, to je dar firmy Prade ze Schwäbisch Gmündu, kde vlastně může návštěvník vidět takovou ukázku studiové bižuterie západoněmecké, která je právě zdobena bižuterními kameny firmy Swarovski.
2: Víte, člověk si říká, když se řekne Swarovski, že to je právě většinou ten bezbarvý křišťál, ale tady ty kameny jsou většinou barevné.
3: Tak Swarovski určitě není jenom bezbarvý křišťál, ale je to, řekněme, ten typ produktu, na kterém se udělala světovou pověst, který stál za jeho světovou slávou a dlouhá léta to byl nejkvalitnější křišťálový kámen na světě, což už dnes neplatí, dnes už těch firm je mnohem více, ale většina z nich není v Evropě, ale v Číně. Firma Swarovski podnikala řadu let v Číně, měla tam svoji vlastní továrnu s několika stovkami zaměstnanců a jeden z vedlejších efektů té továrny byl, že vznikly v této zemi neomezených možností záhy továrny, které dokázaly vyrábět a nebo dokáží vyrábět bižuterní kameny ve stejné kvalitě jako právě Swarovski.
2: Swarovski, co je pro něj nejtypičtější?
3: Tak pro mě určitě třeba z nového sortimentu to byly z bižuterních kamenů sestavené figurky. No a potom spojení se světem celebrit, spojení se světem haute couture, orientace na tenhle ten typ klientely, bižuterní kamínky na předmětech denní spotřeby na luxusním zboží, kde by vás to jinak třeba napadlo jenom obtížně, jako jsou hodinky a tak dále a tak dále. Prostě životní styl, ta snaha spojit výrobu polotovaru s luxusním životním stylem, což se jim skutečně podařilo.
1: Jen tak na okraj, přírodní neboli horský křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Cení se jeho tvrdost, čistota a průhlednost. Dříve jej lidé mylně považovali za skamenělý led. Odtud pochází i jeho jméno. Křišťálu jsou připisovány léčivé vlastnosti. Mohl sloužit jako talisman. Antičtí bohové prý pili víno pouze z křišťálových pohárů. A co teprve věštění z křišťálové koule. imitace křišťálu, křišťál umělý, se vyrábí speciální technologií ze skla. A čím to, že se svarovského broušená sklíčka tolik lesknou? Tajemství spočívá v koncentraci oxidu olovnatého. Ten sklu dodává větší hustotu, menší tepelnou vodivost, větší odolnost a houževnatost, maximální čirost a vyšší index lomu, jinak řečeno lesk, tedy dokonalé optické vlastnosti. Je ovšem náročnější na zpracování a na umění skláře. Spolu s tím stoupá také hodnota a cena křišťálového skla. Důležitá je také povrchová úprava. Na té s názvem Aurora Borealis, polární záře, která je zároveň jednou z nejpopulárnějších, spolupracoval i sám Christian Dior. V 70. letech přicházejí na svět nové produkty, skleněné figurky. Zakrátko se stanou vyhledávaným sběratelským artiklem. Dokonce vzniká i klub jejich sběratelů a fanoušků, který se rozroste na skoro 500 000 členů. V dalším desetiletí dostávají výrobky nové logo. Od roku 1988 poznáte originální šperky od firmy Swarovski podle symbolu labutě. Zakoupíte je pouze ve firemních prodejnách a odpovídá tomu i jejich cena. Krom nich firma vyrábí pod ochranou známkou Swarovski Elements také jednotlivé komponenty, volné krystaly pro další zpracování do šperků nezávislých výrobců.
2: Když třeba si vyrazím na nějakou party nebo společenskou událost a chtěla bych si vzít třeba nějaký šperk, jak mám přemýšlet, abych doplnila šperk tím dalším oblečením, anebo naopak si vyberu oblečení a pak si k tomu doplňuji ten šperk? Ono by to mělo ladit, anebo nemusí?
4: Světlana Lavičková navštívila módní návrhářku Helenu Fejkovou.
5: Je to hezký, když to ladí, ale to neznamená, že to musí ladit barevně. Když si vybíráte šperk šatům, tak je dobrý, když ladí s tvarem těch šatů a samozřejmě i s barevností, ale může být úplně jinobarev.
2: Vy jste říkala, že ty šaty by měly tvarem ladit s tím šperkem. Jak tomu mám rozumět? Mám-li úzké šaty, tak...
5: Když máte, já nevím, šperk od šperkaře, je to originál, je z nějakého zajímavého kamene, zasazen třeba ve stříbře, tak ten kámen, ten by měl, nebo je to hezký, když konvenuje s tvarem toho výstřihu, kde je umístěn například. Když máte kulatý výstřih, tak je hezký, když tam je něco trošku do tvaru. A taky důležitý je, kam ho umístíte, jestli ho máte pod krkem, nebo jestli je ve střední časy. To se musí vyladit člověk při pohledu do toho zrcadla.
1: Dnes nadnárodní společnost o několika divizích zaměstnává přes 25 000 lidí v desítkách zemí světa. Patří k nim i Česká republika. Pobočku firmy hledejte v Jablonci nad Nisou. Stále zůstává v rukou rodiny zakladatele, vedou ji příslušníci 4. a 5. generace. Jako první žena stanula v čele v roce 2012 Naďa Swarovski, Danielova prapravnučka. Pokud byste chtěli spatřit svět křišťálů Swarovski na vlastní oči, vydejte se do rakouského Wattens. Tam bylo roku 1995 na oslavu stoletého výročí založení otevřeno multimediální muzeum. Vyhledávaná turistická atrakce Kristallwelten skrývá například největší a nejmenší broušený skleněný krystal na světě. Největší má průměr 40 cm a váží 62 kg a je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Naproti tomu ten nejmenší má průměr pouhých 0,8 mm.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku se zavřely volební místnosti. Hlasování bude pokračovat zítra ráno. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
0: Volby 2026.
1: První den komunálních voleb právě skončil. Tisíce volebních místností po celém Česku se zavřely v 10 hodin večer. Lidé v nich od 2 hodin odpoledne vybírali své zástupce do městských a obecních zastupitelstev. Souběžně rozhodovali i o budoucím složení třetiny Senátu. Znovu hlasovat budou moci zítra od 8 hodin ráno. Volby v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
2: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale jako všude jinde v České republice už skončilo. A volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20%. Hlasovat sem během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
3: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
3: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
5: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
3: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
6: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: U voleb v Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle předsedkyně volební komise Jany Svitákové je důležité, aby se lidi zdržovali v obci a aktivně tady žili.
7: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje, a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, abyste dokázali samostatně zhodnotit.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie i po reprezentační přestávce zůstanou na prvním místě tabulky šance ligy. V předehrávce 10. kola totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déště nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u mostu Šmejkalka. Kolona od 17. kilometru až na 25. je asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to pokaždé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A proč říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To jste ani nevěděl. Byli skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo. Byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka, jak se patří, pochovají, co je na tom záhadného.
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: No, tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom pro Bůh neříkejte nic mé rodině. Ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins, dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higgince, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krejčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána Promery z H, tři tečky, Lu, což samozřejmě znamenalo Promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu: Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali.
4: Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit.
2: Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států.
4: Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, v skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
5: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
4: Vy uhněte, nebo...
5: Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst.
4: Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
5: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské cestě z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dawsonu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dawsonu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhožto důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
6: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
4: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady. O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
7: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
4: Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
3: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pelar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsící mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blankem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jak živ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka O'Flegenena z Five Pong, pana Snaba Refotyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blanka G. Blanka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blanka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem Už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj!

různých titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat a tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pátečně sobotní, otevírá, čeká nás vlastně víkendová noční linka, která potrvá opět až do jedné hodiny toho nového příštího dne. No a právě začínáme, protože odbyla 23. hodina. Takže krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, budu se na vás těšit až do té jedné hodiny. No a taky budu doufat, že se u nás zastavíte. No a o čem to dnes bude, tak jak jste si ve svých e-mailech mnozí přáli, tak budeme trošku cestovat za sluníčkem a za teplem, jinými slovy, na podzim do teplých krajin? Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tenhle sen? A kde jste v rámci třeba exotické dovolené byli nejdále? I ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví. Pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili, ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. No a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak jestli pak jste si tohleto přání někdy zrealizovali a splnili, budu se moc těšit na vaše povídání anebo na vaše sny o cestování. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, mnozí už píšete, za což děkuju, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zmizela jako laň u lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Tak na úvod Jaromír Nohavica a jeho kometa. No a dovolal se k nám náš mladý účastník nočních linek David. Davide, krásný večer ti přeju.
1: Taky vám přeju. Děkuji. Krásný večer.
0: Děkuju mnohokrát. No a pověz, cestuješ s rodičem a cestuješ rád?
1: No jako, já upřímně, jako přes léto, ale já mám strašně rád podzim. Já bych byl, aby zima tady byla furt.
0: Jo, tak ty nemáš potřebu odletět někam za sluníčkem, za teplem.
1: No jedině, kdybych se mohl ulejt ze školy, ale jinak ne.
0: Jinak takovou tu potřebu vysloveně si užít sluníčka, hezkého, teplého
1: ne,
0: počasí.
1: Ne. Já miluji zimu, já ji miluji, ale sluníčko vůbec.
0: Jo, takže na podzim do teplých krajin se tě moc netýká, viď?
1: Ne, vůbec.
0: Chce se mi zeptat, proč telefonuješ, ale samozřejmě tě vyspovídám. Kde jsi byl třeba nejdál, kde se ti to moc líbilo s rodičema?
1: Mně se líbilo v létě v Bulharsku. Tam to měli strašně dobrý palacinka. Tam bych klidně zůstal, tam to bylo nejlepší.
0: Takže jenom ty dobroty se ti tam líbily, nebo i moře třeba, města?
1: Moře, krásně černý moře, no. Tam různý atrakce, tam bylo dobrý, výlety různý.
0: Jo, co jsi třeba viděl, co jste navštívili?
1: No tak třeba letiště Varnu, nějaký sochy jsem viděl, takže se nevím, to jaký, no.
0: Jo, prostě víc, no.
1: A bylo to všechno good.
0: No a moře tě baví, když nám tady chybí a nemáme ho?
1: No jo, taky bych ho sem rád přiřadil, ale líbí se mi hodně ty vlny, ty jsou nejlepší.
0: Jo, užíváš si to, když dorazíte někam k moři. Takže pro tebe moře klidně jenom v létě, když je léto tady, ale jinak nemusíš žádnou exotiku a nic takového, jo?
1: Tohle ne, no, tohle to moc ne, no.
0: No a co se ti líbí třeba na té zimě tady?
1: No, třeba krásně, jak padá sníh, i když teda to sice moc není, ale užívám si hnedka bobovat, sánkovat, no. Takže
0: jo, no tak snad bude něco
1: krásný,
0: bílého.
1: Krásný sníh, no.
0: Uvidíme, jestli nám letošní zima popřeje pro tyhle tady hrátky. No.
1: Tady strašně moc není. Moc sníh, víte?
0: No, není, uvidíme. Říkám, uvidíme, jak to dopadne s letošní zimou. Jestli budeme...
1: Vy asi taky jste teď v Praze, víte? Začnu v Karlíně.
0: Ano, ano, přesně tak, Davide. Dobře, tak já ti poděkuju, popřeju ti hezký víkend.
1: Já vám taky.
0: Čeká tě nějaký výlet nebo něco takového?
1: No jasně, půjdu ven, ale jinak k přírodu mám rád, no, ale moc to léto jako moc nezbožňuju. No.
0: Léto moc ne, dobře. Tak Davide, moc ti děkuju, hezký víkend, užij si ho a výlety. Tak jo. A shledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, protože je nachystána Hana Zagorová a myslím, že i s Petrem Reskem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak jste to slyšeli, to byl dotazník od Hany Zagorové a Petra Reska. No a teď už pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, moc vás ještě jednou zdravíme a všechny posluchače a zvlášť Libušku do Brna a přeji, že měla narození a svátek, hodně zdravíčka i přejem.
0: Dobře.
1: A Aničku do Miroslavy a Janu do Jirkova. Teď k tématu.
0: Ano.
1: To se nepřikláním Davidovi, to je, já to mám naopak, já zimu nemám ráda, jedině léto, jaro.
0: Jo.
1: To miluju.
0: Takže byste si to klidně, Libuško, chtěla protáhnout někde zkrátka na druhém konci světa,
1: určitě.
0: Abyste to užila celoročně. A kdybychom si mohli vybrat, tak byste chtěla celoroční teplé počasí.
1: Teplo.
0: A sluníčko.
1: Protože si vzpomenu, jak to začne vypadat a klouzat, no, tak to se člověk bojí. No. Víte, to ještě na věku, ten se rád tohle to má, že děti, ale my už ne.
0: Jo, radši to sluníčko. No, Libuško, a byla jste někdy třeba v průběhu nějaké zimy, v nějakém tom sichravém období zkrátka za teplem se podívat?
1: Ne, to jsem nebyla.
0: A to užila jste potom to tak jako zrealizovat?
1: No, jsem říkala, proč bych odletěla to teplý kraj, jako ty ptáčko odletěje.
0: Jo. A kterou zemi byste si vybrala za pro to teplo, pro tu zimu?
1: Prosím?
0: Kterou zemi byste si vybrala, když u nás je zima?
1: No já nevím, co bych si vybrala. No jedině teplo.
0: No já vím, ale jestli byste třeba chtěla někam do Asie nebo někam do Jižní Ameriky. No. Kterou zemi?
1: No tak třeba do té Ameriky, no.
0: Nějakou Jižní Ameriku byste brala, jo?
1: Ano, to jo.
0: Že by to bylo spojeno třeba i s nějakými památkami, s výlety a tak.
1: Ano. No tak... Bože, se nikam už nedostanu, ale já se bojím té zimy. No jo. Doufám, že to zase přečkáme dobře. No.
0: Určitě ano, a třeba vyjde i nějaké to sluníčko, že byste si udělali nějaký menší výlet, ne třeba no, tak daleko.
1: No.
0: Neplánujete něco takového menšího?
1: Ne. My obě dvě nejsme tam dobře, sestra, upadák, hodně to tady bojí.
0: Jo, s tím chozením.
1: Já jsem se ptala, co jsem chodila tomu masérovi, tak mi poradil, co máme dělat. Já jsem to nešťastná, no. Já taky
0: tak
1: to ráda být někam.
0: Věřím. Někam se vypravit. Tak aspoň budete snít o nějaké té hezké zemi, která má teď zrovna, nebo která začíná teď tu sluneční sezónu, jo?
1: No, to jo.
0: Na druhé polokouli.
1: Tak vám přeju hodně zdravíčka a hezký zbytek noční linky.
0: Děkuji moc krát, mějte se hezky a hezký víkend si užijte. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Zdravíme do Mnichovic, no a u nás je teď nachystán Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a jeho písnička Prvá. A máme další telefon a na telefonu paní Michaelu z Brna. Krásný pozdní večer, Michaelo, vám přeju.
1: Jo, dobrý večer, zdravím všechny.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěla říct, že já prostě jsem se vlastně do super exotických destinací nikdy nedostala díky mému manželovi, který trpí kronovou chorobou, to je autoimunitní onemocnění, stres, a tam je mu prostě exotické destinace jsou mu zakázány, takže my jsme se museli spokojit pouze s Kanárskými ostrovy, protože to je takové jako Španělsko v Africe.
0: Ano, ano.
1: A dokonce jsme si tam pořídili i byt,
0: no,
1: na ostrově Lanzarote, ale tam prostě jezdit v zimě není moc příjemné, protože ten ostrov je hodně větrný.
0: Fouká.
1: Takže fouká tam hodně a fouká tam i studený vítr z oceánu. Ale já jsem strašně toužila potom prostě na těch Kanářských ostrovech zažít Vánoce. Ano. A to se nám jednou podařilo, protože jsme prožili tedy, nebyly to vloženě Vánoce, ale bylo to období mezi Vánocema až do Třech králů jsme prožili na ostrově Tenerife. Ale byla to nádherná dovolená.
0: No tak to opravdu ráda slyším. A ty teploty na ty vánoční dny právě třeba na Tenerife, okolo kolika stupňů se pohybovaly?
1: Tak tam na slunci bylo i 30 stupňů.
0: No, tak
1: měli jsme možná štěstí, že bylo pěkné počasí. Samozřejmě v oceánu jsme se nekoupali, koupali jsme se v bazénu, který byl vyhřívaný, ale já jsem si strašně přála, abych zažila Silvestra v akvaparku, kde se budu opalovat, koupat.
0: A to vyšlo.
1: To vyšlo, to se mě splnilo. Prostě krásný Silvestr, kdy jsme seděli na balkoně, dívali jsme se na oceán, na lodě, kde prostě odpalovali ohňostroje. No, bylo to prostě moc pěkné, ještě si vzpomínám, že docela takové úsměvné bylo, že prostě byla zima, my jsme odlítali, myslím, 27. prosince, takže samozřejmě letadlem na letiště jsme přijeli v zimním oblečení.
0: Ano, ano.
1: A když jsme přistáli na letišti na Tenerife, takže na záchodech jsem se převlíkla do letního oděvu.
0: Ano.
1: A už prostě jsme vylezli z letiště, přiletěli jsme večer, ale tam prostě bylo jako pořád teplo.
0: Je pravda, že... Jinak... No.
1: Ano.
0: Ne, povídejte.
1: Jinak já si strašně ráda jsem si prodlužovala vždycky léto tím, že jsme tedy první týden v říjnu jezdili do jižní Itálie. To je u města Matinata, kde tedy jsme taky zažili, já jsem tam zažila teploty, že tam bylo třeba i 35 stupňů.
0: Ještě v říjnu vlastně, tak to je fajn.
1: Ještě v říjnu, takže to jsme si tak jako prodloužili, leč bohužel teď už to nepřichází v úvahu, protože manžel je po amputaci nohy, takže už se prostě nikam nedostaneme, ale prostě na to období mezi Vánocí na ostrově Tenerife, tak na to opravdu nemohu zapomenout, protože to bylo skutečně kouzelné. A Španělé tedy oni spíš než Vánoce slaví Tři krále, takže jsme tam zažili i ty španělské Tři krále. Já tedy jako miluju španělštinu a španělsky si myslím, že mluvím velice dobře. Takže i to jsem si tam jako užila.
0: No tak to je krása.
1: Připadal ani jako cizinec.
0: Tak to je krása, tak to jsem ráda, že jste si to takhle užili a byly takovéhle krásné vzpomínky. Jinými slovy, speciálně z Kanárských ostrovů Tenerife, klidně na závěr roku doporučujete s tohle dobrou zkušeností.
1: Ano, doporučuju. Opravdu je tam příjemné počasí, ale na Lanzarote bych prostě nelítala.
0: Někdy
1: tam
0: s tím větrem je to problém na některých ostrovech, to je pravda, no.
1: A že... Fuerteventura například taky ne, to vůbec ne, protože tam fičí prostě celý rok. A to já nemám ráda.
0: Já taky nemám ráda ten studený vítr, protože on vám rázem tu teplotu, na kterou se člověk těší, srazí o 10 stupňů a není to úplně příjemná věc. Dobře, tak paní Michaelo, moc vám děkuju. Přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: No a nějaké ty alespoň menší výlety tady po okolí, ať se vám podaří takhle udělat.
1: Tak. uvidíme, jestli se manžel, on už je rok po té amputaci, tak teďka se začíná trochu jako bráborat, tak uvidíme.
0: Tak se něco povede ještě určitě.
1: No, že se možná se něco povede.
0: Tak držím palce a přeju všechno dobré. A děkuju moc krát, mějte se hezky.
1: Děkuju,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Černocká a Mississippi a za minutku půl dvanácté pozdravíme Františka do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer v rozhlase a všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. No, Františku, tak co vy a cestování a vypravování se, když pak přijdou takové ty podzimní a zimní plískanice, vypravování se za sluníčkem a za teplem, jak vy to máte?
1: Tak, paní Tuško, já to řeknu tak, já jsem byl nedal v Řecku, jo?
0: Mm-hmm.
1: V Řecku, a tam jsme jeli někdy v dubnu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak tam bude pěkně teplo, všechno, jo?
0: Mm-hmm.
1: No, přes den jakž tak. Ona tam se mnou byla i manželka, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ještě, že vzala spoustu županů a teplákové soupravy a to, protože v noci tam byl takový chladno, ale tak do června, jako jo?
0: Jo.
1: Když začala sezóna taková tam, protože tam v Řecku to začne někdy ta sezóna, tak se dá už jít do vody a potom zase Řečci třeba v září už se nekoupou v moři, jo?
0: Na ně už je zima, no.
1: Evropaní,
0: ano, ano, to je pravda.
1: No, takže tak, takže já jsem večer ležel, já jsem měl na sobě třeba dvě pyžama, tepláky, hlavu jsem měl omotanou froté ručníkem, jak to tam bylo chladný večer, jo? Ono, tam jak jsme spali u té paní, tak ona vždycky dlouho někde courala po takových večer podnikách, myslím, a potom v posteli ona měla elektrickou podušku.
0: Tak se zahřála, jasně.
1: Na rukách měla kožený rukavice, tak i bylo teplo, ale my jsme teda měli zabublání večer, jo, v nějakých tehly, ale potom se to rozjelo. Pak teda vede byli hýce jak hrom, jo, že já jsem dělal, to bylo 40 stupňů tepla, jako jo.
0: A tak to už je zase hodně, ano, ano.
1: Myslím, já jediné v tom Řecku jsem dělal, protože všichni ti Řeci mají takové ten odpolední klid, jo, dvě, tři hodiny. Ale já jsem makal, bylo to třeba, byly fasády to byly a do toho bylýho, když mám pere sluníčko, to se do toho nedalo normálně dívat očima, to se musel dělat všelijak, abych tu práci udělal, ale udělal jsem to, jo. A potom už jsme jeli asi v prosincu dom, takže říkám, užili jsme si těch studených nocí, pak zase těch teplých dní a to bylo, když jsme tam spávali v místnosti, tam byli komáři, potom ona to štípalo do ruk, já jsem to, co se nejali přikrytý podeko, jo, tak jsem měl doštípaný ty ruky, jo.
0: Jo, jo.
1: No, tak jsem třeba od třech v noci se probudil a i s manželkou a ty komáři seděli na cucaní na stropě, tak jsme to mlátili ručníkama.
0: No jo.
1: A vždycky, jak jsem toho komára zabil, jak jsem ho zabil, tak vždycky tam byla skvrna od krvi mé, jo? Na cucaní byli komáři. No takže pak tam prostě začala taková sezóna, v té dědině bylo asi na tom náměstí 15 hospůdek.
0: Uh-huh.
1: Tam do toho června ty hospůdky vůbec, prostě tam chodili málo lidí, ty hospodští seděli venku a něco hráli, nějaké hry, ale až se to rozjelo, tak v noci tam byl rachot třeba do dvou, tam vrčeli motorky.
0: Jasně.
1: A do toho filíra, to filíruje na Čoluní, jo, je to takový kopcík trochu a je tam takový čistší vzduch, jak v tom městě.
0: Uh-huh.
1: Tak tam do noci, do dvou hodin, tam jezdili celý rodiny a i dětskama, jo? Oni tam jedli a poslouchali muziky a takový, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No, takže já jsem si tam teda teplo užil, ale nedovedu si představit, třeba jako mamka byla v Austrálii, tam když byly hýce a potom přijet do nějakých mrazů, já nevím, jestli to tělo by to zvládlo, jo, takový horka.
0: Jo, že ty změny pro tělo se vám nelíbí, jakoby vysloveně moc.
1: No, no, to ne, to bych myslím taky, to bych asi odležel, jo, takový prudké šup nějaký, jo, takový rozdíl tepelně. No, já tady třeba jsme dělali ty zimní údržby, to byla zima byla všechno a to se dokážu přizpůsobit, trošku se navlíct a toto, že pohybovat se a dobře se najest a tak,
0: ano, ano.
1: Aby to tělo těch pár hodin vydrželo, No, ty svoje kalorie si taky člověk musí udělat v těli, že jo?
0: Ano, udělat si polštář takzvaný, že jo, to je pravda. Rezervní.
1: No, nejenom se omlít, ale dobře se aj najes a tak, jo, protože...
0: No a Františku, máte nějaký takový jakoby sen vypravit se někam v těch zimních měsících přes půl světa zkrátka do exotiky a jet se někam podívat? Nebo byl takový sen dříve?
1: My máme bratr v Austrálii, on nás tam furt zve.
0: No?
1: Ale já, no pořád, my tam můžeme být kdykoliv jet, ale...
0: Nechce se vám na to, že je to daleko, jo, nebo...
1: 84 roku a oni už to nějak nedoporučují, ty lety a tak, jo, já nevím, no, tak abych tam někde nezůstal štajf.
0: jo.
1: No, takže, no, to je to, prostě těm starším lidem to nějak, já bych se to třeba nebál, ale já radši ne, ale budu tady.
0: Už úplně už nemusíte, nebo nechcete tyhle ty dálky zkrát.
1: No, víte co, jak já si to užiju, když si třeba s bratrem voláme, jako přes internet.
0: Ano.
1: A teďkom je tady zima, on tam má teplo. A když je tady teplo, on tam sedí třeba, jak si voláme, tak on sedí na vlečném. A i v té Austrálii. No tak má tam třeba 5 stupňů na nulu, jo? Tak to je asi pro ně zima, jo?
0: No, to tak, je jasný.
1: To nám je tady teplo, on se tam klepe zimou v Austrálii, jo? Ale... No, tak si to vždycky povykládáme, jo, takže takhle, no, ono, nahoře tady u nás my nikam nejezdíme, ani jsme nejezdili na nějaké lyžovačky, jo, no, na to prostě, a teďkom 30 roku, když já jsem dělal tu zimní údržbu tady, jo?
0: Tak nebyl čas. Dobře, Františku, tak každopádně přeju, abyste aspoň s bratrem o té Austrálii popovídali, až tady bude taková ta plískanice a oni se budou těšit třeba ze sluníčka. Každopádně moc vám děkuju a přeju klidný víkend, užijte si ho taky, jo?
1: Ano, paní Dušku, dobrý, děkuju, už máme odvolený taky. Že
0: no, vidíte to, povinnosti splněné, tak už můžete jenom lenošit a výletovat. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, prosím, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a jeho písnička jménem v ozvěnách. 23 hodin 40 minut, to je přesný čas. A na telefonu pozdravíme paní Soňu. Krásný večer, Soňo.
1: Taky přeju všem krásný večer.
0: Děkuju.
1: Studený už večer.
0: No, je to tak, je to tady.
1: Ale včera bylo ještě pěkně, jsme byli v Olomouci na Floře.
0: Ano.
1: Tak ještě bylo pěkně,
0: jste to,
1: ale
0: to je dobře.
1: Už je zima. Ale k tématu. Chtěla bych říct, že se mi poštěstilo.
0: No.
1: Byli jsme v Brazílii.
0: Krásně.
1: Brazílie, Mexiko.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Čili Brazílie, to je prostě jednička. Tam, i když nemám moc ráda horko, první jsem myslela, že tam umřu.
0: Jak jste si tak zvykla, jo?
1: Byli jsme, ano, jsou to ty nejširší vodopady, Iguazu.
0: Ano, ano.
1: Pak jako Rio de Janeiro, Copacabana. No ale nejhezčí zážitek byl plavba lodí po Amazonce.
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka se stýká s řekou Rio Negro, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka je opravdu taková žlutá, bahnitá.
0: Jo.
1: A to Rio Negro černé. A oni ty dvě řeky opravdu plují vedle sebe,
0: mm-hmm,
1: a oni se nesmíchají. Jo, takže to bylo opravdu, opravdu takové
0: přírodní,
1: pěkné.
0: Přírodní úkaz, že jo?
1: Jo, to člověk to. A k tomu Mexiku bylo celkem náročné.
0: Mm-hmm.
1: Měli jsme tež, jako cestovali jsme 2 dny tam, 1 den tam. A to bylo takové náročné, protože tam není ta příroda taková. Je tam horko, je tam písek, jsou tam kameny, jsou tam ty velké kaktusy.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale to je spíš pro takové už náročnější, kdo se zabývá, já nevím, těma pyramidama.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: Protože
0: ano,
1: my jsme tam stáli třeba, já nevím, 2 hodiny u nějaké pyramidy. Teď, když to vykládávám o tým a na tom slunku, takže je to opravdu pro ty náročné a pro ty, kdo se o to opravdu zajímá. Jo?
0: Ano,
1: třeba pro
0: ano.
1: mě to bylo, ano, byl to zážitek, bylo to tohle, ale moc náročné.
0: Mm-hmm.
1: Proto říkám, ta Brazílie, to jsou prostě ten prales, to jsou prostě úplně, nevím, no krása.
0: To se vám líbilo víc.
1: Tam, jo, i když je tam teplo, tak přece jenom, my jsme tam byli v lednu, a bylo to asi týden nebo 10 dnů před tím karnevalem.
0: Ano, ano.
1: Takže jsme tam projížděli tež týma autama po těch ulicích, kde vlastně už to chystali na ten karneval.
0: Jo.
1: Pak jsme měli nějaké vystoupení tady ti s těma pérama.
0: Byli jste se podívat, no, jo, na karnevalu.
1: Byli jsme se podívat.
0: To je krása.
1: Jako bylo to fakt nádhera.
0: Věřím.
1: Podpisov toho krásné, nebo nějaké videa, jo. Takže to jsem chtěla říct, že na tu Brazílii opravdu vzpomínám. Nehledě na to tamto ptactvo a potom nějaký výlet loďkama na nějaké ty piraně, lovit ty piraně, potom v těch vodách takový ti malí krokodýly, jak ho chytl toho krokodýla za tu hlavu, vytáhlo z toho. Jo, takže Brazílie je opravdu zážitek, ať už koupání, ať už
0: od všeho kousek. Dokážete si, paní Soňo, představit, že byste v takovém tom pásmu tropickém, subtropickém žila celoživotně, že byste prostě byla celoživotně v takovém tom teplém slunečném pásmu, i když sice třeba taky hodně vlhkém, to je pravda.
1: Je tam vlhko, já právě mám problémy s dýcháním, tak ze začátku mi to dělalo problém.
0: Aha.
1: Ale já si to nedovedu představit z jednoho důvodu,
0: no,
1: protože tam ti pavouci.
0: Jo.
1: Jako já mám hrůzu s pavouci.
0: No jo, flora, fauna je trošku jiná, no.
1: Ano, teď jsme šli tím pralesem. Je, pojďte se podívat, jo, tak všetci jsme se hrnuli. Tam takový, no mně se zdal obrovský ten pavouk. Já jsem to tu jednou říkala v nějakém tématu tady.
0: Jo.
1: Takže to by možná byl důvod, proč bych tam asi nemohla.
0: Proč byste se ráda vrátila zase do Čech, říkáte, jo? Za těma malýma pavoukama.
1: No, jako mě už se zdají tady ti u nás takový obrovský, když ho někde vidím, Ale přijeli jsme v tom lednu na letiště a tady bylo skoro po kolena sněhu.
0: No jo,
1: jo,
0: to je šok vždycky.
1: V čapkách, že jo, a v kraťasách a najednou taká zima. Takže jo, je to krásné podívat se, užít si to, ale přece jenom ta naše příroda, ta naše
0: máte ráda
1: země
0: tady.
1: Je taky opravdu krásná. Já teď chodívám hodně, tak chodíváme na procházky tady, to Krnovsko. A
0: ano, ano, ano, ano.
1: Já vždycky vylezu někde na kopec, rozhlídnu se a řeknu, ale je tu krásně.
0: Tak jste ráda, že jste tady. Dobře.
1: Ano, ano.
0: Paní Soňo, bylo... taky moc děkuju. No. Jsem ráda, že jste povyprávěla, taky... jak jste si to užila a pokud vás zase bude čekat nějaký výlet, tak ať se to vydaří.
1: Přeju dobrou noc.
0: Napodobně.
1: A trochu teplejší počasí.
0: Ano.
1: My si ho užili, ale
0: uvidíme, jak to bude vypadat. Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Duo Kamélie a písnička Bludný Holanďan. No a blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme Josefa do Šlapanic. Krásný večer, Josefe.
1: Taky dobrý večer všem posluchačům přeji.
0: Děkuju.
1: Já možná, že budu trošku nesouvislit, mě už táhne na 90, říkám, zavírejte dveře.
0: Jo.
1: Ale co se týče cestování, anebo prvně začnu teplotou, jakou jsem kdy zažil.
0: No.
1: Tak nejnižší teplotu -33 stupně a to bylo v Popradu v roce 53, kdy jsme se vrátili jako z dovolené. Já jsem se tam učil teda svým řemeslu jako letecký mechanik. A nejvyšší teplotu zase v údolí Králu v Egyptě +55.
0: No, to je hodně.
1: Tak to, tam jsme museli chodit s vodou pořád v ruce jako.
0: Jasně.
1: Ale jinak, co jsem procestoval, no tak v 70. roce, pokud jsem byl u armády, tak jedině tady po Československé republice v tenkrát. A když jsem prostě s armádou skončil a od 70. roku jsem nastoupil jako letecký mechanik k aerolíním, tak tam jsem to procestoval celkem dost. No, to bylo, když jsem tam nastoupil, tak Miloš Slavíku říká, pojď se mnou do závodního výboru, budeš dělat jenom místo předsedu. A tak, no, tak to bylo, ale jsem se nechal Drubňan zvolit předsedu Národního výboru a na mě bylo to předsedování.
0: Jo.
1: Kromě toho, že jsem teda každý měsíc musel do Prahy na podnikový výbor a tak dále. No, ty činnosti, tak jsem celkem dost využíval, pokud byly jako různý zájezdy.
0: No a Josefe, měl jste právě tu chuť, když tady se ochladí, tak to otočit a vyrazit zase za teplem a protáhnout si léto, nebo si udělat celý rok slunečný?
1: No tak celý rok slunečný, já jsem teda chodil taky lyžovat, takže tu zimu jsem jako využil, ale potom už od určitého věku už mě ty zimy prostě nebavily. Ale tak, co jsem využil teda toho cestování, tak jsem dvakrát na Kubě, poprvé v 78. s manželkou a mladším synem na Varadéru.
0: No krása.
1: Osm roků později na svodební cestu se svou druhou ženou.
0: Jo.
1: Ta první mi jako v 84. jako zemřela. No, já jsem říkal, můžu jít jako s družkou, nebo to, no, mě říkal, nejedině rodinné příslušení, no, tak jsem se oživil, jeli jsme tam na svadební cestu. No, krom toho, teda, když poprvé jsem byl jako vdovec v 85., tak dostali jsme jako výměnou, to byly odborářské rekreace, svět pokoz kolegyni do Francie.

0: nám prováděli různé výlety po... No, jediné, co mi donušili sněz půl rajčety a syrový rajčata, teda neznám, no, ale stálo to půl litru toho jejich stolního vína, co se dávají z těch stolky ke stolování, jako, no. A jinak, co dalších, no tak to byla Francie, Španělsko, no Tenerife tady vzpomínali, ve včelárnama jsme dělali půl týden, co jsme vydělali na výstavách, tak jsme utratili týdení do Říma, do Itálie.
1: No, tak jste to užili. A dokázal byste si představit, Josefe, že byste žil v takové té zemi, kde mají fakt celý rok teplo? Že byste byl v tom teplém pásmu? Líbilo by se vám to, nebo potom netoužíte?
0: Ale tak na Kubě bych to snesl. Tam je stále teplota.
1: No. Jako ten Karibik je, já myslím, velice příjemný pro mnohé, ale zase mají ty různé tajfuny a tohle to všechno, to období jedno jejich taky není úplně ideální, to je pravda.
0: No, to, na tom jednom konci tam byla prostě zarytka, ale to už jsme tam jako nebyli. Ale takže říkám, procestovali jsme druhou ženou, jako co jsme
1: tak
0: mohli.
1: Tak to je dobře, to je dobře, to ráda slyším.
0: To Tenerife a Egypt. Taky vzpomínáte. Jako jedno z nejlepších.
1: Dobře. Josefe, moc vám děkuju, přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří, no, a přeju tak i klidné podzemní dny, užijte si je. Jo, děkuju za návštěvu.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc, mějte se krásně, zdravíme do Šlapanic. No a teď už přicházejí Mark Almond a Jean Pitney a s jejich písničkou se přehoupneme do nového dne, kterým bude sobota.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou jsme se přehoupli do nového dne. Je tu sobota, platí datum 10. října. No a na Prahu nového dne se patří popřát nám všem, aby to byl den vydařený, víkendový, abychom si v něj plnili víkendová, výletová přání, abychom si tento den užili. Stejně jako třeba i potom následující další víkendový den, zkrátka s úsměvem, ve zdraví a podle našich představ. Tak moc vám to přeju. No a pokud vás náhodou čekají pracovní povinnosti, tak ať vás práce šlechtí, těší a dělá vám radost. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání cestovatelské na téma Na podzim do teplých krajin. Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tento sen? A kde jste v rámci exotické dovolené třeba byli nejdále? No jo, jak známo, i ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví, pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potraviny neuživili, odlétají i zrnožraví ptáci, i někteří dravci a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni, no a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak zrealizovali jste někdy tohle přání? Pokud ano, tak se u nás stavte, popovídejte své zážitky, příhody, telefon k nám a také tipy třeba pro nás ostatní. Telefon k nám stále stejný 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěd, ta písnička Franky Louhán, krátce po půlnoci, a dovolal se Pepa Skijová. Krásnou noc, Pepo, zdravím vás moc.
1: Připomeňte mi ještě do téma jednou.
0: Na podzim do teplých krajin. Měl jste někdy touhu odletět na podzim za teplem, za sluníčkem a prodloužit si léto někde úplně jinde na druhém konci světa?
1: No, vzhledem ke zdejší zimám ani moc ne, ale byl jsem ještě jako svobodný chlapec v Rumunsku, v Bulharsku, v Vendée, v Polsku. Se třeba rokama jsme byli na Korfu. Jsem věnoval manželce k 75.
0: No, krásné výlety, je.
1: I když ona nechtěla moc, protože se bála letadla, a nakonec zjistil, že to není vůbec nic strašného. Všetci ji ustrašili, co lítají hodně dětí a práchají, a tak nakonec zjistila, že když se jí ptali, jaký to byl, tak když jsem jel autobusem.
0: No, vidíte to.
1: Vidíme za hodinu a půl na Korfu, jinak mám proježděný Slovensko, západ Slovenska, střední Slovensko, kromě východu, tam jsem nebyl, jinak Čechy, Šumavu, Krkonoše.
0: Tak spíš jste věren těm našim lokalitám tady, jo?
1: No, jižní Čechy, protože co jsem procestoval, tak vím, že tady všechny krásně, rádi jsme navštěvovali hrady, zámky, akorát se mě nepodařilo dostat na Šumavu. A tam se už asi nedostanu, protože mám omezený řidičák v mém věku.
0: Jo.
1: Ještě chci požádat děti, jestli budu někde ochotný.
0: Aby vás odřídili, přesně tak.
1: Že bych ještě se na tu Šumavu rád podíval. To už sledoval ten Tokio Modravu, tak jako to, tak bych se tam chtěl podívat. Našemu dětka už tam byli, tak říkali, že je tam krásně. No, jinak říkám jižní Čechy, tady ty zámky, všechny dole a Třeboňa a Hluboká.
0: Takže vy máte touhu vyrazit na jich, ale na jich Čech, nikam dál se vám nechce.
1: A i na jich Čech, ale ještě, když se dívám na televizi, na ty cestopisní programy, a ukazovali Maledivy, tak podal tento týden, že zas o tom mluvil, a říkám, babi, zajedeme si na Maledivy.
0: No je, koupačka v azurově modré vodě.
1: Krásné pláže a nádherné moře a nemůžu to říct do rády, a co mě na to odpověděl.
0: Takže se nikam nejede zkrátka, jo?
1: Nikam se nejede, pan Jagin, naštěš, poletím sám.
0: Není to zase tak daleko, to je pravda. Ten svět se výrazně zmenšil díky leteckým spojům, to je pravda.
1: Fera byla teď na Sardinii, tak nám posílali moře fotek a i nám ještě ukazovali, jak dojeli dom. Tak je tam taky krásný.
0: Tak si to užili, to je dobře. To je dobře. No a byl by nějaký třeba cestovatelský sen, který se třeba nesplnil, nebo ani si nedokážete představit, že by se vyplnil, ale prostě takovej sen někde tam v zátylku někde.
1: No, tak já až tam, jak mluvila ta paní o těch pavoukách, do těch takových těch krajin, ani bych mě to moc nelákalo.
0: Nechcete.
1: Protože jednak mám strach tady z těch všelijakých. To je spolužačka moje, má dceru v Austrálii, když mě vykládala, co tam je hadů a všechny ty hadvěky, tak toho by mělo bavit, a i z nemocí.
0: Na to my nejsme zvyklí, na tuhle tu zvěřinu tady.
1: Ne. Já se teda nebojím pavouku, ničeho, nic mě to nedělá problémy, nemám žádné ty fobie, ale jako asi bych tam nedokázal žít. A vzhledem k tomu stylu života a to šeli dobře, doma nejlí, vždycky říkám.
0: Jo, takže zkrátka, neměnil byste.
1: Vyjet a vrátit se.
0: Jo, ale neměnil byste na pár let.
1: Ale asi nevím, jestli se mě to splní, říkám. Ještě bych někde na jich třeba i blíž, tady na to Tenerife nebo na Karářské.
0: Ano.
1: Která podíval, to je můj sen. No.
0: Tak to není zas tak daleko, to je nějaké 4-5 hodin letadlem a jste tam co by dub. A užijete tam klidně
1: i zimní týden. Ještě loni a i na Madejře taky to chválila tam v rodišti Ronalda. Oni hodně cestují, oni spíš chodí, nejsou ležáci, lehnout na pláň.
0: Ano, baťoch na záda a na túry.
1: Ano, teď na té Sardinii nachodili 60 km.
0: No tak to je pěkný.
1: Oni, já pan, vy jste nezmaří. ještě loziju po těch lanách, jako...
0: Jo, až takhle to mají, s adrenalínem.
1: No, když to manželce ukazuje fotky tam, ale mu omdlívá, když to vidí.
0: Tak hlavně, abyste vždycky ve zdraví vrátili, protože samozřejmě je potřeba dávat pozor, když se někdo leze po skalách. To je jasná věc, ale hlavně, aby si to taky vždycky užili. Dobře, Pepo, tak moc vám taky děkuju a přeju hlavně hodně zdraví a spoustu plánů cestovatelských.
1: A i vám přeju taky šťastnou cestu doma. Říkám, kde se nám Mítka ztratila, dlouho se nebyla v
0: toho pořadu. No, tady nás je mnoho, tak já vždycky chvíli jsem, pak zase jsou kolegové, znáte to, abychom se prostřídali.
1: Jo, prostřídat, aby došlo na všechny.
0: Aby došlo na všechny, přesně tak.
1: Tak vám děkuji, že jste mě vzala.
0: Já děkuji za návštěvu. Mějte se hezky, Pepo, naslyšenou.
1: A i vy, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: porcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Slzy tvý máme. A 15 minut po půlnoci pozdravíme do Plzně Petra. Krásnou noc, Petře. Já vás vůbec neslyším, čím to může být. Počkejte, já to tady ještě takhle zkusím přehodit jednou. Problém.
2: Slyšíte mě dobře?
1: Teď už vás slyším, problém byl, omlouvám se tady na mé straně, ne na vaší.
2: je to
1: v pořádku, ano. Tady jsem si vás zapomněla tak jinak zavěsit, jak se říká v tom počítačovém systému. Tak, každopádně ještě jednou hezkou noc, zdravím vás.
2: I vám a všem posluchačům.
1: Co vy a cestování a vyrazit na podzim nebo v zimě do teplých krajů a přiblížit se sluníčku a teplu a takovému tomu zkrátka?
2: Za chvilku mi bude 70 a od 50 let každý rok, teda někdy obrok, ale většinou každý rok, jezdím za teplem
1: no
2: na
1: krása,
2: podzim.
1: Krása. Takže teď si už balíte nebo ještě později?
2: No, letos to bude trošku díl, protože tam, kam jedeme, tam potom už prší, takže pojedeme až teda v půlce února.
1: A prozradíte nám lokalitu, kam jste to vymysleli?
2: No, Tanzánie.
1: No, do Tanzánie.
2: No, tam je teploučko.
1: No jo, určitě.
2: Tam je teploučko, no takže právě připravuju nějakou cestu. Itineráž
1: nějaký. Odkud kam, ano.
2: Jo, no, takže my to děláme tak, parta naše, jsme čtyři chlapy.
1: Aha, pánská jízda.
2: Přiletíme někam do nějaký té země, předem samozřejmě jsme si udělali nějaký přibližný itinerář.
1: Ano.
2: Tam si pronajmeme auto a vyrazíme sami prostě cestovat po té zemi, poznávat lidi, poznávat faunu.
1: No je, to je to nejlepší, co člověk může udělat, přesně tak. Ale pozor, v těch afrických zemích to není zas tak jednoduché s tím půjčit si auto, no.
2: Ale depak.
1: Máte dobrou zkušenost?
2: Namíbi, no úžasnou.
1: Jo.
2: Namíbi, tam jsme si půjčili auto. Blbý bylo jenom, že hned poprvé vlastně to bylo po levé straně.
1: No, a všude vlastně levá, nebo téměř všude levá.
2: No, tam jako dost často, no. Takže to, ale zase není tam tak strašný provoz v Africe oproti Asii, třeba Kambodža, Thajsko, jako když jsme byli tam, já nevím, Vietnam, nebo já nevím, Laos a tady, co jsme to projížděli, to je daleko horší s tou dopravou v městě.
1: No, řídit v Bangkoku já bych teda nechtěla, to vám řeknu rovnou.
2: No, byl jsem z toho spocenej.
1: No, věřím vám to. A nejenom proto, že to je vlevo, tam se zařadit někam dopravu, když člověk neví kam a je to peklo.
2: Jedete 10 kilometrů, tak si na to berte tak 3-4 hodiny aspoň.
1: Takhle vyjedete, takhle to strávíte, nebo v té letošní zimní sezóně jste vybrali Tanzánii, tak na jak dlouho? No,
2: a tak většinou tak 3 týdny. Jo.
1: 3 týdny, protože tak to už je doba, která už jakž tak. Ano.
2: Tak aspoň ty 3 týdny, aby, no než se člověk aklimatizuje,
1: no je.
2: Než se rozkouká a potom už za chvilku zase už pomalu balí, takže aspoň ty 3 týdny.
1: A udělali jste někdy takový výjezd jako dlouhý, jako třeba někteří mladí, kteří různě pracují i z počítačů a jsou takový ti pracovní nomádi na cestách, že byste třeba odjel na půl roku nebo i na déle?
2: No, to takhle ne, ale když jsem byl mladý kluk, když mi bylo 14, tak jsem byl státu rok a půl v Indii.
1: Tak to je krásná zkušenost tohleto.
2: No a jinak od té doby jsem byl v Indii asi 6x už.
1: Jo.
2: Vždycky kamarádi přijdou a nechtěl bys nás tam provést, no tak s nimi jezdím, ale takovou tu severnější Indii jako.
1: Radši sever než jich doporučujete?
2: No, tak ten takový zlatý trojúhelník Indie, kde máte ten Taj Mahal a tady ty věci prostě, jo, takový.
1: Vidět ty zásadní věci zkrátka.
2: No, Gangu, jako jo, Varanasi a tady ty věci, jo. No, je to krásný cestovat.
1: Je to krásný cestovat, souhlasím s vámi.
2: Každému bych to přál.
1: Takže pro vás není určitě důležité, jak vás tak poslouchám, jenom vyjet za teplem, ale prostě zkrátka se s tou zemí aspoň na chvilinku tak jako zžít a poznat to všechno.
2: Když vám řeknu
1: od podlahy trošku.
2: Třeba u Himbů jsme byli vlastně druhý Běloši, který se do té vesnice dostali, no taková vesnice, taková osada.
1: Mm-hmm.
2: To byla nádhera úplná, ty lidi jsou úžasní, prostě oni nic nemají a i z toho nic se vám snaží dát.
1: Ano,
2: prostě,
1: ano.
2: No, úžasný lidi, prostě úžasný.
1: To je pravda, že většinou v některých těch zemích relativně hodně chudých, tak se člověk setká spíš s tím letím, na co vůbec my nejsme zvyklí a máme se co učit, no, to je fakt.
2: Určitě. Žiju klidnějším životem a takovým, já bych řekl, možná i plnějším prostě.
1: No dobře, tak Petře, moc vám děkuju za návštěvu, moc vám přeju, aby to klaplo, abyste připravil dobrý itinerář od A až z bodu A do bodu B a zpátky do bodu
2: přesně.
1: A. Přesně tak.
2: Serengeti, Viktorino jezero
1: jo.
2: A tak dále.
1: A myslím, že vás čeká také povinné očkování proti žluté zimnici do Tanzánie.
2: Ano, přesně tak. Všechny ostatní, cholera, tyf a všechno, to už mám všechno v sobě. Při těch stálých cestách.
1: Ano.
2: Ale žlutou zimnici, přesně jste řekla.
1: Žlutou zimnici tu dokonce vyžadují důležitá. Průkazku, no, přesně tak.
2: Určitě, mezinárodní průkaz.
1: Ano, moc si to užijte a budu se těšit, že si zase o tom popovídáme, o té vaší cestě, jo?
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky.
2: Krásnou dobrou noc, naschle.
1: Napodobně, naslyšenou, zdravíme do Plzně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane. Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Reed. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane. Tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív. V salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane. Bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. a my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl: je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.

jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Byl to Shane a taky Ladislav Vodička. No a krátce před půl jednou pozdravíme paní Evu do Karlštejna. Krásnou noc, Evo.
1: Já, Jitušku, jsem šťastná, že vás zase slyším.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Mám tolik možností, takže opět zdravím všechny ponocníčky a celý náš bývalý region, kde nám bylo tak hezky. A chtěla bych tématu s těma teplýma krajinama.
0: No jo, cestujete.
1: Tady jako jak jsme ten jezdecký klub, tak já jsem dneska odlítla do teplých krajin.
0: A kde jste?
1: No, u mý kamarádky teda zatopil.
0: Jo, takhle. I to se dá, no, to je pravda. Když vám někdo zatopí, tak se máte dobře.
1: Že my tady prostě tak bojujeme se vším, že máme zvířátka, všechno.
0: Jo.
1: No a co děláme? No, my nemáme prostě, aby jsme si odlítli na Maledivy, ale my musíme dělat třeba na zimu a starce.
0: Vy tam máte ty koníčky a to všechno.
1: Ano, ano, ano.
0: To všechno vyžaduje celoroční péči. To dobře,
1: Jitušku, vy jste skvělá, vy jste skvělá. Ano, ano, ano. No, takže takhle, taky bychom si zalítli někam,
0: tak
1: jo?
0: Jedině se vystřídat, no jiná metoda na to není asi na tohleto, abyste...
1: Jo, vy byste mi to tady chtěla nechat na hrbu, aby se jela kamarádka hezky do odzepla. Ne, ne, ne.
0: Pak zase vy a opačně, no, zkrátka.
1: Ne, ne, ne, ale já jsem strašně šťastná, že vás slyším, že vaši vysvětlení je vždycky výborný.
0: Děkujeme.
1: Máte krásný témata, hrozně hezky hrajete a... k těm teplým krajům. Moje kamarádka, která se s toho ví, a ani jedna si nedovedeme. Bohužel já teď budu trošku negativní. Oni se nám chtějí Vánoce. Ani jedna z nás si nebude představit Vánoce pod palmama.
0: Nedokážete?
1: Ne, nedokážem. Prostě mám rádi, ještě to tady na blátě.
0: Jo.
1: Jo, tak prostě takový...
0: Je fakt, že ty bílý Vánoce tady v těch Čechách taky nic moc, výjima snad Krkonoš, nebo co já vím, jak to dopadne, letos uvidíme, ale...
1: No a vidíte, a tam máme kamaráda, tam bychom si mohli zajet.
0: Jo, tak to si užijete trochu sněhu, já doufám,
1: ale
0: že
1: ale to není o teplých krajích.
0: To není o teplých krajích, ale je to o těch jako tradičních našich Vánocích. Každopádně pod palmou Vánoce vám nic neříká, to nechcete.
1: Ne, ne, to bych opravdu asi ne, no.
0: No jo, zvyky železná košile někdy, no, to je pravda.
1: Že jo. No takže jako já, každý může, každý podle gusta, ale jako teplo, hejte, všichni máme rádi teplo, že jo. Kormy už teda, my taky už nejsme nemladší a ty naše kosti taky potřebují teplíčka.
0: Ano, ano, ano. Přesně tak.
1: Jako, bylo by to fajn, ale nějak radši budu mrznout na sněhu a budu mít stromeček, než pod palmama a v teple.
0: Tak nechá se jet taky třeba v takových těch, já tomu říkám, hluchý měsíce, že jo, třeba listopad, únor, to jsou z mýho pohledu naprosto zbytečný měsíce o ničem. Tak třeba v listopadu vyrazí.
1: No to mi povídejte.
0: No.
1: My uklízeme jenom listí a únor, no to je úplná tragédie.
0: Ano, to se pořád tahne, pořád
1: je tma. Ale už je to přes věci jara.
0: Ale už to začíná, oně to trochu jarem, to máte pravdu. Ale v těchto těch třeba právě dnech se nechá vyrazit někam za sluníčkem, aby člověk tak jako pookřál a udělal si už ten trénink na to jaro, léto ve střední Evropě, no. Mimochodem, dobře, třeba ať už pojedete nebo nepojedete, kam byste se tak ráda vypravila, kdyby to klaplo i s těma povinnostma, že byste se prostřídali? No.
1: Jo, tak to vám můžu říct. No. Já jsem vždycky chtěla vidět Egypt.
0: Jo, do Egypta, tak to je za humnama v podstatě, co?
1: No, to, no, no.
0: No
1: ale
0: je,
1: víte co?
0: Za tři říkám, hodiny letadlem, raz, dva, tři.
1: Ale Jitušku, co bych tam dělala v tomhle věku, abych se plazala po nějakých pyramidách?
0: No, koukala, načítala si historii, pak se koupala v Rudém moři, co já vím.
1: No, říkáte mi to krásně.
0: Ohřála se pod egyptským
1: víte,
0: sluncem.
1: Víte, jak už ty kosti volej v tomhle věku? Tak jo, hele, já dávám prostor jiným, ale jsem šťastná, že jsem vás zase mohla slyšet.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Prosím vás, a můžu, já vím, že to není k tématu, proč už nejsou písničky od srdce?
0: Tak mě na programu se čas od času dělá, no, takže tam máme zase magazín Den v kraji a jiné pořady.
1: Já vím, poslouchám.
0: No, ano, a máme v poledne písničky na přání, je to tak? Teda zase pořád ten já nedělám, tak
1: ano,
0: nevím,
1: je,
0: jak
1: to
0: se
1: vím,
0: to přesně
1: vím.
0: Jmenuje. A takže prostě to tak je, no, že čas od času se promění a provětrá program, aby se to malinko oživilo zase jinak a tak.
1: Jo, a ještě prosím, že teda můžu. Pozdravila jsem všechny ponocníčky a ještě bych teda s speciálně mojí kamarádku Dagmar, která vede jezdecký klub Karštejn.
0: Dobře.
1: Já mi tady topí a jsem u nich v těch teplých krajích.
0: Ano, ano, moc si to tam užijte, přeju vám krásný víkend.
1: Tak jo, taky a vám hezký vysílání, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji moc krát.
1: Děkuji moc. Děkuji.
0: Taky zdravíme do Karlštejna, kde je krásně určitě i v zimě. Tak a co nás čeká teď? Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řeka lásky s Maruškou Rotrovou a krátce po půl jedné teď pozdravíme do Mladé Boleslavy Milana. Krásnou noc, Milané.
1: Krásný večer, zdravím vás, milá paní redaktorko a všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Děkuju moc krát, nápodobně, taky přeju krásný večerní čas. Tak Milané, co vy a touha vyrazit do teplých krajin, když tady u nás začne foukat ze strnišť?
1: Touha je velice významná, totiž už dávno jsem toužil vyrazit takhle na zimu třeba na Kubu, a nebo na druhou polokouli třeba na Mauricius. Mm-hmm. Měl jsem tady přes inzerát jistou slečnu madam a prý vyrazíme společně na Mauricius.
0: No.
1: Já už jsem tam měl takové indicie, říkám, teď už, když i naše pražská linka lítá až na Kubu, to by bylo
0: fajn. Jo, to je pravda, ono se udělalo hodně přímých letů, to máte pravdu.
1: A já jsem tam měl, teda nechci říkat takové smutné věci, jako že letos mi zemřela dávná moje známa, sice byla v divadle Semafor jako herečka pod taktovkou režiséra Jiřího Menzla, udělali ten Oscarový snímek, to bylo všechno super. No ale abych se držel tématu,
0: no,
1: tak skutečně už jsem měl na to připravené penízky. Měl jsem na to asi 80 tisíc.
0: No krása.
1: A krásně bych si to užil ještě na Kubě. A pak byla její sestra, která říkala, já tam byla, já jsem si to... Jakou chcete destinaci? Varadero? Nebo procestovat celou Kubu? Však ty cestovky to dokážou. Já nechci dělat teď. Máme po volbách, já jsem... Nechci se k tomu, jako... Já jsem včera usnul se sluchátkem v uchu u vašeho Českého rozhlasu s Pavlem Bobkem. A já zaspomínal jsem si... Já nevím, teď se zase nedržím tématu. Doufám,
0: vy mi hrozně skáčete ode zdi ke zdi, jak se říká, Milane. To je, to je pravda. Tak pojďme zůstat u toho cestování.
1: Jsem rád, že jsem dneska splnil svoji občanskou povinnost.
0: Ano, tak nechme to. Nechme volby u ledu, prosím, a pojďme k tomu cestování. Mauricius nebo Kuba teda?
1: Ta Kuba byla první.
0: No, a tu jste zrušil a pojedete na Mauricius, nebo chystáte se, jo?
1: Já jsem tam totiž nemohl vyrazit sám a prosil jsem svého kamaráda aspoň. Pojď tam se mnou, ty bys, a on mi říkal, já ty štrpáce v tom horku nesmetu. Já už taky letos oslavil padesátiny, ale jsem moc rád, že jsem po delší odluce zase nastoupil do... pracovního procesu.
0: No věřím. No a co ta vaše kamarádka, jak jste říkal na začátku, že jste se domlouvali, že byste
1: tak ona
0: spolu vyletěli
1: jako
0: na výlet? Cože je?
1: A ona mě tam přinesla nějaký 30 let staré katalogy z Mauricio. Říkám, dělaj si ze mě legraci, já už tam mohl být kdysi dávno, ale tenkrát na tom Mauricio ještě žil ten, jak ho známe z těch filmů, Jean-Paul Belmondo a už byl po mrtvici tenkrát. To bylo už to taky celá řada let. Tak mě to všechno tak jako někdy mrzí, jakože jsem si nesplnil tyhle
0: svoje. Takže zatím to zůstává u plánu, jak tomu, jestli tomu rozumím,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, zůstává to u plánu. A já tam mohl být na té Kubě aspoň minimálně ještě, když žil ten Fidel Castro.
0: No vidíte to, ale říkáte, že je vám teprve 50 roků, to znamená mladý kluk, takže zapakujte ale, baťoch, kupte letenku.
1: Ale vy jste přesně zopakovala, co mi říkala dneska moje kolegyně.
0: A jste tam raz, dva, tři zimě.
1: Vy jste úplně superová. A ona říkala, já jsem teda asi z vás tady nejstarší a já říkám na to, ale každý je tak starý, nakolik se cítí.
0: To je pravda, že někdo se třeba cítí, jakože už nechce se někam přesunovat. Samozřejmě, na to má každý právo, to jako o tom žádná. Nicméně moc vám to přeju, Milane, aby vám to vyšlo, ať už to bude ta Kuba, třeba okruh celým tímhle ostrovem, a nebo takový menší okruh tím Mauriciem, který leží v krásném Indickém oceánu, určitě obojí bude stát za to, tak přeju aspoň jedno, ať klapne, a moc vám děkuju taky za návštěvu. Jo? A držte se a plánujte.
1: A vy jste superová a já vám moc krát děkuju a krásný večer a hezký z nové volební, teda.
0: Jo, dobře. Tak jo, mějte se hezky, krásnou noc, hezký víkend. Naslyšenou,
1: krásný
0: Milane.
1: Večer, hezkou noc.
0: Hezkou noc, já děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Palo Habera, kým pri mne spíš, tolik písnička. No a na telefonu máme dalšího Milana z Mladé Boleslavy. Milane, moc vás zdravím. Krásnou noc.
1: Já vás taky zdravím po dlouhý době.
0: Po dlouhý době, ano. No.
1: Já to se o vás spíš zda. Je mi strašně smutno, ale bohužel stalo se něco, co vám tady právě nechci.
0: Jo.
1: Ale prosím vás, chtěl bych pozdravit Mnichové Hradišti oddělení následné péče. Protože jsem se dostal až takhle daleko, že to jsem měl. A jsem na léčení, abych se doléčil, protože mám záchvaty a tak podobně.
0: Je, no.
1: Hladinka se vrátila ze Sardinie. A tam s kamarádkou. Mě toho bylo strašně moc líto, ale bohužel, co se stalo, jela sama a s tou kamarádkou strašně moc si to užila.
0: Tak to je dobře.
1: Záviděl jsem mi to, ale zároveň ten se mi to přál. To je jedna věc. Strašně moc jí pozdravuju. Ona je mladý Boleslavý, určitě poslouchá, protože si mě někdo živnu hlát. Nejkrásnější moderní hlas. Jí tu štivu kešelí.
0: Ježiš, děkuju.
1: Zdravím celý rádio. Všechny moderátory, všechny, co tam je. Pozdravuju je všechny. A já se někdy ozvu.
0: Budu se moc těšit, Milane, přeju vám hlavně, ať se to vylepší všecko a ať jste brzy zase na tom oku slépe a ať se to daří kurírovat, jo?
1: Pan Brimaš mě vzal za svý, takže to dáme dohromady.
0: No určitě držím palce, ať se to neprotahuje, ať jste v pořádku a můžete si užít třeba i nějaký ten výlet za sluníčkem a tak někam, jo?
1: Tam takže na Sardinii, na Itálii, strašně moc se mi to zahvěděl, ale přál mi to. Mám strašně moc zdravíčka. Hodně zdravíčka a hodně zdraví. A to je všechno.
0: Tak jo, Milane, mějte se hezky a držím palce a budu se těšit, že se zase ozvete, jo? Naslyšenou. Děkuji za telefon, tak to byl Milan z Mladé Boleslavy. No a my popojedeme s Michalem Tučným.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Michal Tučný a vzdušné zámky. No a pojďme se také po písničce podívat do pošty, protože jste se hojně rozepsali a já za to děkuju vám všem, kteří jste napsali moc a moc. A pan Franz k tématu třeba píše. Ano, touha vyměnit si chravé evropské dny za hřejivé slunce, pláže a šumění moře je pro podzimní a zimní období naprosto přirozená. Útěk za teplem v chladných měsících je jedním z nejlepších způsobů, jak načerpat energii a doplnit vitamin D. Ale pokud jste už takzvaně procárali kus světa a nemáte už rádi změnu lůžka, nevytáhne vás už žádná nabídka, i kdyby bylo vše gratis a exkluziv. S upřímnou radostí popřeju všem, kteří mají ještě tyto touhy. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční liku pan Franz. A musím se přiznat, že ještě před 5 lety jsem uvažoval o koupi domu na Sicílii. Můj nápad zmizel tak rychle, jako pára nad hrncem. Má paní nemá ráda moře, ona raději slova kopanice, tož počkám, třeba změní názor. Tak pane Franci, moc vám děkuju. Ještě přidáme tady jednu zprávu, která je, no není moc dlouhá, koukám. Pavel ze Židlochovic nás pozdravuje, krásný večer. Moje teplá krajina je u mě doma pod peřinou, kde se mi zdají krásné sny, které také zahřejí, než se probudím do té nepříliš hřejivé reality. Tak přeji všem jenom všechno dobré, Pavel ze Židlochovic. Tak přátelé, také přeju všechno dobré a protože jsme se propracovali k závěru noční linky, pátečně sobotní víkendové tady, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová a přeji vám vydařený víkend podle vašich představ. Samozřejmě užijte si ho moc a moc. No a jinak pokud jdete spát, tak přeju hezké sny. Pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vám přeju hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a jinak samozřejmě děkuju moc, dobrou noc. A budu se těšit velmi brzy zase naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor je skvělá věc. Pokaždé máme pocit, že je ho ale nějak málo. Také se říká, že je kořením života, jenže každý má rád jinak ostré, sladké nebo kyselé. Přesto doufám, že si v další hodině najdete pro sebe kousek toho svého i humoru. Postará se o to opět jedna hvězda českého herectví. Prima poslech přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Dámy a pánové, dovolte mi pro dnešek představit úžasného gentlemana, kterého milovala kdejaká dáma.
2: Dáma, která dnes odpoledne na národní třídě ztratila přitažlivost, nechce o ní přihlásí v Ústavu antiky Akademie věd.
1: Doufám, že vás přitáhne další díl našeho seriálu o skvělých českých hercích. Jeden vám chce něco říct.
2: Hlásání. Teď se to už podaří.
1: No, to doufám.
2: Hlásání. Pozor. No. Hlásání.
3: Upozorňujeme všechny posluchače, že je dnes bude bavit Svatopluk Beneš.
1: Je tu snad nějaká chyba, nebo? Tak vysíláme.
2: Upozorňujeme posluchače, kteří mají závadu na svém přijímači, že závada je na jejich přijímači.

0: A tak začíná pořad, který celý dnes věnujeme jednomu herci, Svatopluku Benešovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to šarmantní herec, byl vždy dokonale elegantní a noblesní. Zkrátka gentleman každým coulem. Pokaždé se choval tak, jako by právě vystoupil ze stříbrného plátna, tedy zcela podle společenského bontonu. Také si občas zaspíval. Mimochodem, pane Beneši, jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: Jak jsem k tomu přišel? Jednoho dne mě zavolal Jiří Suchý a nabídl mě, jestli bych nechtěl u nich hostovat v Semaforu ve hře Doktor Johann Faust. Režíroval to tenkrát Menzel a byl to jeho nápad, abych tam... No tak já jsem si přečetl scénář a docela se mě to líbilo a řekl jsem si, to bude taky znamenitý odskok do jiného prostředí. Přečetl jsem si tedy scénář, který začínal takovým mým monologem. Ale to mě brzy vyvedli jaksi z mého omylu, protože přišel za mnou Havlík a říkal, já bych si, pane Beneš, rád udělal váš rozsah. Já pamatuji, jaký rozsah? No, hlasový rozsah. Já pamatuji, na co to potřebujete? No, na tu úvodní písničku. Já pamatuji, to není monolog, to je písnička. Jo, tak to já to nebudu moc dělat, tohleto. To, pane Havlíku, na to mě neupozornil pan Suchý a já zpívat prostě neumím. No, ale on říkal, helejte, nechte to, já něco napíšu, když se vám to nebude líbit, to se dohodnete potom. No, nakonec tedy jsem s tím souhlasil, ale když přišla premiéra, tak jsem umíral hrůzou, protože jsem si říkal, jak si obecenstvo řekne, co ten Beneš tady nám bude zpívat pro Krista Pána v takovýhle líhni zpěváků, jako je Semafor, tak jsem měl takovou hrůzu, že jsem myslel, že před otevřením opony uteču, protože ta písnička uváděla celou hru. No, neutek jsem, absolvoval jsem to, ale mohu tedy prozradit na sebe, že každá repríza za těch 5 let, co jsme to hráli, začínala touhle písničkou a mou hrůzou z ní.
0: Prvním filmem Svatopluka Beneše na stříbrném plátně byla Studentská máma z roku 1935. V průběhu dalších téměř 20 let ho čekala celá plejáda milovníků na filmovém plátně. Bylo těžké se z toho vymanit. V roce 1944 to byla například komedie o ztraceném psíkovi bohaté tetičky. Neviděli jste Bobíka? Režíroval Vladimír Slavinský a pan Beneš si tu zahrál s panem Homolou.
3: Kubo, pojď se na něco podívat. Neříkej mi, Kuba, dej mě pokoj. Mě už nikdy na nic nenachytáš.
4: Možná, že přece. A pan spisovatel se urazil pro Kubu.
3: Jakoubku, pojď se podívat, zaručeně se zasněješ.
5: Hrom tě ve mazele, ale běda ti, jestli na mě něco šiješ.
3: No tak.
4: Tak se chlup, čemu se vám smát?
3: Prosím, prosím, račte se osobně podívat, pane spisovateli. A řekněte sám, není tohle působivý plagát?
4: No, abych ti pravdu řekl, není to nejhorší.
3: Cože?
4: No, že se ti povedl, no. No, dovol. Tohle to snad mám být já a Jindřiška.
3: Těší mě, že se poznal.
4: Aspoň vidíš, že nejsem tak špatný kreslíř.
3: Dovol,
4: copak já mám panděro a nohy jako vývrtku. A Jindřišce, ten si dal také řádnou ránu. Mm-hmm.
3: Ty jsi pěkný přítel.
4: No, když se dovoláváš našeho přátelství, Jakoubku, tak já to teda na
3: pozdě, pane Zoubku. Mezi námi je jednou provždy konec. A pamatujte si, že tento plakát nikdy nevyjde. Nikdy. Poroučím se vám. Kubo! Kubo, Kubo!
4: Vy mazale!
3: Tak jsem tě přece nachytal. Dalo by to sice pušku, ale podařilo se to.
4: Ty holomku.
3: Tak ty na mě takhle.
4: To si dám líbit, to už je lepší.
3: No, Ludvo, umíš to. Ale...
4: No, ale? Co se ti zase nelíbí?
3: Podívej se, Ludvo, máš talent a vtip, to je důležité. Ale proč maluješ stále totéž děvče?
4: Jak to?
3: No, tuhle dívku vidím na tvých reklamních plakátech za 14 dní po třetí. Je jedno, že tady je to rusovláska, tamhle na tom plakátě, že to je blondýna. Na plakátě pro jednu módní firmu to byla černovláska, zavání to prostě šablonou. I když tě snad trochu omlouvá, že ses do té dívky hrozně zamiloval.
6: Ale zamiloval, prosím.
5: No koukej, mě nepodvedeš. Kde je to děvče?
4: Ach, člověče, Kubo, to je právě ta hrozná tragédie, že o ní nevím naprosto nic. Poprvé jsem ji spatřil ve společnosti starší dámy, pravděpodobně matky. Neodvážil jsem se k ní ani přiblížit.
5: To chápu. Některé matky jsou hrozně nebezpečné. Než se otočíš, jsi ženatej.
4: Po druhé jsem ji viděl v tramvaji s nějakým nažehleným panákem.
5: A tak. Tak ona už má nápadníka.
4: Vyloučeno. Tak hezké děvče s tak chytrýma očima se přece ani nemůže zahodit s floutkem, který má na čele přímo napsáno. Koukejte, lidičky, jak jsem pitomý.
5: Proč to tak křičíš? To se přece o tobě ví.
4: Dovolno to.
5: Tak to máš za tu karikaturu, víš? Teď jsme si kvit. Jedna jedna. Má úcta.
4: Ty.
0: Baví vás Svatopluk Beneš, svého času největší filmový milovník, ale přitom chtěl být vždycky komikem. První milostnou scénu si zahrál jako 21letý ve filmu Ohnivé léto, a to s tehdy už velmi populární Lídou Bárovou. Měl prý hroznou trému, když ji měl políbit do výstřihu, ale Lída mu řekla, jenom se neboj a pořádně mě bafni. Tak to udělal a bylo. V herecké náruči Svatopluka Beneše se vystřídali snad všechny ženské hvězdy 30. a 40. let.
2: A tak jsem se taky pomalu začal přehrávat po té třicítce, abych si udělal prostě takový náskok k těm charakterním rolím. Jak se mně to dařilo, to nemohu sám posoudit, ale rozhodně jsem se vymanil z té manýry konverzační, z těch rolí, která jedna od druhé někdy nebyla ani k rozeznání, a našel jsem takový širší rejstřík svého hereckého projevu.
0: Ten mohl uplatnit například v roce 1956. Tehdy se totiž natáčel film Dobrý voják Švejk a pan Beneš dostal roli nadporučíka Lukáše. Jak se mu to povedlo? Poslechněte si.
7: Pane nadporučíku, nižší šarže musí vzdát čest vyšším. To nebylo zrušeno. A za druhé, odkdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy po promenádě?
5: Ale pane plukovníku, ten pes...
7: Patří mě! To je můj lux! Nečetl jste v novinách, že se plukovníkovi Krausovi von Sirhut ztratil stájový pinč?
5: Nečetl.
7: Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš představený? To je pěkné. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích 100 důstojníků a inzeráty se nečtou. To je disciplína? To bych mohl inzerovat 100, 200, 300 let.
5: Ujišťuji vás, že po druhé.
7: Se to nestane. O to se postarám. Pošlu vás do Budějovic, tam se formují marš bataliony. Tak, zatím se můžete procházet.
8: Byly svedeny úporné boje u Mezilaborce.
9: No jo, tak to
8: je... Jo,
9: to je takové.
7: Švejku! Vy jste ukrad psa!
8: Já ho neukrad.
5: Ale věděl jste, že je kradený.
8: To jsem věděl.
5: Víte, že bych měl chuť vás poslat před polní soud? Ale oni by vás stejně osvobodili, poněvadž něco tak pitomého ve svém životě neviděli. Proč jste mi tu bestii vodil?
8: Abych vám udělal radost.
5: Ježišmarja! Víte, co to je marš batalion?
8: Marš baťák. Marška je marš kumpačka. My to tak zkracujeme.
5: Tak se připravte. S tím maršbaťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost?
8: Pane Oberleutnant, to bude něco nádherného, když oba padnem spolu. Za císaře pána a jeho rodinu.
0: Premiéru měl tento film v roce 1957 a natáčel ho režisér Karel Steklý.

0: Je čas na další písničku. A tak mě napadá, jakou muziku měl rád asi Svatopluk Beneš?
1: Můj první zájem o hudbu se projevil velice záhy. Myslím, že mě mohlo být takových 14-15 let, kdy mě zaujala hudba Ježkova a vůbec desky Voskovce a Wericha. A já jsem potom měl tu možnost chodit do divadla Osvobozeného a prostě jsem byl úplně šílený do té muziky, protože to jsem viděl, že ten gramofon tenkrát byl velice nedokonalý a slyšet tu hudbu a tu muziku v tom divadle, co měla za švih, co to bylo za novou vlnu, to byla nádhera. A z těch skladeb, které jsou založeny převážně taky na textu kongeniálním Voskovce a Wericha, jsem vždycky miloval Evropa volá.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Majstermeister, můj činnávný. Zakrájem rumbičku, Evropa volá jeď. Kušaj, kušaj.
4: Já pritakaju, já pritakaju.
3: Tož kušaj. Я просим, кушал. Маєте балалайчоки на калафунтями.
4: Да-да, мой, из восчицы хорошний, ростокошний, голубчицы мой. Маєте фукательни, воловини приправени. Да-да, спасибо, да-да. А мой рудоармеец ростокошний, из восчик мой хорошний, со фукает до ты канализация, канализация фунгует.
3: Pekno, pekno. O, pekno. O, šaljapas hadra.
4: On velký trouba, ale glas má vytečný, oba.
3: Zakrajeme rumbičku, jako domský kozáky, s malou prichuťou psoglavečnou.
4: Psoglavečnou, no, ale psoglavečnou, psoglavečnou.
3: Já daju nastupu, prosím, aby všichni byli připraveni a dobře na mne pozírali, da? Prosím, připravený všichni, ještě více připravený, teď nejvíc připravený. Pohov.
4: Da, ještě pohovu, já dejte pozor, keď Voskovek diriguje, on má takovou taktovku, keď mu vylítne, on roztryskal již 3 gramofony.
3: No prosím, já budu pozorný, prosím, nastupíme s velikým temperamentem, teď.
5: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda těla se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
4: O, lidé stali strát. Je nemocen až hamba.
5: O, Evropa mocná, je moc nemocná, jí vyléčit má ramba.
4: Tomu aspoň věří všichni ti lékaři, kteří maří čas tím, že vaří léky proti stáří, což se jim nedaří.
5: Zimě na podzim, létě na jaře, Evropa zavolá si lékaře.
4: Když si už neduhem rady neví, zvolá si lékaře do ženeví.
5: Ona si totiž zála do hlavy, že jí napraví zdraví, oni zatím popraví,
4: oni za stolem jen kejvají hlavou.

0: teda tady vypadá, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
1: Tak to byla oblíbená písnička Svatopluka Beneše, na kterého dnes v našem pořadu vzpomínáme a vybíráme ukázky, kde kraluje.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Láska k herectví tohoto muže zasáhla už na gymnáziu, když do té doby němý film začal konečně mluvit. Beneš byl uchvácen velikány, jakými byly tehdy Voskovec, Werich nebo Burián, a proto se přihlásil na hereckou konzervatoř. Jeho tatínek s ním ale za to rozvázal veškeré styky. Byla mu totiž hanba, že jeho syn se dostal ke komediantům. Takže mu nechtěl platit ani v Praze nájem. Svatopluk Beneš byl tehdy nucen každý den v 5 hodin ráno jezdit do Prahy a o půlnoci zpátky domů do Roudnice. No a po 3 hodinách spánku zase zpátky do Prahy. Jenže herectví a film mu prostě učarovali. Jaký vlastně film dokáže být?
3: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: Uděláme velký skok a přesuneme se rovnou do 70. let 20. století. I tehdy Svatopluk Beneš hodně hrál, třeba s Milošem Kopeckým. Vzpomínáte na komedii Já už budu hodný, dědečku, v režii Petra Schulhofa? Zkouší na divadelních prknech právě Moliéra.
4: Kdo zdravý rozum má, vyhne se krajnosti a žádá od lidí i míru v mravnosti. Ta neochvějná ctnost, jakou znal starý svět, to pobuduje už názor.
5: Co druhý režisér? To je v pořádku, to jsou lidi z našeho patronátního statku Jezede Hrabany. Slíbil jsem jim, že se můžu podívat na naši generálku, ne, to se rušit, jo? Ne, ne.
4: Nehledá v lidech víc, než co v nich může být. Proto mě nemohou nemile překvapit. Myslím, že u dvora i v městě vaše zlost je pošetilejší, než ta má netečnost.
6: A což ta netečnost? Tak velemoudrý pane, se nikdy nad ničím do varu nedostane, kdybyste objevil, že přítel věrný není. Kdyby vám lidé lstí hodlali rozkrást mění.
7: Moje řeč, mění se rozkrádat nemá. Takže, tady máte svoje další kafe, pane Bergner, a dostanu od vás rovných 51 KČS.
6: Prosím.
7: Řekla jsem 51 KČS. Račte.
6: No ale, prosím vás, to snad mohlo počkat, ne?
7: To už říkáte 2 měsíce. A já bych z vás ty prachy jinak nevytáhla.
6: Promiňte, ale to muselo být zrovna teď, při generálce. Tady, před lidma?
7: Jo, tady před lidma.
6: Ba uděláte líp, když příce nebudete. Na svého odpůrce tak vztekle nehřímejte. Zaplaťte dluh a kapsu svoji řádně vyždímejte.
8: Jášku, předsedo, dobrý, co?
9: To jo.
1: Svatopluk Beneš to byl milovník na filmovém plátně i v životě. Dívky mu psaly dopisy a čekaly na něj před divadlem a všude za ním chodili. Nebylo obtížné si pak mezi nimi vybrat ty nejkrásnější. Jeho ale přitahovaly hlavně hvězdy. Dokonce ty nejslavnější. Dlouhou dobu chodil s Natašou Golovou a Lídou Bárovou a žil třeba i se Zářivou a Dinou Mandlovou. Jak na to vzpomíná? Poslechněte si ukázku z pořadu Na kus řeči. S Miroslavem Donutilem a Zitou Kabátovou. Tak pane Beneši, jak došlo k seznámení s Adinou Mandlovou?
3: No tak to bylo velice jednoduchý, protože to byla energická žena, taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hedla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal, ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme, byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér, já jsem se ptal o nějakým autu, jo, a Adi na mě do toho hned skočila, vyjedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano, no, tak já vás vemu, pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedlení do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivějšího, ne jako jsou teď. A jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mánesu. A on říkal, pojďte na kafe. No tak jsem si šel na kafe. No, tak jsme se bavili, jsme se to, povídali jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco. No a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě. Čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindavali. No a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tam.
9: A zůstal jste jak dlouho, pane Hrdličku? Smíli se ptát.
3: No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů.
9: Za rok jste se vrátil domů?
3: Ano.
9: To už zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají. Protože já
3: to
9: jsem...
3: víte, to roste ta pověst.
9: Jasně.
3: Já jsem taky ještě zase... něco získal.
9: No určitě, každopádně zkušenost si myslím.
3: Ano.
9: A krásnou zkušenost. Takové zkušenosti jste vy určitě také získávala celou řadu.
10: No ale rozhodně bych je neměla bývala se svatíkem. Já vždycky byla taková molich, spíš taková milost paní Rugulívám, jo. A on totiž byl proti mně strašně mladý. Vy to byl cucák. Znát, víte, ale tenkrát on byl 10, já 18, to je strašně velký rozdíl, já slečna, že jo, a on přece je takový děťátko, 10 lety, tam chodilo v rovnici nějaký, že jo, a prostě zkrátka dobře nešlo to se svatíkem, ne, až když jsme spolu potom nakonec jezdili na zájezdy, tak už to bylo lepší, víš.
1: Dost povídání a důkaz jedné filmové realizace. Co třeba komedie Drahé tety a já? Tu režíroval Zdeněk Podskalský. Tam si zahrál i se svou bývalou partnerkou, Natašou Golovou. Hrál tu drogistu a také pachatele. Jak se na něj přišlo? No, hledalo se oranžové MBčko.
11: Tak a koukej si, mraši, rychle zmizet. Tady jsou teď některý lidi na oranžový MBčka alergický.
12: Vždyť si říkal, že je to ta nejhezčí barva.
11: Jak kdy? Teď zrovna ne.
12: Takže si ho můžu nechat doma?
11: Vždyť je tvoje.
12: Vědo.
13: Pane vedoucí, co máme dělat? Vy jste tady jediný inteligentní člověk, kterému se můžeme svěřit.
11: Hned se vrátím do krámu.
13: Pane
14: tady
13: vedoucí...
14: je taky žlutý auto.
13: Nepleť to. Pane vedoucí, my jsme toho vraha chytili. Teď. Tady je číslo jeho auta. Ale představte si, co se stalo strašného. On je to totiž člen naší rodiny.
14: Jak je to možný? CB 5523. Kde se tu vzalo?
11: Dejte mi ten papírek.
13: Ne.
11: Dejte mi ten papírek.
13: Nedám.
11: Dejte to sem.
13: Ne.
14: Pane Vedo, co hledáte, Vedo?
11: Povídám! Dejte to sem! Pane vedoucí! Ta spořitelna dělá tak o toka 6 let, ale dvojnásobná vražda na to už je pro vás. Buď to jste četl špatný detektivky, anebo nemáte nervy v pořádku.
13: Ten lupič té spořitelny měl stejné boty, jako má pan vedoucí.
11: Opa.
1: V době, kdy s herectvím začínal Svatopluk Beneš, se nosila noblesa. Kdo na to měl, nechával si dovážet modely z Paříže a Londýna. Praha byla velice elegantní. V dobré společnosti bylo nezbytné chovat se s patřičnou noblesou jako anglický lord. Mimochodem, máme tu také jednu scénku, tu rozhlasovou s Jiřinou Bohdalovou nazvanou, což se docela hodí, Správná výchova.
15: Tak mám pro tebe opět radostnou novinu.
3: Jasné. Náš pan syn udělal co?
15: Rozbil okno. Co ty na to?
3: Co já?
15: No.
3: Zdá se mi to trochu pozdě. Správný kluk má rozbíjet okno nejpozději do 10 let. No tak já mu domluvím a to okno samozřejmě zaplatím.
15: A nezdá se ti to trochu málo? Domluvím mu, já tě znám, začneš mu vykládat to, když já rozbil první okno, přišel neboštík tatínek, poplácal mě po zádech a povídá: milej synku, dneska se z tebe stal konečně pořádný kluk, tak ti gratuluju. No ale pro pořádek si sundej tady kalhoty, vystrč holou sedínku, ale jako bych tě neznala. Z domluvy bude estráda.
3: Já si myslím...
15: Hele, nezáleží na tom, co si myslíš ty. Prostě ty seš měkota a nedovedeš potrestat vlastního syna v žízně a rázně, a proto se ti taky vymknul z rukou a dělá si, co chce. Já pochopitelně na něj sama nestačím. A ty to moc dobře víš, rozumíš?
3: Jirko, pojď sem a fofr.
16: Ano, tati.
3: To okno si rozbil schválně?
16: Ne, tati, my jsme hráli u baráku fotbal. Já střílel na bránu a nějak jsem se přestřelil.
17: No. Au, já u vás.
3: No, vyřízeno, předlož účet, odchod.
15: Surovče?
3: Tak já jsem surovec.
15: Jo.
3: Ty mi tady vyčítáš, že jsem měkota a kážeš, že mám syna potrestat energicky a rázně, a když to udělám, tak jsem surovec.
15: Protože ty neznáš jiný trest než pár facek a to je u mě surovost, rozumíš?
3: Od nepaměti byl na rozbité okno jediný trest. Buď pár facek, nebo řemenem přes zadek. Řemen nemám.
15: No pro tebe je prostě pohodlnější nepřemýšlet, že neuvažovat a třískat. Ostatně já se vůbec nedivím. Na gymnáziu ty si neznal lepší známku z mravu než dvojku.
3: No dobro, no. Tak, tu jsem měl akorát jednou nebo
15: a
3: dvakrát.
15: A teď se to ovšem ukazuje.
3: Teď už toho mám akorát dost. Co děláš za dveřma?
16: Abych ti řekl pravdu, táto, tak jsem zaslech mámu, jak protestovala proti tvýmu energickému trestu. No a tak jsem byl zvědavý, jak to dopadne.
3: Ne, že by to bylo od tebe zrovna dvakrát slušné, ale aspoň si to slyšel. No, taky dobře.
16: No, hele, tati, ne, že by mi těch pár facek zrovna dvakrát chutnalo, to ne, ale já si myslím, že to bylo teda světový.
3: Proč?
16: Protože já to měl vyřízený ricpic a vám to bude trvat zase nejmín týden, než se zase smíříte.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: A my budeme pokračovat ve vyprávění o herci Svatopluku Benešovi. Jeho tatínek pracoval jako traťmistr na železnici. Maminka ta byla v domácnosti a staral se o své 4 děti, které byly smyslem jejího života. Svatopluk měl totiž staršího bratra Václava a sestru Růženu. A potom se ještě narodila ta nejmladší Milátka. Budoucí slavný milovník prožil celé dětství vlastně na nádraží a doma se nikdy nemluvilo sprostě. Rodiče vedli všechny děti ke slušnému vychování. A když začal malý Svatopluk chodit do školy, zaujal ho tehdy také sport. Kdo ví, kdyby nepřišel film, třeba bychom ho znali jako slavného veslaře. Ale on se stal hercem a díky své profesi samozřejmě účinkoval i u nás v rozhlase. A jakou sílu měl podle něj rozhlas?
1: Víte, ono spolupracovat s rozhlasem, to není jenom vydělávat si tam peníze, to je pro herce velice poučné. Člověk se sám totiž slyší z toho rozhlasu. Když mluvíte jako normální člověk, tak se slyšíte vlastně zevnitř. Máte jiné představy o svém hlase, o svých modulacích, o svém rytmu. A když se slyšíte z toho rozhlasu, tak máte možnost se všelijak korigovat. Nejenom jako člověk, ale především jako herec. Vidět, které návyky máte opustit, kde je to dobrý, čeho si máte držet a vůbec, jak tu roli tvoříte. A to skutečně jako je takový zápas s mikrofonem, potom, abych tak řekl, jo. Člověk se s ním musí naučit pohrávat a ne, aby si mikrofon pohrával s hercem. To nebezpečí vždycky je.
2: V těch slovech Svatopluka Beneše je obrovská pravda.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A dnes je to příběh Svatopluka Beneše. A když jsme byli v rozhlase, co třeba vzpomínání na jednu z jeho slavných rozhlasových rolí? Pane Beneši, vy jste přeci hrál i v Sherlocku Holmesovi.
1: A já jsem v těch inscenacích tehdy někdy hrál Watsona. A když Bohoušek Záhorský nás opustil, tak Karel Weinlich si vybral pro tohoto představitele Sherlocka Holmesa mě. Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milý Watsone.
4: Očividně vám to prospívá.
1: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
4: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
1: Bývalo.
4: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
1: Je to příjemná a poučná cesta.
4: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
1: K doktoru Dilimbertovi.
4: O, kolega?
1: Ne zcela, zubní lékař.
4: Ale potíže?
1: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
4: Včelas?
1: O, nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
4: Ale cože živé?
1: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stuluz, že mi zprostředkuje návštěvu.
4: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
1: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě.
2: Svou největší kamarádku našel Svatopluk Beneš v herečce Nataše Golové. S tou vytvořil i slavnou mileneckou dvojici ve filmu Pohádka Máje. Pojilo je celoživotní velké přátelství, ale nikdy si nepřestali vykat. Jak sám říkal, Naška byla žena pronikavé inteligence, navíc velmi vzdělaná. My teď ale budeme vzpomínat na jiný film, mnohem mladší. Jmenuje se V podstatě jsme normální, kde se setkal třeba s Dagmar Patrasovou, ale pozor, scháněl se po ženě, která propagovala punčochy Elité Varnsdorf. Byla to Jorga Kotrbová.
5: Entschuldigung, ich suche Herrn Ingenieur Macac. Macac.
6: Vy jste pan Hansen?
5: Ja, Hans Endmeier.
6: Tady bude televizion barevná, ja? Und hier bude klimatizacion aber dann. Und hier ist unseren Diktafon.
5: Schön. Aber ich habe an Sie eine ganz andere Bitte, Fräulein.
6: Ja.
5: Sie sind jung und schön. Und Sie wissen gewiss sehr gut, was Liebe ist. Ich liebe Madame Elite Warnsdorf. Ich bitte Sie, um Hilfe, Sie zu finden.
6: Cože, Elite?
5: Ja, ich muss Sie begegnen.
6: A vy myslíte tohle?
5: Jawohl, das ist Elite. Versprechen Sie mir, sie herauszufinden.
6: Jo, vy hledáte tuhle ženskou.
5: Ženskou?
6: Tak to nebude problém.
5: Hm? Kein Problem? Oh.
2: S herečkami si v tomto filmu užil díky režiséru Otakaru Fuchsovi, který mu dal příležitost v roce 1981. A když jsme u těch hereček, ještě jsme po boku Svatopluka Beneše dnes neslyšeli třeba Alenu Vránovou. S tou se setkal v televizi, ve scénce nazvané Na lavičce.
7: Dobrý den.
8: Dobrý.
7: Máte tady volno?
8: Zdá se.
7: Já jenom, jestli tady někdo nesedí.
8: Ne, ne, nikdo tady nesedí. Kromě mé maličkosti, když dovolíte.
7: Ano. Takže tu je volno.
8: Tady je volna, paní. Rozhlédněte se po parku. Jedna volná lavička vedle druhé.
7: Ano, děkuju. Já jenom ví, jestli si mohu přisednout.
8: No, prosím, v tom vám nemohu bránit, že? Ačkoliv, popravdě řečeno, dávám přednost samotě, rozumíte?
7: Jo, rozumím, to já taky, takže si mohu sednout.
8: Já jsem si tu lavičku nekoupil, bohužel. Takže si můžete sednout, lehnout, kleknout, jak je vám libo.
7: Děkuju za pozvání.
8: Prosím.
7: No, my dva si spolu rozhodně nebudeme nudit.
8: No, já si spolu nudit nebudu, mám tu večerní Prahu.
7: Ano, ano, večerní Praha má své kouzlo. To máme dnes pěkné počasí, že?
8: Co? Jo, ano, ano, zdá se.
7: Ve vzduchu už je cítit jaro, všechno je v rozpuku. V korunách stromů zní něžná melodie. Ach, mládí, ach, lásko, ty jsi mocná kouzelnice. Co pak to čtete zajímavé?
8: Černou kroniku.
7: A bože můj, to musí být nesmírně vzrušující.
8: Je, je. Píšou tady o bestiální vraždě v parku. Mrtvou ženu našli s prominutím napresovanou pod lavičkou. Byla zabalena do večerní Prahy.
7: No, vidíte to, a to všecko je jenom proto, že mladým lidem dnes chybí smysl pro krásu a ty vyšší hodnoty.
8: Ale tuhle vraždu spáchal starší člověk. Asi tak v mém věku.
7: Ale prosím vás, ve vašem věku každý je starý tak, jak se cítí. Schválně. Tak kolik let byste mě odhadoval?
8: Na pět.
7: Prosím?
8: Nepodmíněně.
7: Pane, já jsem zvykla, že se ke mně muži chovají hezky. Jsou úslužní, galantní a všemožným způsobem mi dávají najevo, že stojí o mou přítomnost. Já si troufám tvrdit, že někteří z nich mě dokonce pronásledují.
8: Tak? A co pak tomu říká pan manžel?
7: No, ten má pochopení.
8: Pochopení?
7: No, ten musí mít pochopení, aby si uhájil své přednostní právo.
8: Přednostní právo? Proč nás to na vás opravdu muži tak letí?
7: Vy mi to nevěříte, vidíte?
8: No, dost těžko.
7: Podívejte se, tamhle zrovna stojí jeden můj ctitel. To je ten, co se vždycky tak dlouze a smutně dívá.
8: Ale tohle se vám zrovna moc nepodařilo, to je totiž můj přítel ze zaměstnání. Pepo, co pak tam tak stojíš? Pojď sem blíž, pojď sem, pojď.
9: Ne, já tě dlouho pozoruju, jak hučíš do mé největší lásky.
8: Přeskočilo ti.
9: Cyniku, krásko mých snů, kořím se tvým zničujícím půvabům. Prosím. Mohu zítra zase přijít?
7: Bohužel, zítra to nepůjde.
9: Ale zítra je přece čtvrtek, ty má krásná mučitelko. Ty mučíš, ty mě mučíš, je čtvrtek.
7: Už jsem řekla, je mi líto, zítra to skutečně nejde.
9: A to je tvoje poslední slovo, andílku.
7: Zkuste to v pondělí.
9: Ano, v pondělí.
8: Poslechni, ty jsi psychicky narušený, ne? No já nemám nic proti tvému vkusu, prosím, to je tvoje věc, ale nezdá se ti, že je to trošku trapné, když se muž takhle ponižuje?
10: Muž se musí ponížit, aby u ní něčeho dosáhl.
8: A proč právě u ní?
10: Co pak si myslíš, že budu jezdit si nakupovat knížky do Poděbrad?
8: Ona prodává knížky? Člověče, že si to neřek, zítra je čtvrtek. A to víte, ten nový Gardner, Páral, čínská kuchařka. Lásko, neutíkej, počkej. Krásko, kořím se tvým zničujícím půvabem.
2: A je čas na další muziku. Co kdyby si tu další písničku vybral sám Svatopluk Beneš?
1: Tady bych chtěl říct, že se hlásím především k francouzskému šanzonu, který neopouští melodii, protože já měl vždycky rád melodické věci. A za takovou zpěvačku století pokládám Edith Piaf. To si můžeme vybrat cokoliv. A jestli byste měli třeba možnost nám zahrát O Milord, tak bych vám byl vděčen.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla písnička Na přání Svatopluka Beneše. Kde na něj vzpomínáme?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Svatopluk Beneš byl dvakrát ženatý. Po různých románcích s filmovými hvězdami se nakonec oženil s baletkou Evelínou, ale po dvou letech dospěli k tomu, že to byl omyl a rozvedli se. Druhou ženu si našel jako zázrakem, když svému kamarádovi oznámil, že si manželku vybere na plese, na který šli právě tancovat. Našel a byli spolu do konce života. Ale my se přesuneme dál. Přece jen jsme pořad, který vám přináší i legraci. Tu si užijete i ve scénce nazvané Lístky do divadla. Hledat je bude Svatopluk Beneš s Jiřinou Bohdalovou.
2: Já jsem si tě kdy brala.
3: Bože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
2: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na osu. Ježiši. Na to já mám tak... Na
3: no, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
2: Pane, pane, Kariku, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane,
3: pane, pane, pane,
2: pane, pane,
3: pane, pane, pane, pane,
2: pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane,
3: pane, pane, pane, jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
2: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
2: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo? No. Klid, tak do fabrikace a jde se, no, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
2: Ano.
3: Podívej se.
2: Ano.
3: Pojď sebou.
2: Já jsem.
3: Je skoro.
2: Jo. Ano.
3: Osmý, rozumíš?
2: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
2: Kariku, podívej se, já jsem hotová, vy to jde. Hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
2: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
2: Ne, co?
3: Jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
2: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
2: No, jdou
3: ti napřed. Já nevím, proč mám všechny kapří děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
2: Hele.
3: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
2: Tak, Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
2: Legrýbac máš?
3: Jo, mám. No,
2: tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
2: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
2: Jak to já?
3: Lístě.
2: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
2: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
2: Tak si jsi z ty ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
2: To nepotřebuju
3: dělat. No prosím, tady jsou, lidi to vidíš, tady jsou, tak co je? Co jsi neděje?
2: Je sem, no, je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
2: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
2: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kristus. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
2: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek.
0: Svatopluk Beneš jako jeden z mála herců vrátil po sametové revoluci titul Zasloužilý umělec. V roce 1998 obdržel Thálii za celoživotní dílo. Bohužel s jeho věkem se ale začalo zhoršovat jeho zdraví. Navíc to odnesl i zrak. I přes několik operací téměř neviděl. V listopadu 2002 musel být kvůli opakovaným sklerotickým stavům hospitalizován v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Přestal vnímat svět a žil jen ve svých krásných filmových vzpomínkách. Do hereckého nebe odešel 27. dubna 2007. A jak říkal, bez herectví jsem nedokázal žít, ale do dnešního světa už nepatřím. Přesto na Svatopluka Beneše vzpomínejte rádi a s humorem. On by měl určitě radost. Těším se i příště. Naslyšenou.

až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.